0: aby si přilepili, tak si kupovali cukrový, patřičky nebo karlata. Teda to jsou švestky, abyste viděli. Ale jednou se vám stalo něco moc špatného. Je tak, co jsem to... A tohle. Tak vám jednou šel pán štávní, o tam tady co chodí císa, pán pěští a uklous a upadl po pecince a odrazil si maso. A hned vám bylo druhý den na to v pepelu, já se zakazujou jít po špitále švestky. A že aby se někdo nepovážil jít po chodbě, pitlíkem v ruce, že jsou všetky přinkalové a že nám to voce škodí a basta fidli obrž podepsali. A dobře, řekli jsme si, pepel je pepel, musíme to respektovat, ale to gentleman nechce mít. Představte si, zrovna ten den vám přijela ta bába s těma vozejkama a kadlatama. Všichni se vám čučili zvon na to krásný modrý ovoce, sliny se nám zbíhaly, najednou vám se ohlídnu, kluci pryč. Podívám se, z okna mládenci už kupovali. Tak jsem vám vytáhl z kufru ten brousak, co jsem teda v něm vozil panu štábnímu z dovolený nějakou tu mouku a šel jsem vám za bránu. Koupil jsem si to ovoce 5 kilo. Tu mám bránou a post vám udělá. Hej! Kaprej má rozkaz a že nesmí nikoho pustit do špitálu s karlatama. Kaprej jste se v ní přinkalové a kde si co si? Já povídám. Ty krile, nedělej voloviny, tady máš ho na brzy, tak tě a pustě dovnitř. On zas na to, kdybys mě dal zlatý rouno, tak tě tam nemůžu pustit. No tak to jsme mělo dělat. Bylo nás tam 10, všetky v podlíkačkách a na boso ziba nám byla, tak vám jdeme k bábě a jedna ze smělost, paní bábo. Jsou ta láskavá, vemou nám to ovoce zpátky, my jsme volali na cimry, my nechcem žádnou náhradu. A daj sem peníze zpátky a je to. Ona vám zkusila, koukejme se na ně, ovoce ochmataj, ožerou a pak si vrátit, ani za nic. Tak nějakej patěc zeme nás to rozhodl a povídá, tak to teď. Já mu na to, buď to ovoce sníme, anebo jej hodíme na hnůj, vážná ovci. No tak nic, tak nic. Sedli jsme si k plůdku, aby na nás ze strnic nefoukalo a jíme. Lidi, hosti vám jedli a škrkali. A kdo mě míň, byl si hotov, mačkal papír a šel. Já vám tam zbyl nakonec a vyma mě bylo. Já vám jsem to ovoce polikal i s peckama a abych byl hotov, pořád potěžkávám pytlik, tak jich tam bylo cirka 2 kila a už jsem nemohl. Švestka se vám mě převalovala v hubě jako akrobat, já vám nebyl v to jich spolknout. Pupek jsem měl jako pandur a ne a ne a ne a ne. A tak vám jsem se přeci nějak protlout skrz to. Skrz, víte, zmačkal jsem papír, zahodil jsem to a šel jsem dovnitř, pánč mě post neviděl. Ale lidi ta noc. Nejdřív byla v bříchu velká nespokojenost a mručení, pak zas nějaký divný troubení na poplach, nebo jako když mají čertivanou hromadu a prčím do toho, antož se odvírali v místnosti. Ale jen tej švestkové bábě můžu děkovat za svý zachránění, neboť tenkrát mě to vysvětlil, jako když propláchne žla meliorací a od té doby jsem zdravý, jako křepelíčka, čím se vám porouci, Vlastimil Burjáč.
1: Vážení dámy a vážení pánové, dovolím si vám přednést jednu studii, kterou jsem jaksi pro vás připravil za mého cestování po světě. Jako první vás přivedu do Itálie, do slunné Itálie. Teď mluvím italsky, abyste tedy byli o tom přesvědčení. Signor, signorina, capite italiano, sono nel campire, cattore, cattore, cattore, macaroni, cintroni, lampi, lampi, lampi.

0: Rádio Jih Cimbálka. Rádio Jižní Moravy.
1: Sraz naší třídy. Abych se přiznal, srazy spolužáků z gymnázia nemiluju. Kdysi jsem chodil rád, ale když uplyne od maturity 40 nebo 50 let, měli by se nějakou vyhláškou ministerstva školství zakázat. Proč se mám dobrovolně drásat pohledem na holky, po kterých jsem toužil, a na kluky, kterým jsem záviděl svaly a ramena, a vidět, jak jsme dopadli? Je to horší zážitek, než podívat se do zrcadla v brejlích. To se vždycky leknu. Jenže pak přijde od spolužáka Ládi Pulpána ten jeho zvací dopis, že se naše Bčko opět sejde a zavzpomíná na krásná studentská léta, a já nemám sílu zdorovat. Už proto, že se v poslední době nescházíme po restauracích, ale u našeho třídního koláčka, aby se nemusel nikam trmácet. A koláčka by možná mrzelo, kdybych se nedostavil. Jeho Vilka z konce 50. let má malou předsíňku, která nepočítala s tolika lidmi a je plná našich bot. Přezouváme se a v obývacím pokoji chodíme po olisalém perském koberci v ponožkách. Vítáme se a našemu třídnímu slzí oči. Už dávno si s ním tykáme a říkáme mu Romane. Také jeho starému psu slzí oči a navíc mu páchne srst. Z velké olejomalby nad gaučem se na nás dívá Romanova žena Květa, která zemřela před 20 lety. Tu opálenou krasavici jsme mu záviděli. Měl ji tak rád, že ji někdy zval i do hodin, aby se pochlubil, jak učí. Letošní večírek začal záhadou, která nás všechny trochu rozhodila. Byl tam chlap, kterého nikdo neznal. Seděl mezi holkama na kolenou u brousek a cpal se chlebíčkama. Kdo to je? Ptal jsem se Pulpána, když jsme kouřili na balkoně. Nevím, asi Romanův kamarád nebo manžel některý holky. Spolužák Hrouda byl toho názoru, že by to klidně mohl být Derfler, co s námi chodil jedno pololetí a pak zmizel. Libuše Urbánková, která měla vždycky vyvalené oči, ale teď se jí skoro dotýkají brejlí, se dušovala, že to Derfler není a že to není ani manžel žádné z našich holek. Roman tvrdí, že je to Seidl, řekl někdo. Seidl, tohle jestli je Seidl, tak já jsem papež, řekl Pulpán. Nezapomeňte, pánové, že jsme se změnili. Slávek Seidlů nebyl na srazu, ani nepamatuju. Ty roky ho mohli chudáka takhle poznamenat, řekl s pohledem na neznámého dětka Hrouda. Dávejte bacha, zvedl Pulpán ukazovák a škvírou balkonových dveří zavolal do obýváku. Slávku! Dědek nepohnul brvou, takže to Slávek nebyl. Na to Antoušek dopil na kuráž svou dvoudecku bílého a prohlásil. Já se ho normálně zeptám. A všichni jsme se nahrnuli do pokoje. Ty promiň, povídá Antoušek tomu člověku, ale my se nemůžeme upamatovat, jak se jmenuješ. Seidl, řekl dědek. Já jsem bratr Slávka Seidla. On si zlomil nohu, tak mě poslal za sebe. Zalapali jsme po dechu. Takovou nebetyčnou blbost nikdo nečekal a nálada večírku se tím okamžitě uvolnila. Jakoby nám Seidl s nohou v sádře poslal v osobě svého bratra důkaz, že absurdno je živé, je z masa a z kostí a pije z naší flašky a žere chlebičky. A jak se Slávek má? Je už v důchodu, zajímal se náš třídní. Zlomil si nohu, řekl bratr s plnou pusou, a víc nedodal. Pozoroval jsem toho bezelstného náhradníka, který s námi nic nezažil, a přesto jsem vážil cestu, hladil jsem psa mezi ušima a bylo mi dobře. Štěpánka Rosová, která mívala tak pevná ňadra, že jsem si je při hodinách neúnavně kreslil, přinesla z kuchyně horké párky. Přátelé, jeste, než vystydnou, řekla a olízla si mastný prst. Chtěl jsem si pro jeden sáhnout, ale v zápětí jsem si uvědomil, že s rukama od psa nemůžu. A tak jsem zamířil do koupelny. Byl tam záchod s prasklým umělohmotným sedátkem, přilepeným leukoplastí, bylo tam zašlé zrcadlo a umyvadlo s lívancem letité rzy. Větrá krachotící v rozpadlém ložisku rozvlnil s černalou pavoučí síť. Byla to koupelna starého vdovce. Když jsem si myl ruce rozpukaným plátkem mýdla, nabyl jsem jistoty, že se musím svého třídního zeptat na pár věcí právě dnes, aby se nestalo, že se je nikdy nedovím. Když se Roman Koláček stal naším třídním, byl to neskušený mladík v manchesterovém sáčku. Předtím učil na nižším stupni a my jsme byli jeho první středoškoláci. Po několika hodinách ruštiny a občanské nauky nám bylo jasné, že s ním nebude těžká práce. Stačilo například, aby řekl, že vojna, tedy vojna, znamená ruský válka a spolužák Štefánek už zvedal ruku. Soudru profesore, vypravujte nám zase nějakou příhodu z vojny jako minulé. Ano, zažadonili jsme my ostatní. A Koláček se podíval na hodinky, jestli si může takovou vložku dovolit, a rád vylovil vzpomínku ze své služby u pohraniční stráže, protože to byla zatím jeho nejsilnější životní zkušenost. Po jednom skutečně náročném přesunu s plnou polní jsme zaujali palebné postavení na úpatí vrchu Bouřňák. A velitel roty nadporučík Moník, mimochodem skvělý chlap, nás obeznámil s úplně novým dalekohledem, který právě přišel do výzbroje naší armády. Ten dalekohled měl tu zvláštnost, že když jste byli v poloze ležícího střelce a přiložili jste ho k očím, ta jeho optika úplně ignorovala stébla trávy v bezprostřední blízkosti. Jako by tam žádná tráva nebyla. To není možný, řekl Štefánek. Také jsem si myslel, že to není možné, ale když mi ho nadporučík Moník půjčil a já v leže mezi trsy trávy zaostřil, viděl jsem čisté panorama Krušných hor. Celá naše proradná třída zahrála údiv a touhu takový dalekohled si někdy vyzkoušet a do toho se hlásil Láďa Pulpán, což vždycky slibovalo nečekaný úhel pohledu. Když už mluvíme o tom dalekohledu, my jsme v létě našli u babičky na půdě dalekohled německý, teda po Němcích, a ten měl zase tu zvláštnost, že když jste se do něj koukli z jedné strany, tak normálně přibližoval, jo? Ale když jste se koukli z druhé strany, tak bylo všechno strašně daleko a strašně malinký. Pulpán nesklamal očekávání. Náš třídní se po nás bezradně rozhlédl a řekl, tak teď nevím, Pulpáne, jestli si ze mě děláš legraci, nebo jestli si nikdy předtím neměl v ruce dalekohled. To byl první dalekohled, který se mi dostal do ruky. A zrovna měl tuhle tu zvláštnost, odpověděl Pulpán s nadšením objevitele a chtěl ještě pokračovat, ale Hrouda, který seděl za ním, ho škubnutím za šosy posadil a řekl, to stačí, vole. Na rozdíl od profesora Koláčka jsme všichni věděli, že kdyby o neobyčejném německém dalekohledu promluvil Štefánek, byla by to dobře zahraná naivita a poněkud drzá zkouška kantorovy trpělivosti. Zatímco Láďa Pulpán, to byla chodící, čirá nevinnost bez postranních úmyslů. Z mých vzpomínek by někdo mohl mít dojem, že jsme si svého třídního nevážili. No, nevážili i vážili. Postupem času i největší cynici v našem Bčku pochopili, že je to dobrák, který se snadno dojme a že není třeba mu zbytečně ubližovat. Body získával také tím, že se za nás přimlouval. Musile, přimluvil jsem se za tebe u kolegy Habra, takže možná, opakuji, možná nepropadneš z matematiky, řekl třeba. A to bylo něco, protože obměkčit profesora Habra, o kterém tu ještě bude řeč, nedokázal nikdo. Nebo se za nás přimluvil v případu, který vešel do dějin školy pod názvem Opalujeme si soudruha. Týkal se inženýra Ďuriče, kterého jsme měli na chemii. Tento holohlavý, bledý duch bez chuti a zápachu, kterému se Bůh ví proč přezdívalo kozí prd, měl zůstat v chemických závodech Litvínov a ne jít učit, protože k tomu neměl nadání. Ďuriče bylo slyšet jen do prvních lavic. Zbytek třídy měl smůlu a tak se věnoval mimo chemické zábavě. A byl to taky hajzlík. Zatímco ostatní kantoři tolerovali, když jsme je oslovili pane profesore nebo paní profesorko, Ďurič navrhoval za nesoudružské oslovení dvojky z mravů. Jediné, co si z jeho hodin pamatuju, byl jeho výrok, že ten, kdo nechápe chemii, nechápe nic. Protože celý svět je jeden chemický proces. Asi proto do dneška nerozumím světu. Nože tento Mendelejev přišel jednou do třídy popuzen, že ho opět vyškrtli z lyžařského zájezdu, ačkoliv jeho litvínovské plíce by si zasloužili horský vzduch daleko víc než jiné plíce. Všichni se vrátí z hor opáleni jako Ašanti, jen já budu hold bledý, řekl. A to neměl říkat, protože právě tato věta přivedla spolužáka Hrubeše na nápad, že si ho opálíme. Hned příštího dne vyměnil žárovku nad tabulí za lampu horského slunce. Abychom netrpěli účinky záření, někteří jsme si chránili oči průhlednými zelenými pravítky, ale nebylo to ani nutné, protože lampa svítila zhora prakticky pouze na Ďuričovu pleš. Hned po první hodině chemie dostala zdravou barvu a po druhé hodině už se nám Ďurič loupal. Jenže Hrubeš nestačil opalovací lampu odstranit a po nás přišlo do chemické učebny Ačko s chemikářkou Majzovou. A ta to záření poznala po čichu. Přikázala lampu vyšroubovat a přinesla ji Ďuričovi do kabinetu. Údajně řekla, teď je jasný, proč máš hlavu jako uzený koleno. A když odcházela, Ašant kozí prd vyšel ven a vykřikl na celou chodbu. A už je taky jasný, že za to někdo vyletí ze školy. A byl to náš třídní Koláček, který se zaručil, že viníka zjistí a který se také postaral o to, aby nikdy zjištěn nebyl. Pamatuju si velice přesně, co nám tedy řekl. To, co jste soudruhu Ďuričovi provedli, bylo hanebné a zdraví nebezpečné. A neomlouvá vás ani dobrý úmysl soudruha opálit. Ten, kdo to zosnoval, by se měl stydět a měl by být rád, že nikdo ze třídy, opakuje nikdo, neví, čí to byl nápad. Protože jednoho studenta vyloučit ze školy lze, ale celou třídu nikoli. A díky těmto zlatým slovům Hrubeš odmaturoval. Teď sedí vedle našeho schrbeného třídního a právě si od něho půjčil brýle, aby viděl na miniaturní černobílou fotku 6x6, jaké se tenkrát dělali. Musím se ke Koláčkovi dostat, než nám usne, protože zpravidla vydrží jen 2 hodiny a pak zavře oči a my si povídáme sami. Ještě jedna vzpomínka mi teď vytanula, ale to bych vlastně mohl říct nahlas. Na těch třídních srazech je zvláštní to, že se vyprávíme, co všichni víme, jenom si to osvěžujeme. A tak se vmísím do debaty. Pamatujete si, co prohlásil Pulpán, když umřel Stalin? No, to je krásný, to řekně, schválí to někdo. A tak vyprávím o tom roce 1953, kdy jednoho dne vyšly noviny s Josefem Vissarionovičem v černém rámečku a Praha se proměnila v město potažené černým suknem, jak to bylo zvykem v pohádkách, když drak sežral princeznu. Z rádí se celé dny valila smuteční hudba a do ní sklíčení hlasatelé oznamovali, že tělo největšího vůdce proletariátu bude nabalzamováno a uloženo do mauzolea na Rudém náměstí vedle těla soudruha Lenina. A právě v této době truchlení celého tábora míru přišel k nám do hodiny občanské nauky inspektor. To mi ani nepřipomínej. Z toho jsem 3 noci nespal, ozve se náš pan profesor, ale zřejmě si to taky rád poslechne, jinak by neměl dlaň u ucha, aby mu nic neuniklo. A tak vyprávím dál, jak inspektor s černou smuteční kravatou u krku a s vážným výrazem pozůstalého chvíli poseděl za katedrou a potom vstal a řekl, jestli dovolíš, soudruhu Koláčku, rád bych se zeptal na pár věcí. Všichni víme, jaká ztráta nás potkala. Ví někdo, jak bude ošetřeno tělo zesnulého soudruha Stalina? Chvíle bylo ticho a v tom tichu na nás Koláček upínal své prosebné oči. Pak se vymrštila Pulpánova dychtivá pravice a oči našeho třídního zamžikaly děsem. No prosím, řekl inspektor. Tělo zesnulého soudruha Stalina nebude uloženo do normálního hrobu, ale bude vycpáno a vystaveno v tom v panoptiku na Rudém náměstí. Teď je nám to k smíchu, ale tenkrát se nikdo nezasmál. Inspektor polkl na prázdno a obrátil se tázavě na třídního. Pulpáne, chtěl si asi říci v mauzoleu, řekl Koláček. Ano, souhlasil Pulpán. Ale řekl jsi v panoptiku, zvýšil inspektor hlas. Ano, ale nerad, řekl Pulpán. Jak se jmenuješ? Vyndal inspektor z náprsní kapsy černý zápisník, opatřený černou tuštičkou v černé boční trubičce. Pulpán Ladislav. Čím je tvůj otec, chlapče? Otec je malíř, odpověděl Ládík. To se podívejme, malíř, pokýval hlavou inspektor, jako by se tím lecos vysvětlovalo a něco si zapsal. Pokojů, dodal Pulpán, čímž jeho dedukci podkopal. Soudruhu inspektore, osmělil se Koláček, jemuž vyrazil na čele pot. Pulpán prodělal silný otřes mozku a stává se mu v důsledku toho, že si nevybavuje správná slova. Jeho otec je vzorný pracovník družstva Malbit a ve svém volném čase nám o prázdninách vymaloval třídu. To nás šokovalo, nevěděli jsme, že Ládík prodělal otřes mozku, ani že nám otec vymaloval. Inspektor přejel očima stěny třídy a sklapl notes. Je vážná doba, řekl. Ale ne nám, nýbrž profesoru Koláčkovi. A je třeba vážit slova. Znevažovat ve vážné době může mít vážné následky. Na pokyn třídního jsme vstali a inspektor pohřebním krokem opustil učebnu. No to je dobrý, zasmál se Seidlův bratr, který jediný u toho nebyl. A s těžkým jazykem projevil zájem, kdy bude příští sraz, že by to nerad prošvih. Po vzpomínce na Stalinův skon jsem vyslyšel mimickou výzvu Míly Musila, abychom si dali na balkóně cigaretu. A tam přišla konečně řeč na profesora matematiky a deskriptivní geometrie Roberta Habra. Jeho jméno možná něco řekne šachistům, neboť v tomto sportu vynikal. Tento tichý, vždycky dobře oblečený štíhlý muž měl dar nastolit ve třídě atmosféru úzkosti způsobem, který mi zůstává záhadou. V jeho hodinách se strach zahušťoval do nedýchatelna. A přitom ten člověk nikdy nezvýšil hlas a dá se říci, že byl plachý. Holkám se nikdy nepodíval do očí, nám ano, ale když zkoušel holku, díval se po stropě nebo do podlahy. Měl neúprostné hnědé oči, v nich se nikdy nezaleskla jiskra úsměvu. Ticho v jeho hodinách matematiky bylo absolutní. Jenom když psal na tabuli a byl k nám zády, odvážil se někdo šepotu. Ale Habrovi stačilo beze slova otočit hlavu a šepot zahynul. Jen jednou jedinkrát se stalo, že se zasmál, ale to nevíme jistě. U tabule byl Musil. Strach, že propadne z matematiky, ho zbavoval logického uvažování a způsoboval mu třas. Habr ho ochromoval jako kobra myš. Musil při psaní zlomil křídu, mazal hadrem i spocenou dlaní, co napsal, a pak to vzdal a upřel na profesora bezradný pohled. Sedněte si, řekl suše Habr. A Musil, ne že by chtěl udělat humor, ale protože byl hypnotizovaná myš, si sedl na stupínek. To jsme nevydrželi a vyprskli jsme smíchy. A tehdy se profesor Habr obrátil zády k nám, díval se z okna ven a někdo tvrdí, že ne, ale já přísahám na to, že se mu ramena mírně otřásala potlačovaným smíchem. To byl jeden lidský moment chování tohoto mrazivého muže. Druhý jsem zaznamenal při ústní maturitní zkoušce, když jsem řešil rovnici a Habr seděl na židli vedle mě. Převáděl jsem dvě A z jedné strany rovnice na druhou a zapomněl jsem změnit znaménko. a tu jsem pocítil na své pravé botě tlak. Nechtělo se tomu věřit, ale bylo to tak. Habr mi pod stolem šlápl na nohu, abych tam dal mínus. Z těchto dvou úkazů usuzuju, že Robert Habr nebyl nevida, ale že svou odpornou přísnost dokonale hrál. A ještě jedna maličkost s Habrem nám všem vrtala hlavou. Jedno záhadné slovo. Stávalo se, že náš třídní přišel do hodiny matematiky, aby nám sdělil něco neodkladného o rodičovském sdružení nebo o chmelové čisené brigádě. Tyhle občasné návštěvy končily tím, že se Koláček omluvil za narušení hodiny a na odchodu mu s úsměvem a sotva slyšitelně řekl tyčinky. A Habr svým suchým hlasem řekl také tyčinky. A přitom mu po tváři lehce přebylo něco, co vypadalo jako úsměv. O tom slovíčku jsme se přeli. Někdo byl toho názoru, že to nejsou tyčinky, ale tři čínky. To nedávalo smysl. Do hodin deskriptivy nosil Habr kromě trojúhelníku i tyčinky s hrotem na jednom konci, kterým se zabodli do tabule, abychom viděli, jak přímky narýsované křídou na černou plochu vypadají v trojrozměrném prostoru. Zrovna jsme s Musilem dokouřili a chtěli opustit balkon, když se k nám dveřmi protáhl starý pes a v závoji jeho pachu i pan profesor Koláček. Co tady řešíte, kuřáci? O Habrovi si povídáme, Romane. Jaký on byl? Byla s ním někdy sranda, povídám. Robert? Ten byl bezvadný. To vy jste ovšem nesměli vědět. Víte, co říkal? Pro učitele je třída scéna a zborovna je herecká šatna. Tam se kantor odlíčí a přestane hrát. On byl například erotoman. Habr, erotoman, zalapal po dechu Musil. No jo, učit na gymplu byla pro něj těžká zkouška odolnosti. Pamatuju, co říkal, když se vracel z hodiny a hodil ve zborovně aktovku na stůl. Proč sedí Štěpánka Rosová s takovým jménem a s takovým vyhroceným poprsím v první lavici? Proč ji nepřesadíš? Kdo to má vydržet? To není vyučování, to je hrdinství. Nemluvíte o mně? Ozvala se spokoje Rosová, nyní Kvasilová, která právě dávala kolovat fotografie svých šesti vnoučat. Ne, řekl Musil a přivřel dveře. A co ten váš pozdrav, Romane? Říkali jste tyčinky nebo třičinky? Zeptal jsem se. Pan profesor se usmál a krátce zaváhal. No, tak jsme chlapi a Robert už je na Olšanech. Jednou při oslavě dne učitelů dostal sdílnou náladu a vyprávěl mi svůj nejsilnější erotický zážitek. On, jak víte, byl skvělý šachista a jezdil po turnajích. A dostal taky pozvání na přebor do nějaké vily v Krči. Měl zazvonit a říct heslo Dámský gambit. Robert tam šel a když ho vpustili a zamkli za ním, zjistil, že se odstnul na akci, kde bylo víc šachistek než šachistů a že ty dámy neměly ponětí, co je gambit, protože to ani nebyly šachistky. Robert se prostě odstnul na sexuálním večírku. Grubáč, pomenoval to Musil úžasle. Jo, a tam mu učarovala jedna účastnice. A když se spolu v tom kolektivu milovali, Robert jí pošeptal, jestli by se s ním nesešla někdy jindy a jinde, kde by byli spolu jen sami dva. A ona odpověděla, s tebou? Dicinky. Jakože vždycky, ujistil jsem se. Jo, na to Robert nemohl zapomenout. A proto jsme se takhle zdravili, usmál se pan profesor a zívnul. Vrátili jsme se do pokoje, protože dlaždice balkónu už ztratili náboj slunce a v ponožkách nás studili. Roman se usadil do svého křesla a usnul. Byl jsem rád, že jsem tenhle sraz nevynechal. O půlnoci jsme svého třídního šetrně probudili a rozloučili jsme se. Venku byla hvězdná noc. Náš třídní stál přede dveřmi a díval se za námi. Netušili jsme, že ho vidíme naposledy. Tak zase za rok u tebe, Romané! Zakřičel ještě Láďa Pulpán. Dicinky! Odpověděl pan profesor a zamával nám.

Strý Žufan byli s odpuštěním vdovec podle svoje uznání zachovali šumné letory plný peněz a ještě schopný sem tam nějaké ty ledačiny. Grunt měli jak hrad, pola, koně a i vinohrad, jenomže na parádu zrovna moc nedržali. Chodili usmolený jak prtisko, fůzíska neholené, furt naježené jak steklý smeták a holenky naposledy pucované, kdy se ženili. Místo firhaňku měli v oknách pavučiny a tihli na chalupě nahlédali přes omítku. Celé dně vysedávali v hospodě alebo ve sklepoch a iďa kolem půlnoci popijovali. Ej, umrela žena, usu vdovec. Dal jsem ju pochovat pod jalovec. Kača Prudková byla robka trochu obstarší. Řezali se jí po třetí zuby. Ale jiná, šumná, čiperná, jak jíšerka. Nohy jak maslenky a pozadí jak za 300 rýnských vergl. No, samá chuť. Líca kréva mléko, očiska černé jak fakír. Však když se na chlapa podívala, tož hořál jak papírový čert. Jedného dňa mažírovali strýc přes dědinu. Přecházaja mostek, ostali jim oči na jedném fleku přibité. Kačenka malovala žůdra. Obrázek, který se tak honem neuvidí. Nohy opálené jak čokoláda, sukně kratučké a jubka nemože ty dívčí dali ani obestat. Žufan se tak neoblízli ani po husím stehně, tak jak včílka, když uhlédli kačenku na žebříku. Nebylo se ani čemu divit. Když jste ji zahořeli jak petrolínka a poskočili jak hříbě, a i když jich přitom pichlo v chrbtě. Poškrábali se na bradě ve fůzách, rozhlédli se kolem jak kuna, když jde na kuřacku, a když zjistili, že nikdo nejde, vykoktali. Natože, pomož pámu, kačenko, maluješ. Daj to pámbu, však poté pomoc strýčku. Hleda, že bych namáčal štětec, pravda, ale to bych chtěl nějakou pěknou odměnu, pravda. Však proč nedondete někdy na besedu, zavedla Kača řeč trochu jinde a tak sladko se uščůřila, že strýc nevěděli, kam mají vletět. Srdce jim bůchalo jak koňské kopito v putence a zamrkotali. Ale dondu, Kačenko, pravda, že dondu, jenom co se netrefí chvíla. A od té doby se Žufan změnili k nepoznání a změnili aj pěsničku a povrůkávali si. Ej, vrca dívča, vrca, já se budu dívat. Hej, jak se nezalúbíš, budu k vám chodívat. A začali. Od té chvíle chodili nafintěný jak ženich, hubu furt oholenou a vymydlenou, košlu modrůčku a holenky jak špígl, a zhlédnou se v nich mohli. Zkrátka čokali jak tetřev a byli v tém až po uši. Noce měli nepokojné, trápili jich divoké sny a převalovali se na lůžku jak levanec na pánvě, alebo hleděli do stropu a přemýšleli. Točili se kolem kačenky a kohout a čemu sami nechtěli věřit, co jim podařilo. Byla svajba. Svajba, jakou lidé roky nepamatovali. 3 dny se pilo a hodovalo. Žádný mladý se v této věci nemohl rovná starému Žufanovi. Měl peníze a mladou ženu. Lidé krútili hlavama při svajbě a Žufan za nějaký čas po ní. Strýc byli plný štěstí, ale jenom 14 dní. Potom už jenom lapěli úpece, báňali svaje a pluli na kočku. Kača už se neušťuřovala jak na žebři, ale začala být natrčená, ubrblaná, všetkým třískala a netrvalo dlouho a po dědině se začali trůsit řeči. Kača Žufanová chodí s Janem Cezanovým, však se to dalo čekat. Taký starý kotrmelec má už přemýšlet o růženci. Lidé z toho byli celý vyjevení, lebo Janek Cezan kdysi galánil Zenovku Žufanovu. A starý Žufan tejto lásce nepřáli. Dcera Enovka potom utekla do Rakúza, Janek ostal slobodný. Jej, kolo osudu sakramensky Žufanem zavrtělo. Když se jednou strý spraštili o žebřiňák a na čele jim naskočila guča jak ertepla, pastík statal hodili do plácu. Počúvaj, Juro, zlé je. Už ti začínají pučat paroj. Žufan chtě nechtě museli o těch řečách přemýšlet. A když jednu dondě v noci dom čuli jakýsi dupot a přesplo, co si héplo jak jeleň, to že by přece jenom ti paroj. Začali si věcej kačenky všímat, lebo jim bylo divné, že už nebrčí, baže je veselější, jak bývala.
a co jich nejvíc žralo, byla čím dál pěknější. A včilka jí místo novomanželského ráju nastalo u žufanů hotové peklo. Starý otlukali kaču jak píšťalku a byli se vedně v noci, jenom glazura z hrnců po izbě létala. Při svajbě dělali žufan grófa a včilka jí odpočítávali do hrnca fazulu. Chodili ožralí každý den a vyžváňali, že musí u kaču zamordovat. Když už byla kačenka se silama v koncách, to si jednu v noci postěžovala. Janíčku, dušenko moja, zastaň se ne, bíjeňa furt pro našu lásku. A Janíček se zastal. Ještě tej samej noci si počkal na žufana a pohladil jich hlušňu po chrbtě, že orali nosem přes celou mlatevňu. Střízali poznali Janíčka a sůše skokaným to dosvědčili. Pán Sůci hodnou chvíli přecházeli očima z Janka na žufana a z obůh na kaču. Pokivovali hlavu, škrábali se ve fůsách, ale rozhodnout museli. Janeček dostal týden nepodmínečně. Stříz měli všecko. Měli grunt, pole, vinohrad, koně i peníze. Ale co měl Janeček, to už neměli. Kačenka žufanovi odešla, lebo v Šílie zase ona plná štěstí, jenomže tatíčkem je Janeček.

0: Rádio Jih Cymbálka.
1: Dobrý večer. V našem pravidelném přehledu se vystřídalo už mnoho programových typů, ale jeden zde ještě nikdy nebyl diskutován. A tak mi dovolte, abych mezi námi přivítal hlavního šéfredaktora pro televizní přestávky, doktora Lumíra Práskala. Dobrý večer. Doktore Práskale, než přejdeme k dopisům, které přišly na vaši, na naši adresu, já jsem si tady dovolil udělat stručný výběr. Mohl byste nám říct si něco bližšího o vašem oddělení?
2: No.
1: Doktore, to jsou jistě závažné argumenty, ale já myslím, že to nemusíte brát tak ze široka.
2: Kromě toho, já jsem vedoucí.
1: No to jistě, doktore Práskale, to víme, že jste vedoucí. Už dlouho, že? Ale já jsem myslel něco bližšího o vaší práci, o vašich problémech.
2: Televizní přestávky. Mnoho lidí tuto naši práci podceňuje. Hledí na ní, řekl bych, jaksi s despektem. A já bych jaksi na adresu těchto řekl toto.
1: No to bude nejlepší, ano.
2: Podívejte se, my máme štáb, jak si v televizi, který čítá CCA, tedy jaksi cirka CCA, 30 lidí. A teď si uvědomte laskavě,

0: Dneska bohužel nic.
1: Kolik přestávek ta naše televize odvysílala? To je nepoměr.
0: No, doktore Práskale, já v prvé řadě se přiznávám, já se trochu bojím. Já jsem v redakci nový, oni mě upozorňovali, že rozhovor s vámi nebude jednoduchý, že jak si máte spíš lepší písemný projev než ústní. Ale tohle jsem nečekal.

0: To prosím pěkně, to je na jednoho moc, to jsou šoky na hlavu. Hlavně F, kdybyste nezařazoval laskavě, to mě děsí přímo. Jinak v zásadě s vámi jistě souhlasím, přestávky jsou důležité. Mají, abych tak řekl, svoji platnost, že?
1: Podívejte se, to jste mě nalil.
0: Já ne, když jsme ani spolu nikde nebyli, to není ostatně mým zvykem.
1: Vodu.
0: Vodu, kam bych vám lil vodu, co pak se malé děcko?
1: Do mlýna.
0: No to snad, no.
1: Víte, ono se řekne přestávka. Ale vždyť si uvědomte její základní jaksi funkci. Co je,
0: vám něco je, doktore?
1: Co je její základní funkcí? Její základní funkcí je odech.
0: Odech.
1: Nám například od 20 hodin 0,5 minut do remi fa. Do 21 hodin 30 minut běží napínavý film z drsného prostředí.
0: Pardon, doktore, že se osměluji, kdybyste to vzal rychleji, prosím, a souvisleji a rychleji. Pardon, vy někam něco signalizujete? Vždyť jsem snad zase toho tolik neřekne.

0: a od 21:30
1: Jestli dovolíte, abych to rovnou sečetl. Od 21:40
0: Nám běží opět nesmírně zajímavý program.
1: Ano, to je vůbec zajímavý den, doktor.
0: Čili já mám vlastně 10 minut na to, abych jaksi ty lidi jaksi psychicky vzpamatoval z toho, co viděli předtím. A psychicky je připravil na to, co uvidějí potom. Čili já mám 10 minut na to, abych ty lidi dostal do konvice.
1: Tam
0: do kondice. Do kondice.
1: No to musí být těžká práce, doktore. Já jsem rád, že to potvrzujete. Možná by vás zajímalo, co tomu říkají diváci, co píší. Děkuji vám za nevšední zájem. Já myslím, doktore, že budete mít radost. Víte, zdá se, že televizní divák tak už nějak pochopil, že přestávka je pro něj z televizních pořadů nejdůležitější. Tady nám například píše Karel Bukvice z Trhových svin. Tuhle jsem se díval na televizní pořad a už jsem se nemohl dočkat přestávky. Také manželka mi přikázala, abych ji na přestávku určitě vzbudil. Nesklamali jste nás. Vaše hrající si koťata, něco tak výjimečného a perfektního, že by si tento pořad zasloužil lepší a hlavně delší vysílací čas a více reklamy. Váš Karel Bukvice. PS, manželka se nepodpisuje. Spí, protože běží hlavní program. Chce být čerstvá zase na přestávku. Tak co tomu říkáte, práskale doktore?
0: No to mě teda potěšila, ta Bukvice.
1: Ano, to je dobře.
0: No podívejte se, my se jaksi do
1: Hudry. Už mě nestrašte, doktore. Raději mi řekněte ten nápad s koťaty.
0: To byl můj nápad.
1: Ano, a jak k němu došlo?
0: Já si povídám, mám to topit, nemám to topit. Tak jsem s nima zatočil.
1: Chcete říct natočil.
0: No,
1: doktore, já myslím, že to natočil. Byl šťastný nápad. Dokladem jsou hned další dopisy. Tady nám například píše Jiřina Rovná, Plošinová z Prahy 6. Děkuji vám za vaši přestávku s koťaty. Na vaše koťata se dívám raději než na svoje koťata. Tolik tedy Rovná, Plošinová.
0: No to mě potěšila, Plošina.
1: Ano.
0: Podívejte se, my se jaksi do bubu...
1: Ano, to už tady bylo, doktor, už opravdu mě nechte na pokoj.
0: Do budoucnosti budeme snažit získat... pro naše přestávky delší vysílací časy. Ze současných 5 až 10 minut, já bych se chtěl dostat na 10, 20, 30. Narodil se prcem.

0: prosím, já prosím opravdu nerozumím, proč nám to říkáte, nebo...
1: Já se... V dětství jsme měli takovou říkačku a mě se to teďka vybavilo.
0: No, no, tak to nevadí, tak dobře, tak pokračujte, doktore, no.
1: Mám?
0: No jistě, no, co s tím, no, rychle pokračujte, prosím.
1: Je to jedno. Prstová šla,
0: provedu. Ale ne, no, prosím. V těch přestávkách samozřejmě pokračujte.
1: Chytla prstka za nohu.
0: Prce
1: cítí, jasnej člověk. Mě tady mě zanou. Tak mě se to vybavilo celé.
0: Ano, ano.
1: Celé dětství.
0: Já jsem slyšel, ano. To je dobře, doktore, že se vám nevybavilo něco z puberty, že? Tam už byly ty říkačky podstatně horší, pokud vím.
1: A víte, vždy vzpomínám.
0: Ne. To bych tady rozhodně nepřednášel. Já myslím, že byste se měl vrátit k těm přestávkám. Zůstal jste u 30-minutové.
1: 30?
0: Ano.
1: 40, 50, 60 ano. Minut. To je dneska prakticky už hodina.
0: Ano, správně, to je hodina.
1: 70, 80, 120 voltů.
0: 120 minut, ne? Vám se zase něco vybavilo, ne? A co prosím?
1: Oni mě doma předělávají elektřinu na proud.
0: Cože?
1: Z 220 na 120.
0: To je nesmysl, když tak ze 120 na 220. To je normální rekonstrukce pražské elektrické sítě, ne? No co?
1: Mě předělávají síťovku takhle.
0: Z 220 na 120. A proč? No přeci vám k tomu něco řekli. Přeci nepřišli do bytu s majzlíkama, ne?
1: Přišli tam s hajzlíkama.
0: A co říkali?
1: No tam ten největší hajzlík, ten říkal, že proje to tím, že snad nějak strašně žeru, nebo co.
0: Takže vám budou dodávat aspoň dietní proud. No prosím, je to možné, tak dokončete myšlenku, doktore, jestli to půjde.
1: 120 voltová přestav...
0: Minutová
1: přestávka, to je jaksi dneska už ideál, jaksi nejen náš, jaksi v televizi, ale i a.
0: Konečně jste se našel, doktore.
1: Ale i ideál diváka.
0: Ano, čili jestli vám dobře rozumím, práskající doktore, měla by se podle vašich slov stát televizní přestávka hlavním večerním pořadem Československé televize. Takže vlastně diváci se mají na co těšit. Tak to bude skutečně. Tak vám děkujeme.

Vážení přátelé, já bych rád s vaším dovolením nahlédl do soukromého deníčku Luďka Soboty, do deníčku, který se mi dostal náhodou do rukou. Jestli dovolíte, já bych začal... Ano, Luděk také přišel si poslechnout. Začneme kapitolou puberta, ta se mi vždycky zdála taková nejzajímavější. No, prosím.

0: Je hezka.
1: No, že?
0: No, jak si jí to řekl?
1: Řekl jsem, krása, krása.
0: Krása. A řekl si tak, jak jsem ti poradil, že jsi vědec?
1: No, řekl, nejsem hloupé.
0: A tak to vím, že nejsi hloupé, ale přesto, jak si jí to řekl?
1: No, hned potom krása, krása jsem říkal, slečno, já jsem z ústavu.
2: Buďku, to není ta nejlepší formulace.
0: Ty jsi měl říct, že jsi nějakej vědec, že jsi nějakej doktor.
1: No nějaký, ale jaký? No,
0: ten samej.
1: No jaký ten samej, když jsem ještě žádnej nebyl.
0: No o to jde, kdyby jsi byl doktor, tak jí to nemusí říkat, to by poznala, že jsi doktor, ne?
1: A já?
0: No jak asi přemýšlej.
1: A jo, nosil bych bílý plášť.
0: Ale prosím tě.
1: No nebuď hloupej, to dávají doktorům zadarmo. Když jsi doktor, proč myslíš, že na to studujou tolik let?
0: Kvůli pláště.
1: No jistě, kvůli čemu jinému.
0: Tak kvůli plášti rozhodně ne. Kvůli titulu ty.
1: Cože?
0: Kvůli titulu ty.
1: Kvůli tyhle tudle. To dávaj taky doktorům zadarmo k tomu plášti.
0: Co?
1: Co? Ty tydly dá ty. No ty tudle, jak jsi říkal teďka.
3: Já jsem o žádných nemluvil.
1: Ne? A proč jsi to teda říkal?
3: Já jsem mluvil o titulu ty.
1: Tak on říkal, teď říkal, že o nich nemluvil a teďka znova o nich mluvil, že jo?
0: No, já ti nechci nic zapírat.
1: No to zapírat.
0: Ale nic, já jsem mluvil o titulu, ty, ne? O titulu 5 let studuješ a máš ho titul.
1: Já jsem z toho blázen, tak já 5 let, nebo kolik, 6 studuju a...
0: No 6, správně 6.
1: No. No a mám ho titul nakonec.
0: Titul máš.
1: Co?
0: No 6 let studuješ a máš titul, já nevím.
1: A ty?
0: Co já ho nepotřebuju. Já se s tou dívkou seznámit vůbec nemíním. Ty potřebuješ upoutat, ty jsi kvůli ní doktor.
1: No tak, to je teda nejdřív tydli dát, já teď jsem doktor. No,
0: protože ty jsi doktor bez titulu.
1: A co je to za chlapa?
0: No to jsi ty, člověk, který není doktor, ale vydává se za ně.
1: Tak já nejsem doktor a vydávám se.
0: Správně.
1: Tak to jsem teda podvodník, to ti
0: no,
1: děkuju.
0: No, svým způsobem no. Ano.
2: No zase si z toho ale nedělej hlavu, protože to není žádný velký podvod. Ty jenom řekne, že jsi doktor, aby si ji upoutal.
1: No.
2: A po letech, až bude ruka v rukávě, no tak si na to zavzpomínáte jako na dobrý vtip.
1: Ale co když bude chtít ukázat občanku?
2: Prosím tě, co pak na první schůzce se ukazují občanky?
1: Na první ne?
2: No to bych řekl, že ne.
1: A na kolikátý?
2: No co já vím, možná na 6. na 7. tam už se ukazuje leco.
1: No tak dobře, tak. No ale co když je to příslušnice?
2: Cože?
1: Příslušnice. Tam bude chtít ukázat v občanku hned a první zkuste. To je jejich služební povinnost. A ještě bude chtít, abych se nafouk do balonku a ze zelené.
0: To je všechno možný. No. Všem to musíš vědět ty, jestli tvé nové děvče je příslušnice.
1: A jak to mám poznat asi tak?
0: No měla například uniformu?
1: Neměla.
0: No tak to nebyla příslušnice.
1: No ale a proč teda? A proč teda měla tu pistoli?
0: Počkej,
1: měla pistoli. A tu pistoli?
0: Jakou pistoli?
1: No jak s ní střílela potom chlapovi v tom zlatnictví? Jak za ní běželi ty dva příslušníci? Oni asi měli nějaký cvičení.
2: To je neuvěřitelný. Luďku, nezdálo se ti to?
1: No, nezdálo, dej, tady mám ještě tu aktovku, co mě právě dala, aby ti ji odevzdala, až se sejdeme.
0: To je její aktovka?
1: No.
0: A co je v té aktovce?
1: Jo, to já nevím, kamaráde, to ona zakázala, že se do toho právě nesmím podívat.
0: Tak se tam podívám já? Podrž mi ten deníček.
1: No to nezakážu.
0: Tak vidíš.
1: Tak se tam podívej, já to jsem sám zvědavý teda.
0: Tady je zlato, drahý kamení.
1: Zlato, šperky. Drahý kamení. To mám bohatou holku, vy? To si koupíme družstevní výstavu.
0: Počkej, ono to nebude tak jednoduchý, nic si nekoupíte. Luďku, kdy máš vidět tu dívku?
1: Zítra ve 23.
0: A chtěl bys jí vidět už dneska?
1: Chtěl, já už se nemůžu došat.
0: No, ona je tak hezká. Hele, půjdeme ke skutečným příslušníkům. Ty jim dáš tu tašku, odpovíme jim na nějaké otázky a oni ti tu holku sami už dneska přivedou.
1: Jo,
0: no určitě,
1: to bys byl hodnej, teda ty jsi hodnej a
0: co
1: chytrý.
0: Co to je
1: ty
0: tohle?
1: Ty jsi chytrý.
0: Tady je i pistole.
1: Pistole, no ještě, že jsi mi to připomněl.
0: A co?
1: No jo, teď já jí slíbil, že odprásnu ještě jednoho chlapa.
0: No to
1: to jí nemůžu neudělat, no to jí musím udělat, to protože mi
0: ten
1: já to mám napsaný tu adresu někde u sebe. To bude hned, to je za chvilku hotový, to uděláš. Prásk, prásk a je to.
0: Ty máš smůlu.
2: Proč bych měl smůlu?

0: No jo. Šimek Miloslav pod kamenem 10 Praha.
1: Vážně, to je plná moc, to jsem ti dával, aby si mě vyzvedával plat.
2: No právě to ona myslela, abych tě odprávět, že ten plat budeme vyzvedávat za tebe.
0: Ne, ale dej mi tu pistoli, než provedeš nějakou hloupost. Luďku, to děvče nějaký strašně chytrý, veď?
2: Je a hezký.
0: Hezký, těšíš no, se na ní, veď?
2: Těším, strašně se na ní těším.
0: Na tu holku se těší asi už víc lidí. Budeme na okrsek a oni ti se ženou. Ty možná budeš ještě slavnej, když to všechno
2: jo,
0: dobře dokáže.
2: Slavnější než ten doktor z titulu,
0: ty. No určitě, o tobě se bude psát i v novinách.
2: Tak to já se těším. Vzhůru za nevěstou.
3: Nebojte se, my vás neukousneme. Vám byl zabaven řidičský průkaz, vidíte?
2: No ano, takovej růžovej, moc hezkej byl. Myslím, že ho držíte zrovna v ruce.
3: Poslyšte, jak to, že máte přilbu, vy jste přijel na motocyklu?
2: Ne, proč myslíte?
3: No, kolega vám právě říká, že máte přilbu, je mu to divné.
2: Ano, no to mám přilbu, to mám kvůli Steinerový.
3: Ona řídila ten motocykl?
2: Ne, ona bydlí u nás v baráku ve třetím patře. A vždycky, když se napije, tak skáče z okna a vždycky na někoho skočí a to jí zachrání. No tak já radši chodím... přilbě.
3: Myslíšte, pane řidiči, ano. Nesnažte se nám tady věšet nějaké bulíky na nosy?
2: Ano, ne, no ale jestli mě nevěříte, tak se běžte podívat k našemu baráku. Tam visí cedulka Pozor, padá Steinerova.
3: Hleďte se, ten váš řidičský průkaz, ten ale vypadá.
2: Hezký.
3: Umaštěný celý.
2: No, to je, jak jsem projel tou masnou.
3: Prosím vás, od čeho byste si to tam umastil?
2: No, já jsem totiž vjel rovnou pod pult.
3: A co je tohle? Tomu vy říkáte kupon?
2: Ano.
3: Od čeho je tak zahnědlý?
2: No, to je zahnědlý, já jsem si přes něj předsedil čaj.
3: Víte se, za co máte tuhletu dírku? Ta jediná není zarezlá.
2: Pane komisaři, to je moje první dírka. A jak jistě dobře víte, první dírka nerezaví.
3: Prosím vás, za co vám to štípli?
2: To mě štípli za nečitelné číslo.
3: Pane řidiči, poslyšte, jak často si ho míjete?
2: No, vždycky, když se mi zablátí.
3: Co máte tuhletu dírku?
2: To mám za to, že jsem jel po rávkách, po prázdnej gumách.
3: Slyšte, máte vůbec k tomu autu nějaký vztah? Když nemáte vztah k autu, tak to auto nebude mít vztah potom k vám. Já třeba mám takový vztah k autu, že to auto pak má vztah ke mně.
4: Já taky.
3: Vždycky, když přijdu do garáže, tak to auto zavrtí výfukem.
4: My tady o vás máme hlášení, pane řidiči. Vám byl zabaven řidičský průkaz, protože vám vůbec nebrzdila ruční brzda u vašeho osobního automobilu Škoda 100 s postranním vozíkem. Jak nám to vysvětlíte?
2: No, to bylo tak, že právě mě zastavili příslušníci od vás a řekli, abych si zatáhl za ruční brzdu a pak do mě strčili.
3: No, co bylo dál?
2: Co?
3: Co bylo dál?
2: Normálně z kopce to jelo dobře. Já jsem zastavil až v tom řeznictví.
4: Myslím vás, to vás vůbec nenapadlo použít nožní brzdy?
2: No, to ne. To já bych si nikdy nedovolil. Takhle bych nešvindloval. Já na to nemám povahu prostě. Oni by, pane příslušníci, ale pěkně poznali, že jsem si vypomáhal nožní brzdou. Já když si někdy omylem vypomáhám nožní brzdou, jo, tak se mi někdy na zadku rozsvítí takový červený světýlka. Takový reflektory má.
3: Víte, jaké to může mít nedozírné následky, když nezabrzdíte vozidlo na svahu? My jsme tady nedávno zrovna měli případ, jeden výtečník nezabrzdil na svahu kráčející rypadlo a tomu odešlo do rybníka, tam chvíli šlapalo vodu a pak se utopilo.
2: Ano, to je hezká příhoda.
4: Koho vy vlastně vozíte v tom postranním vozíku?
2: Tam vozím tchýni.
4: To vy asi nemáte příliš v lásce, co?
2: No, tak teďka už jsem si zvyk. Ale dřív běhala vedle auta pěšky.
3: Prosím vás, teď vám nemohla stačit.
2: No, trošku zdržovala. Ale na světlech nás vždycky doběhla.
3: Na zelený, správně.
4: Pojďte sem, za co máte tuhle velikou dírku?
2: Kterou?
4: Tuhle.
2: Tu mám za znečišťování dálnice hnojem a hlínou.
3: Co se k tomu došlo?
2: No, já mám totiž na autě zahrádku.
3: No. Máte zahrádkářskou legitimaci?
2: No mám, já jsem ve svazu zahrádka.
4: No, tak, pane řidiči, dejte nám své papíry.
2: Na auto nebo na hlavu?
3: Dejte nám všechny, co máte, prosím vás.
2: Všechny. Máte. Tak tady mám, to je občanská, zahrádkářská, ČSTV, na hlavu. Tady mám papíry na záchod.
4: Pane řidiči, jsme rádi, že jsme první, kteří vám můžeme blahopřát. Dnešek je pro vás totiž slavnostní den. Od tohoto okamžiku přestáváte být motoristou a stáváte se chodcem. Blahopřeji vám.
2: Děkuji a také vám přeji mnoho zdaru ve vaší další práci se mnou. Děkuji. Prosím vás, kde je tady východ?
4: Vlevo. A jděte opatrně, prší tam.
2: Já si zapnu stěrače. Prosím vás, kde tady můžu vypustit volej? Přátelé, je až s podivem, kolik vlastně občanů se nám ještě dneska nazývá halo. Pochopíte to, přátelé, já takovému občanovi zavolám a on se mi ozve nic neříkajícím a věc ještě pouze komplikujícím slůvkem halo. Ovšem, já takové ptáčky vytrestávám, jo? On řekne halo a já řeknu těší mě a směji se. Přátelé, já se směji.
5: No, já myslím, že by neškodila malá ukázka telefonního rozhovoru.
2: Přístroj.
5: Přístroj je tady, kolego. Rozhlédni se, tady je Belův přístroj.
2: Ano, přátelé, zde je přístroj starého Bely. A já myslím, že nebude od věci pro ty, kteří vidí přístroj prvně, nejprve přístroj popsat.
5: Ano, přístroj popíšeme, již hledám tušku, kolego.
2: Kolego, mě se jedná o ústní popis
5: to
2: přístroje.
5: To jsem pochopil, no, kolego, buď rád, že vtipnou narážkou obracím záležitost. No, žert, no, přeci, jo. Tady nemůžeš popisovat telefon, no, kolego, to je nošení dříví do lesa, no, to je podceňování diváků, no, to by se nám mohlo vrátit, no, jako bumerang. Tady přeci všichni diváci telefon znají,
2: no,
5: ne?
2: No, ty toho znaj, prosím tebe. Se na ně podívej, no. Tamhle ten tady vypadá, že neví vůbec nic, například.
5: To je můj strejda, laskavě nech naši rodinu na pokoj. Starej se o svý příbuzný, ty seděj tamhle.
2: Jež, my jsou tady taky. Nazdar Jindro, kde se tady vzal?
5: Polepšovna má vycházky.
2: Co dělá teta? Nic, vej. No jo, ona nikdy nic nedělala.
5: Ty si po ní, vej.
2: Tak ať si jde lehnout. Je, Jindra je tady. Příbuzný jsou jako vši, ty vledou všude.
5: Pokračuj.
2: Už jsou za mnou i v televizi.
5: Pokračuj.
2: Vážení příbuzní. Milé vši. Přátelé, dobře. Jindra z Brnu. Tento přístroj, který zde spočívá na stole, přátelé, neboli jak my také odborně říkáme, na stolní desce, která je v našem případě oválného charakteru, že ano, nemá žádné rohy. Kráva má dva.
5: Prosím tě, když už chceš něco popisovat, starej se o přístroj. Řekni, jaký je to typ.
2: Přátelé, podíváme se, toto je známý typ H2SO4, no. Žádno, takzvaný oddělitelný. Přátelé, tato část, kterou já držím v ruce, která je momentálně vůči mně z vašeho pohledu oproti vám momentálně levá, Levý obě. Tak to je část takzvaná lehká neboli zvedací latinsky rukodržadlová. Skládá se z dalších počástí. Zde je část ušní, ústní, na krční půdu až zítra.
5: To si myslíš, ty kolego, zítra dej s hlavou, už volali třikrát.
2: No, to je pravda, přátelé, zítra jdu s hlavou, něco mi tam klepe, to budou asi ventily.
5: Oni ti řeknou, co to bude, no. Třeba je to zapalování, no. Oni tě prohlídnou. No.
2: Toto je část takzvaná těžká, neboli sedací, pač ona nám sedí na té stolní.
5: Nech tu desku, sedací latinsky.
2: Sedací latinsky, bidetní, no. Že ano. Skládá se z dalších počástí. Zde je například číselnicový okruh, jo. Zde jsou čísla, že? Jako například různá čísla.
5: Řekni aspoň jedno, to jak jsme cvičili, no. To s tím bříškem, to umíš, no věř si.
2: S bříškem je kondelík.
5: No jedno číslo má bříško jako kondelík, no.
2: Šest. Přátelé, šestka vlevo dole. Přátelé, já vezmu libovolný ukazovák. Vetnu do již zmíněné šestky, že, co se s tím budeme párat, vyvin sílu S. Směrem ku, to znamená kupředu, že? Zde máme takzvaný zaražeč a zde nám funguje takzvaný samočinný zvraceč. Prosím vás, ještě jednou si to znamená. Vezmu libovu, vetnu, vyvinu, vyrazím, dorazím se a zvracím. Zde jsou dva rovnoramené čudly. Prosím vás, klid, dávejte na ty věci pozor. Já to nebudu několikrát opakovat.
5: Skutečně, soustřeďte se trochu, kolega tady dělá práci. Navíc, to máte znát z domovů tohle. To jsou jedni a titíž, kolego.
2: Jak malí kluci.
5: Skutečně, děvčata, jako malí kluci, já vás nepoznávám.
2: Jedni a titíž.
5: Vy jste měl přesadit, kolego.
2: A přesadím všecky. No.
5: Nebo vám sebereme svačiny a dostanete až na konci školního roku.
2: A levo kousanu. Od kolegy.
5: Ty jsi taky hryznek, jak tě znám.
2: Tak prosím vás, se sklidníme. Posledněte, já nechci slyšet špendlík. Neustále slyším špendlíky. Myslíte, já mám času dost? Při spisku tohoto, přátelé, i tento. Vidíte to? A teď to zrovna nefunguje, jo? Ale jo, stisku. Tohle je moje taková libůzka. To já vykládám nejradši tohle z toho. Stis prska zde teď. Vidíte to všichni, prosím vás, i ti vzadu? Co? Ne, jestli ne, tak mě to je jedno.
6: Ty budeš máma, já budu táta a budeme volat své dceři. Aby to tak dlouho netrvalo, tak ji budeme volat do ciziny.

0: Dobrý den, jsem tady dobře v seznamovací kanceláři, nejsem, já jsem vlez zase
1: jinam. Spé, nebuďte nervózní, jo. pojďte dál.
0: Děkuji.
1: Jste tady úplně dobře, co byste potřeboval?
0: No, podívejte se, já jsem se bocnul v takový nežádoucí situaci.
1: No, ano.
0: Já bych se potřeboval seznámit se ženou.
1: Se ženou.
0: Se ženou.
1: To je mi jasný. A aby vám bylo jasno, no. Chlapi tady s chlapama neseznamujeme, víte?
0: To mi tak ani moc nevadí, víte, až s těma já už se znám. My tam u nás máme takovou dobrou partu, oni už taky čekají, jak to se mnou dopadne, no. Víte?
1: Dobře, dobře.
0: No tak to bych byl jedině rád, kdyby to se mnou konečně dopadlo dobře.
1: No helejte no. Se, aby jsme se nezdržovali. No. Jakou ženu byste si asi vedle sebe tak představoval?
0: No tak podívejte se, to si můžu vybrat.
1: Tak jistě, z toho, co tady máme na skladě, tak samozřejmě.
0: Máte něco čerstvýho?
1: Jak čerstvýho?
0: No jak čerstvýho, abyste mi nenabízel nějaký ženský, který už tady leží dlouho, víte?
1: Stojte, to vám může být jedno, jak dlouho tady leží.
0: No to ne, to
1: hlavně,
0: není...
1: aby vám dotyčná vyhovovala.
0: To není pravda, jak tady nějaká leží dlouho, tak je vidět, že o ní není valný zájem. Já pak kvůli vám s nějakou takovou nebudu celý život, čověče.
1: Počkejte, no. Snad nezačnete no. Křičet, vy mi tady něco no. Vyčítáte a já jsem vám vlastně ještě nic nenabídl.
0: No právě proto, že jste mi nic nenabídl, čověče, to jsem byl předloni tamhle v Hamburku a jen jsem vešel do toho.
1: Do čeho?
0: Dovnitř, že jo? Tak kolem mě bylo ženských, to byste koukal.
1: Dovolte snad si, no. Nechcete plést naši seznamovací kancelář s nějakým vykřičeným domem.
0: No já nekřičel, to oni, když mě vyhazovali.
1: No. A proč vás vyhazovali?
0: No až jsem zdůrazňoval, že jsi nějakou pracovitou, který nejde o peníze.
1: Helejte, a co jste jí nabídl?
0: Co jsem jí mohl nabídnout? Akorát tak příslib, že... že si ji vemu.
1: Aha. A jakou ženu byste si asi jak představoval od nás?
0: Taky takovou. Mě to radila máma, víte? Ona máma...
1: No, má máma, no.
0: Má máma, má...
1: Já chápu, vaše máma, no.
0: No, má máma, má o mě strach.
1: Ano,
0: ona
1: ano.
0: Má strach, abych taky nějaký konečně nesed na led, víte?
1: Nesed na led?
0: Na led, no.
1: Víte, neříkala na led.
0: Na led?
1: No, na led.
0: Jako na hlavu? No.
1: Ne. Na lep, jako na lepidlo.
0: Na lep, co bych jí sedal na lepidlo, čověče? Že se podívám, kam si sedám, když mě pozvene.
1: Počkejte, no ne, to se tak říká. No. Sednout někomu na lep. To je jako kdybyste nějaký skočil na špek.
0: To jo, to bych skočil. Já nemám rád hubený.
1: No. Tak vidíte, už začíná mít jasno. No. Takže hubenou nechcete.
0: Ne, to si radši připlatím. No. Ona máma říká, aby něco zmohla. A měla by mít taky sílu v nohách.
1: Sílu v nohách. A proč zrovna v nohách?
0: No, páč, ono k nám je to do schodu, víte, ano. A teďka ono nosit teďka ty těžký tašky nákupní ano. A to uhlí a kojit přitom, co, víte.
1: Počkejte, snad nebude kojit, když ponese uhlí, ne?
0: No a co, když budu mít hlad?
1: Cože?
0: Co, když bude mít hlad kluk?
1: Vy máte kluka.
0: No já ne, ale ona bude mít.
1: S kým?
0: No to je jedno, hlavně aby měla kluka. Aby mě zastal, až budu starý, víte? My máme taky ovocný stromy a ty koruny a třeba s těma korunama, třeba s tím se všim,
1: no počkejte chvíli, nechcete teda nějakou rovnou?
0: No rovnou, chci křivou, nechci, víte? Se mě lidi smáli, že jsem si špatně vybral kvůli vám.
1: Já myslím, jestli nechcete nějakou rovnou s dětskem.
0: Jak s dětskem?
1: No s dítětem.
0: No a s dospělým by to nešlo.
1: Jak s dospělým?
0: No s dospělým dítětem, a mě už pomohl třeba s korunama.
1: No jo, no to máte těžký.
0: To je těžký, ale dva už tím zatřesem.
1: Já myslím, že to máte těžký nějakou takovou ženskou sehnat.
0: No.
1: Teda nebylo by to těžký, ale nesměl by vám vadit, že by byl asi tak o 20 let starší, než jste vy.
0: No tak to ne, to nechci, to jsem si rovnou mohl vzít mámu, víte.
1: Helejte se, já vám začínám rozumět, no. Aby jsme se nějak dohodli.
0: Ať se hneme z fleku.
1: No
0: víte,
1: právě. Vám ani tak nejde o lásku, že
0: jo? Ne, mě jde spíš o sílu.
1: Ano. Vy potřebujete takovou ženu nějakou, aby měla výdrž.
0: No jo, no tak...
1: Aby něco zastal, o sílu
0: no,
1: vám
0: co tam no, máte, no?
1: Co tady mám? No mám tady jednu lehkou atletku.
0: Lehkou nechci, já už jsem vybouřený.
1: Mě nechcete rozumět, to je sportovkyně, lehká atletka, hází kladivem.
0: Steklou taky nechci, mě ještě chybělo dostat kladivem. Čo?
1: Steklá není a když nechcete, já ji škrtám. No. Pak tady mám jistou Martu, počkej, já to nemůžu jméno přečíst, Marta Buková.
0: Buková, Buková, Martu Buková, to je divný jméno, člověče, to je divný
1: jedno, jak se jmenuje, ne? Co? Buková se jmenuje, Buková. To se stejně teď změní, až si vás veme, ne? Bude se jmenovat podle vás?
0: No jo, vlastně, Luděk.
1: Podle vašeho příjmení se bude jmenovat, ne? Jaké ráčíte mít příjmení?
0: Já Jedle.
1: No, tak vidíte.
0: No, vidíte.
1: Tak slečna Buková se teď bude jmenovat Jedlová.
0: Jedlová, čověče, to jste to narovnal teda. Jedle to ještě šlo a Jedlová, to je když...
1: Já už nevím, jak s váma, tak když se vám to nelíbí, ať si slečna nechá své dívčí jméno, ne?
0: Jak se potom bude jmenovat?
1: No Buková, no. A vy se budete jmenovat Jedle, no, no každý si necháte
0: svý... Čeče, vy to vylepšujete, čím dál tím líbíte, jak bude vypadat ta vizitka na dveřích Buková Jedle. To k nám za chvilku začnou jezdit pro dříví.
1: Já myslím, že za své jméno se nikdo nemusí stydět.
0: Ne, pro zajímavost, jak vy se jmenujete, že jsem tak smělej, víte?
1: No jak, normálně, Hroch.
0: To se nestydíte, čověče.
1: No, proč bych se styděl? No. Já jsem na své jméno hrdý.
0: Hrdý ještě.
1: Táta byl Hroch, děda byl Hroch, my jsme slavný rod Hrochů.
0: Jo, jo, jo, a odkaď, helejte?
1: No z Píšťan.
0: To je logický, tam je bahno, víte?
1: Helejte se. Nechte si toho, Vyjedle,
0: no.
1: Řekněte mi, jestli vám mám rezervovat tu Bukovou.
0: Je opravdu silná.
1: A to víte, že je jako bejk.
0: Člověče, no dovolte laskavě. Snad jako bík, ne? No.
1: Tak promiňte, Jedle.
0: No nic se nestalo Buku, teda Hrochu chci říct. No, no. Už jsem je zblbnul, člověče.
1: Hlavně buďte rád, že dotyčná je silná.
0: No a jak to víte, že je silná?
1: No tak vždycky tady o poutích zápasí s medvědicí. No.
0: A vyhrává?
1: No, tak. Musím přiznat, no. Minule prohrála.
0: A nebo byste mi radši teda seznámit s tou medvědicí?
1: Víte, já vám nerozumím, proč jako?
0: No když vyhrála.
1: No snad byste si nechtěl vzít medvědici.
0: No hned ne, samozřejmě nějaký čas bych s ní musel chodit, ne?
1: Přece já nevím, to jsou chutě vzít si medvědici.
0: Hejte se, vy jste ženatej.
1: No jsem.
0: No víte, když si někdo může vzít Hrocha, proč já bych se nemohl vzít medvědici? No. Naschledanou.
2: No tak, vážní přátelé, je to taky pravda, já už jsem toho projel hodně. V životě. Byl jsem ku příkladu, to by asi málo kdo věřil, ani mě se tomu nesví. Byl jsem také na polárním kruhu. Polární kruh, to je takový veliký kruh, jo, přímo polární, tam je půl roku noc a půl roku den. Tam má každý na všecko dost času. Tam jsou takový inteligentní zvířata, jmenují se tučňáci. To je takový inteligentní zvíře, tenhle ten čutňák. Když k němu přijdete, jo, a uděláte mu před obliče, tedy jak má zobonos, ksichtoklap. Když mu před ním uděláte takhle, jo, tak on se lekne a uteče. Jak už ví, co má dělat. Potvora mizerná, prudce inteligentní. No ale eskimáci, ty jsou tam taky, ty zas mají moc hezký zvyky, třeba když vy tam přijdete jako host do toho, nebo tu kůži, jak mají, když se dostanete pod kůži konečně, tak oni vám ze slušnosti nabídnou svoji vlastní ženu. Místo židle asi. Nebo nemají sušenky po ruce, tak nechají kousnout do manželky. To je, myslím, velice pěkný zvyk, kvůli tomu tam pojedu zase. Ale zase bez Šimka. Ale i jinde mají hezký zvyky, třeba na Sicílii mají zvyk, ten se nazývá krevní msta. To spočívá v tom, že když jdete k doktorovi, jo, a on vám veme krev, tak vy se mu za to pomstíte. Blízko Sicílie, vážní přátelé, zjevuje se nám ostrov Kréta. Ta tam jsou takové staré stavby, starobylé, že? Takzvané kreténské stavby. Tyhle ty stavby jsou významné právě tím, že to stavěli skuteční kreténi. No a tam taky v poslední době bojují proti negramotným. Mají velmi pěkné výsledky, už jich hodně potloukli. Teďka už každý tam musí mít gramo. Tam se lidé živí průmyslem, zemědělstvím, někteří blázni dokonce i jídlem. V létě tam pěstují boby, v zimě na nich jezdějí. Tam je veselo. Taky jsem byl v Súdánu, v Lichánu jsem nebyl. To jsem nenašel. Jednou jsem, vážení přátelé, prolez Maltou. Ale to jsem byl zafláchaný a takovej zatvrdlej, víte? A natvrdlej. Ale teďka už jsem zase na měkoho, protože jsem zase mezi vámi. To jste to dopracovali. Taky jsem byl v Austrálii. Tam se nám, vážení přátelé, v poslední době rozmnožili lidojedi. Co budeme dělat? Asi nic. No, podívejte se, vážení lidojedi. Vážení přátelé, co je to za lidi, tyhle ty lidojedi? No, oni jsou to lidi jako vy, tedy jako my. Oni jedí maso, že jo? Oni jedí vepřový, hovězí, tlustý, libový. A nejradši mají lidový. Potom by se mohli utlouct. Taky se utlučou někdy. Já jsem s nima taky stoloval. No, spíš tak zpovzdálí, až přeci jenom oni strašně mlaskají. To mě bylo žinadní. Ale oni nás, jak my tady žijeme všichni krásně pohromadě, tak oni nás mají strašně rádi. Přátelé zlatí, drazí. Vy mi to možná ani nebudete věřit, ze srdce přímo rovnou do obličeje. Ale já jsem z toho byl úplně dojemnej. Já jsem ještě vykládal o vás a o bohnicích, no jo. Ty z toho byli úplně na větvi. Já je musel sundávat do holu. Oni říkali, že vás prý mají vůbec nejradši. Moc vás pozdravujou a moc se na vás těšej.
3: Dobrý večer, milé děti, vítám vás při sledování decentního večeru. Decentního večeru, který chceme dnes zahájit decentním večerníčkem. V našem pravidelném pořadu, co mi Chůva vyprávěla, ve kterém vám představujeme známé pražské herce, vám dnes chceme představit herce divadla Semafor Luďka Sobotu. Dobrý večer, mistře.
2: Dobrý večer, milé děti.
3: Mistře, kterou pohádku máte v podání své Chůvy z dětství nejraději?
2: No tak já jsem měl nejraději tu o tom chlapovi.
3: Ano, to je velice milé, ale kdybyste laskavě pro naše děti chlapa trochu upřesnil.
2: No tak jak se válel v tom křoví?
3: Ano, tak takový chlapů znám bohužel také více. Několika jsem dokonce pomáhal z křoví zase na nohy. Jeden vám byl podobný, ale o to teď nejde. Ještě něco blížšího chlapovi.
2: No jak přišla ta Šípková, jo, a teda Růžena a políbila ho, a on potom, počkejte, to bylo v obráceně, to byl Šípkovej Růženec.
3: Pardon, byla vaše Chůva normální?
2: To už si nepamatuju, to už je dlouho. To už je dlouho.
3: A na pohádku si snad rychle vzpomenete, já bych vás jinak musel ze studia vyrazit.
2: Děkuji.
3: No, prosím.
2: Kalhoty nosím. Teď nevím, kdo si to tam dával 20. Ne, počkejte, to nebylo 20, to bylo 1000, ona spala 1020. 20 000, Hergo, kdy já to vrátím, ty prachy.
1: Mistře, to já myslím, děti nezajímá, když splatíte nějaký svůj dluh. Neznáte sakra jinou pohádku lépe?
2: No, znám jednu ještě lépe.
1: No, kterou?
2: kterou chcete vědět. To je operník.
3: Přímo v operníku.
2: Přímo v operníku ne.
3: Tak o čem, člověče?
2: Tak o čem, člověče, už konečně. Je to o takový chaloupce a ta byla celá z perníku.
3: A konečně. Tak, milé děti, dnes, než usnete, uslyšíte v podání Luďka Soboty, tedy snad, pohádku o perníkové chaloupce. Mistře, přejděte si rychle do studia na mikrofon číslo 2 a dělejte, některé děti už nám usnuly bez pohádky. No jděte.
2: Já už taky špatně slyším.
3: No, to jsem si všimnul. Na dvojku. No jděte na dvojku.
2: Já už si, kam jste říkal, já si na už dvojku. Taky nic nepamatuju.
3: Co, jděte na dvojku.
1: Nechte toho. Nechte toho, není vás slyšet. Přestaňte to očichávat. Říkal jsem na dvojku, ne?
3: No jistě, na dvojku, jděte. Narovnejte si mikrofon a jedem.
1: Že snad budete mluvit ústy, ne? Ukažte, já vám to naměřím sám. Takhle, to bude dobrý, no. A čekejte, kamera si vás veme.
2: Co jste povídal?
1: Kamera si vás veme, čekejte.
2: No, čekám, která si mě veme už.
3: Asi neveme žádná, když tak ze soucitu. Říkám, že kamera si vás veme. Ostatně už vás to bere, ne?
2: No, už mě to draplo.
3: No, konečně. Tak jede.
2: No, tak jede. No, tak, milé, to byla taková chaloupka, jo. A tam byla celá z perníku. Ale celá, tam bylo všechno z perníku. Tam bylo z perníku, i například tam bylo z perníku. Teď nevím, ale hodně. Hodně to bylo. Například Heraklitový desky byly. A teďka Jenček s Mařenkou, takový chlap se ženskou, jdou v lese v noci, teďka tma, už je taky horko, už je taky, oni jdou, běžej, zakopnou, padl. Střih, milé děti, pryč od toho. Teď se podíváme raději někam jinam. Podíváme se raději do chaloupky, co se nám tam děje. Tam v té chaloupce bydlí taková babička, zlá už taky taková nepříjemná. Přímo ježibaba to je. Co se budu s babou párat? No a ta už taky čeká hosty, proto zatopila v peci. To už je jí takovej zvyk soukromej. Helgot, já nechal Jeníčka v lese zase. Co nám to tam dělá ten Jeníček v tom lese? On to nějak nemůže najít, nebo co? Ten už z toho ze zoufalství leze po stromech. Jednu chvíli je z toho vyložený na větvi. Ale právě v tu chvíli, když je na té větvi, tak dál se vidí najednou takovýhle, teda chtěl jsem říct malinký světy a rychle ze stromu dolů, šup dolů s Mařenou a rychle do chalupy, šupy, dupy. Babička jim otvírá dvířka u vrátek, následuje srdečné a upřímné uvítání, že... srdečně a upřímně po sobě s babiznou skočej. Ta babička jim ukazuje ten svůj interiér, že má to tam moc hezké, má tam ku příkladu také starožitný ten kurníček. Já nevím, co to do baby vělo, přeci jenom staříček už taky neví roupama, co má dělat. Ona, prosím vás, tomu Jeníčkovi nařízla prstíček, jestli prý už je dostatečně zdatnej. Pochopíte ten rozum stařecký zdat, přitom on byl zdatný, byl to takový pořízek. Naříznutý zdatný a teď oni do toho začali říkat. A jestli my bychom také nemohli nestrčili, ale alespoň dva prsíčky nemohli nestrčit. Smolíčku, pachlíčku, otevři nám svou světničku, za hory, za doliny. Nasaďte mi ty parohy!
3: Zpamatujte se, člověče, zpamatujte se, parohy máte doma, no musíte to vrátit, no, chyťte se, no chyťte, prstíčku se chyťte, prosím vás, no, od kurníčku znova, kurníček.
2: Ona mu nařízla kurníček. On to říká, jestli už je dostatečně zdatný, kurniček šopá, to nedám dohromady. On, jak byl zdatej, tak on z toho kurníku vlít jako slepice. Tam byla lopata takhle v obřávedle tý pese, on tu lopatu popad, jo, a celý to tam přestavěl. To jsem si zase splet nějakou jinou akcí. Mám tu lopatu. Mám tu lopatu popad, hodil na ní Mařenku. Ten už neříká nic, to je jedno. Ono s Mařenou už to taky nebylo k vydržení. Šup s ní do pece a teď si tam cíčí babou žijou. Dá! Šťastný a spokojný, hodně zdravý. Všechno nejlepší do novýho roku. Mají se rádi a perník už mají taky plný zuby. Bylo to někde u Pardubic, ta baba byla o 15 let starší.
4: Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.

0: vedlejší zadaní les.
1: A když se bude spát a ty vedlejší
2: las. A ty moja najmilejší budeš tam.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

στο Βιέννη.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte rádio.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Přijeďte si vychutnat 59. ročník historicky nejstarší vinařské události u nás i ve světě. Valtické vinné trhy startují už v pátek 8. května a pokračují až do sobotních nočních hodin. Těšte se na špičková vína z celého světa, doprovodný program s cymbálovou muzikou nebo sobotní koncert kapely The Teachers. Valtické vinné trhy, to je Wimbledon mezi výstavami. Takže od pátku 8. května.
0: Rádio Jih Cymbálka, aktuálně z Břeclavska.
2: Hustopeče připravují opravu dětského hřiště u Masarykova náměstí. Hotovo by mělo být na konci školního roku. Radní už schválili výzvu pro firmy, které se o zakázku uchází. Hřiště projde kompletní obnovou herních prvků, část z nich město využije jinde. Jde o další z řady oprav, kdy radnice každý rok modernizuje jedno hřiště ve městě.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Dnes na jihu Moravy oblačno, srážky se mohou vyskytovat na části území hlavně později odpoledne a večer. Lokálně se mohou objevit i bouřky. Očekáváme něco mezi 23 až 26 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Grill, oheň a skvělá atmosféra. Hodonín na grilu je zpět. V sobotu 16. května od 10 hodin na Masarykově náměstí. Dorazí i známý kuchař Michal Hugo Hromas s vlastní pecí a pořádnou show. Čekají vás grilované speciality, street food i lokální dobroty. Zahrají Aneška Binková, Dolls in the Factory a hodonínská kapela Yama. Přijďte si užít den plný chutí, hudby a pohody. Hodonín na grilu. Buďte u toho.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z jižní Moravy.
2: Na jihu Moravy se dále šíří žloutenka a od začátku roku hygienici evidují už 335 případů. Za poslední měsíc přibylo dalších 60 nakažených, což je sice méně než dříve, ale situace je stále vážná. Region tak tvoří téměř třetinu všech případů v celém Česku. Podle hygieniků je hlavní ochranou důkladná hygiena, zejména mytí rukou před jídlem.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: Dnes na jihu Moravy oblačno, srážky se mohou vyskytovat na části území hlavně později odpoledne a večer. Lokálně se mohou objevit i bouř.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: V sobotu 9. května ožijí Dolní Bojanovice hudbou i skvělým jídlem. Bojanovský festival hudby a jídla startuje ve 14 hodin. Těšit se můžete na kapelu Queenie i Sebastiana. Přijďte si užít den plný chutí, muziky a zábavy pro celou rodinu. Děti do 15 let mají vstup zdarma. Více informací na www.dolnibojanovice.cz.
2: Zveme vás na Valtické vinné trhy. Od pátku 8. do soboty 9. května se můžete ve Valticích těšit na špičková vína, bohatý doprovodný program, cymbálky, koncert kapely The Teachers a dražbu archivních šampionů. Valtické vinné trhy, to je Wimbledon mezi výstavami. Ekocentrum Trkmanka Velké Pavlovice vás zve na Velkopavlovický gulášfest, který se koná v sobotu 9. května. Kulinářská bitva o nejlepší guláš začíná v 9:30 dopoledne na nádvoří Ekocentra Trkmanka. Přijďte fandit, nasávat vůně, ochutnávat, bavit se a také jako laická porota hodnotit a vybrat ten nejlepší tým. Více informací na www.ekocentrum-trkmanka.com. 71. ročník tradičních národopisných slavností Podluží v písni a tanci se uskuteční v Trdonicích ve dnech 5. až 7. června. Tento významný folklorní festival, jeden z nejstarších v regionu, nabídne bohatý program plný lidové hudby, tance, krojů, přehlídku řemesel a ochutnávky místních vín. Nebudou chybět ani soutěže ve zpěvu, tanci a ostárka Podluží. Podrobný program a další informace najdete na www.tvrdonice.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

duše s tělem. Hádala se duše s tělem.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Přijeďte si vychutnat 59. ročník historicky nejstarší vinařské události u nás i ve světě. Valtické vinné trhy startují už v pátek 8. května a pokračují až do sobotních nočních hodin. Těšte se na špičková vína z celého světa, doprovodný program s cymbálovou muzikou nebo sobotní koncert kapely The Teachers. Valtické vinné trhy, to je Wimbledon mezi výstavami. Takže od pátku 8. května.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně ze Strážnicka.
2: Na účet města Bzence dorazila evropská dotace ve výši 3,5 milionu korun na nové hygienické zázemí v areálu zámku. Peníze město získalo zpětně na projekt úprav pravého předzámčí. Celkové náklady na stavbu byly zhruba 8 milionů korun. Radnice zároveň potvrzuje, že většinu větších investic plánuje vždy s podporou dotací.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Dnes na jihu Moravy oblačno, srážky se mohou vyskytovat na části území hlavně později odpoledne a večer. Lokálně se mohou objevit i bouřky. Očekáváme něco mezi 23 až 26 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Grill, oheň a skvělá atmosféra. Hodonín na grilu je zpět. V sobotu 16. května od 10 hodin na Masarykově náměstí. Dorazí i známý kuchař Michal Hugo Hromas s vlastní pecí a pořádnou show. Čekají vás grilované speciality, street food i lokální dobroty. Zahrají Aneška Binková, Dolls in the Factory a hodonínská kapela Yama. Přijďte si užít den plný chutí, hudby a pohody. Hodonín na grilu. Buďte u toho.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Uherskohradišťska.
2: Stavba zimního stadionu v Uherském Hradišti pokračuje rychle a zatím dodržuje plánovaný termín dokončení. Na konci minulého týdne se na místě uskutečnil další kontrolní den. Každý den na stavbě pracují desítky dělníků a práce výrazně postupují. Hotovo by mělo být letos v září.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: Dnes na jihu Moravy oblačno, srážky se mohou vyskytovat na části území hlavně později odpoledne a večer. Lokálně se mohou objevit i bouřky. Očekáváme něco mezi 23 až 26 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: V sobotu 9. května ožijí Dolní Bojanovice hudbou i skvělým jídlem. Bojanovský festival hudby a jídla startuje ve 14 hodin. Těšit se můžete na kapelu Queenie i Sebastiana. Přijďte si užít den plný chutí, muziky a zábavy pro celou rodinu. Děti do 15 let mají vstup zdarma. Více informací na www.dolnibojanovice.cz.
2: Zveme vás na Valtické vinné trhy. Od pátku 8. do soboty 9. května se můžete ve Valticích těšit na špičková vína, bohatý doprovodný program, cymbálky, koncert kapely The Teachers a dražbu archivních šampionů. Valtické vinné trhy, to je Wimbledon mezi výstavami. Ekocentrum Trkmanka Velké Pavlovice vás zve na Velkopavlovický gulášfest, který se koná v sobotu 9. května. Kulinářská bitva o nejlepší guláš začíná v 9:30 dopoledne na nádvoří Ekocentra Trkmanka. Přijďte fandit, nasávat vůně, ochutnávat, bavit se a také jako laická porota hodnotit a vybrat ten nejlepší tým. Více informací na www.ekocentrum-trkmanka.com. 71. ročník tradičních národopisných slavností Podluží v písni a tanci se uskuteční v Trdonicích ve dnech 5. až 7. června. Tento významný folklorní festival, jeden z nejstarších v regionu, nabídne bohatý program plný lidové hudby, tance, krojů, přehlídku řemesel a ochutnávky místních vín. Nebudou chybět ani soutěže ve zpěvu, tanci a ostárka Podluží. Podrobný program a další informace najdete na www.tvrdonice.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Přijeďte si vychutnat 59. ročník historicky nejstarší vinařské události u nás i ve světě. Valtické vinné trhy startují už v pátek 8. května a pokračují až do sobotních nočních hodin. Těšte se na špičková vína z celého světa, doprovodný program s cimbálovou muzikou nebo sobotní koncert kapely The Teachers. Valtické vinné trhy, to je Wimbledon mezi výstavami. Takže od pátku 8. května.
0: Rádio Jih Cimbálka, aktuálně z Břeclavska.
2: Hustopeče připravují opravu dětského hřiště u Masarykova náměstí. Hotovo by mělo být na konci školního roku. Radní už schválili výzvu pro firmy, které se o zakázku uchází. Hřiště projde kompletní obnovou herních prvků, část z nich město využije jinde. Jde o další z řady oprav, kdy radnice každý rok modernizuje jedno hřiště ve městě.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: Dnes na jihu Moravy oblačno, srážky se mohou vyskytovat na části území hlavně později odpoledne a večer. Lokálně se mohou objevit i bouřky. Očekáváme něco mezi 23 až 26 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Já jsem dobrý, ženu mám zlu. Já jsem dobrý, ženu mám zlu. Keď si jdem do krčmy, keď si jdem do krčmy, ona za mňu. Keď si jdem do krčmy, keď si jdem do krčmy, ona za mňu.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Grill, oheň a skvělá atmosféra. Hodonín na grilu je zpět. V sobotu 16. května od 10 hodin na Masarykově náměstí. Dorazí i známý kuchař Michal Hugo Hromas s vlastní pecí a pořádnou show. Čekají vás grilované speciality, street food i lokální dobroty. Zahrají Aneška Binková, Dolls in the Factory a hodonínská kapela Yama. Přijďte si užít den plný chutí, hudby a pohody. Hodonín na grilu. Buďte u toho.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z jižní Moravy.
2: Na jihu Moravy se dále šíří žloutenka a od začátku roku hygienici evidují už 335 případů. Za poslední měsíc přibylo dalších 60 nakažených, což je sice méně než dříve, ale situace je stále vážná. Region tak tvoří téměř třetinu všech případů v celém Česku. Podle hygieniků je hlavní ochranou důkladná hygiena, zejména mytí rukou před jídlem.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Dnes na jihu Moravy oblačno, srážky se mohou vyskytovat na části území hlavně později odpoledne a večer. Lokálně se mohou objevit i bouřky. Očekáváme něco mezi 23 až 26 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Ďakujeme krásne, Bratislava.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: V sobotu 9. května ožijí Dolní Bojanovice hudbou i skvělým jídlem. Bojanovský festival hudby a jídla startuje ve 14 hodin. Těšit se můžete na kapelu Queenie i Sebastiana. Přijďte si užít den plný chutí, muziky a zábavy pro celou rodinu. Děti do 15 let mají vstup zdarma. Více informací na www.dolnibojanovice.cz.
3: Zveme vás na Valtické vinné trhy. Od pátku 8. do soboty 9. května se můžete ve Valticích těšit na špičková vína, bohatý doprovodný program, cymbálky, koncert kapely The Teachers a dražbu archivních šampionů. Valtické vinné trhy, to je Wimbledon mezi výstavami. Ekocentrum Trkmanka Velké Pavlovice vás zve na Velkopavlovický gulášfest, který se koná v sobotu 9. května. Kulinářská bitva o nejlepší guláš začíná v 9:30 dopoledne na nádvoří Ekocentra Trkmanka. Přijďte fandit, nasávat vůně, ochutnávat, bavit se a také jako laická porota hodnotit a vybrat ten nejlepší tým. Více informací na www.ekocentrum-trkmanka.com. 71. ročník tradičních národopisných slavností Podluží v písni a tanci se uskuteční v Trdonicích ve dnech 5. až 7. června. Tento významný folklorní festival, jeden z nejstarších v regionu, nabídne bohatý program plný lidové hudby, tance, krojů, přehlídku řemesel a ochutnávky místních vín. Nebudou chybět ani soutěže ve zpěvu, tanci a ostárka Podluží. Podrobný program a další informace najdete na www.tvrdonice.cz.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Vinařský dům Dubňany a Zbyněk Kopeček uvádí Vinařovo okénko. Dobré rady a tipy pro všechny jihomoravské vinaře.
1: Dobrý den, od mikrofonu Rádia Jih přeje Zbyněk Kopeček. Konečně se na nás usmívá sluníčko a ani ranní teploty nejsou tak nepříjemné jako v minulém týdnu. Jen je škoda, že doposud nezapršelo. Půda je opravdu velmi vyprahlá a tvrdá, takže i sázení, dosazování, rytí, jiné práce s půdou nám dávají opravdu zabrat. Ale ať chceme či ne, příroda funguje a my jí musíme pomoci. I proto jsme ve Vinařském domě přichystali pro naše zahrádkáře a pěstitele, tedy hlavně pro vás dámy, komplexní balíčky přípravků, které jsou zapotřebí po celý rok. Cena balíčku je akční a jednotlivé produkty tak vyjdou laciněji, než kdybyste si je kupovali samostatně. Tak například balíček s názvem Réva. V jedné sadě najdete jak hnojiva, tak přípravky na ošetření proti škůdcům, tak smáčidlo na lepší aplikaci všech součástí balíčku. V tuto dobu je velmi aktuální sada s názvem Kompletní péče o rajčata a papriky. Tato sada se skládá z několika výborných přípravků, které ochrání plody proti plísni, hnojivo zesílí jejich odolnost a výživa pomůže budoucím plodům v jejich síle a mohutnosti. Dámy a pánové, kteří pěstují růže a podobné květiny, určitě uvítají soupravu s názvem Růže v plné kráse. I tato sada obsahuje jak hnojiva, tak i přípravky zabraňující škůdcům parazitovat na těchto nádherných květinách, ale i smáčidlo podporující účinnost všech přípravků. Velmi úspěšná, zejména v dnešní době, kdy si chceme bylinky pěstovat sami na zahrádce nebo vyvýšeném záhonku, je sada vynikajících pomocníků s názvem Bylinková zahrada od semínka. Najdete v ní základní semínka bylin, které se používají v kuchyni, jako je zelenolistá a červenolistá bazalka, kopr, koriandr, anýs, tymián, máta nebo nenahraditelná pažitka. K tomu samozřejmě výživa, hnojiva, určené pro tento typ rostlin, stejně jako biopřípravky na jejich ochranu. Další sady pro růst a ochranu již svým názvem napoví, jak je můžete využít. Třeba zdravé pokojovky, nebo silný růst a bohatá úroda, anebo ono nám to něco žere. Téměř zoufalý název sady spolehlivých přípravků na ochranu rostlin snad ani nemusím popisovat. No a na závěr jedna dobrá zpráva. Podařilo se nám navázat spolupráci se špičkovým italským pěstitelem sazenic. Jeho produkty jako rajčata, papriky, jahody, byliny, květiny a další zelené poklady začneme nabízet už příští týden. Na rozdíl od některých našich producentů jsou daleko bohatější na listy, silnější v kořenech a zdravé. Moje paní už se těší, jak je bude sadit, no já moc ne, protože je musím potom zalévat. Ale naše rajčata jsou prostě nenahraditelná. Od mikrofonu Rádia Jih přeje hezký den Zbyněk Kopeček, Vinařský dům Dubňany.
0: Vinařovo okénko na Rádiu Jih. To jsou dobré rady a tipy pro všechny jihomoravské vinaře. Od Zbyňka Kopečka z Vinařského domu v Dubňanech. www.vinařskydom.cz. Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem. Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Přijeďte si vychutnat 59. ročník historicky nejstarší vinařské události u nás i ve světě. Valtické vinné trhy startují už v pátek 8. května a pokračují až do sobotních nočních hodin. Těšte se na špičková vína z celého světa, doprovodný program s cymbálovou muzikou nebo sobotní koncert kapely The Teachers. Valtické vinné trhy, to je Wimbledon mezi výstavami. Takže od pátku 8. května.
0: Rádio Jih Cymbálka, aktuálně ze Strážnicka.
2: Na účet města Bzence dorazila evropská dotace ve výši 3,5 milionu korun na nové hygienické zázemí v areálu zámku. Peníze město získalo zpětně na projekt úprav pravého předzámčí. Celkové náklady na stavbu byly zhruba 8 milionů korun. Radnice zároveň potvrzuje, že většinu větších investic plánuje vždy s podporou dotací.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Dnes na jihu Moravy oblačno, srážky se mohou vyskytovat na části území hlavně později odpoledne a večer. Lokálně se mohou objevit i bouřky. Očekáváme něco mezi 23 až 26 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Na rádiu Jich Cymbálka máme rádi dechovku a pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Grill, oheň a skvělá atmosféra. Hodonín na grilu je zpět. V sobotu 16. května od 10 hodin na Masarykově náměstí. Dorazí i známý kuchař Michal Hugo Hromas s vlastní pecí a pořádnou show. Čekají vás grilované speciality, street food i lokální dobroty. Zahrají Aneška Binková, Dolls in the Factory a hodonínská kapela Yama. Přijďte si užít den plný chutí, hudby a pohody. Hodonín na grilu. Buďte u toho.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Hodonínska.
2: Hodonín zřídí novou funkci koordinátora plavebního provozu kvůli rostoucímu počtu lodí v přístavišti. Reaguje tak na rozvoj vodní turistiky po propojení s Baťovým kanálem a otevření nového přístaviště. Koordinátor bude dohlížet hlavně na bezpečný a plynulý pohyb plavidel a organizaci kotvení.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: Dnes večer oblačno, v první polovině noci se také mohou objevit přehánky, spíše ale v západní polovině kraje. Noční teplota 15 až 12 stupňů. Zítra na jihu Moravy oblačno, hlavně odpoledne a večer se na větší části území kraje vyskytnou přehánky, lokálně i bouřky. Večer budou srážky postupně ubývat a také se bude zmenšovat oblačnost. Nejvyšší denní teplota 19 až 22 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

rádiu Jih Cimbálka máme rádi dechovku a pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: V sobotu 9. května ožijí Dolní Bojanovice hudbou i skvělým jídlem. Bojanovský festival hudby a jídla startuje ve 14 hodin. Těšit se můžete na kapelu Queenie i Sebastiana. Přijďte si užít den plný chutí, muziky a zábavy pro celou rodinu. Děti do 15 let mají vstup zdarma. Více informací na www.dolnibojanovice.cz.
2: Zveme vás na Valtické vinné trhy. Od pátku 8. do soboty 9. května se můžete ve Valticích těšit na špičková vína, bohatý doprovodný program, cymbálky, koncert kapely The Teachers a dražbu archivních šampionů. Valtické vinné trhy, to je Wimbledon mezi výstavami. Ekocentrum Trkmanka Velké Pavlovice vás zve na Velkopavlovický gulášfest, který se koná v sobotu 9. května. Kulinářská bitva o nejlepší guláš začíná v 9:30 dopoledne na nádvoří Ekocentra Trkmanka. Přijďte fandit, nasávat vůně, ochutnávat, bavit se a také jako laická porota hodnotit a vybrat ten nejlepší tým. Více informací na www.ekocentrum-trkmanka.com. 71. ročník tradičních národopisných slavností Podluží v písni a tanci se uskuteční v Trdonicích ve dnech 5. až 7. června. Tento významný folklorní festival, jeden z nejstarších v regionu, nabídne bohatý program plný lidové hudby, tance, krojů, přehlídku řemesel a ochutnávky místních vín. Nebudou chybět ani soutěže ve zpěvu, tanci a ostárka Podluží. Podrobný program a další informace najdete na www.tvrdonice.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Přijeďte si vychutnat 59. ročník historicky nejstarší vinařské události u nás i ve světě. Valtické vinné trhy startují už v pátek 8. května a pokračují až do sobotních nočních hodin. Těšte se na špičková vína z celého světa, doprovodný program s cymbálovou muzikou nebo sobotní koncert kapely The Teachers. Valtické vinné trhy, to je Wimbledon mezi výstavami. Takže od pátku 8. května.
0: Rádio Jih Cymbálka, aktuálně z Břeclavska.
2: Okresní soud v Břeclavi pokračoval v projednávání případu smrti 12-letého chlapce, na kterého v roce 2024 spadla fotbalová branka na hřišti na sídlišti na Valtické. Obžalovaný bývalý vedoucí servisního střediska technických služeb Břeclavinu odmítá a tvrdí, že opravy hřišť neměl na starosti. Rozsudek soud vyhlásí 23. června.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Dnes večer oblačno, v první polovině noci se také mohou objevit přehánky, spíše ale v západní polovině kraje. Noční teplota 15 až 12 stupňů. Zítra na jihu Moravy oblačno, hlavně odpoledne a večer se na větší části území kraje vyskytnou přehánky, lokálně i bouřky. Večer budou srážky postupně ubývat a také se bude zmenšovat oblačnost. Nejvyšší denní teplota 19 až 22 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Kdysa cestama pěsnička kotůlá, dešuhaj s dívčatem hájem sa potůlá. Bývají veselé, muziky hodové, v malovaných bůdách víno rubínové. To je kraj bohatý na lásku, na ludzí. Tam ťa pěkné dzívča hubičku prebudzí. Je tam jak v pohádce od našej mamičky, kde kráčáš dzedzinou do našej uličky. Je to jak voňavé prečňa

0: Rádio Jih Cimbálka. Rádio Jižní Moravy.
1: Na Rádiu Jih Cimbálka máme rádi dechovku. A pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Grill, oheň a skvělá atmosféra. Hodonín na grilu je zpět. V sobotu 16. května od 10 hodin na Masarykově náměstí. Dorazí i známý kuchař Michal Hugo Hromas s vlastní pecí a pořádnou show. Čekají vás grilované speciality, street food i lokální dobroty. Zahrají Aneška Binková, Dolls in the Factory a hodonínská kapela Yama. Přijďte si užít den plný chutí, hudby a pohody. Hodonín na grilu. Buďte u toho.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně ze Strážnicka.
2: Teje Slovan Bzenec slavnostně otevřel nové hřiště s umělým povrchem, které budou využívat děti i dospělí po celý rok. Stavba vyšla na 30 milionů korun. Fotbalový klub získal státní dotaci 20 milionů a zbývajících 10 milionů doplatilo samotné město.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: Dnes večer oblačno, v první polovině noci se také mohou objevit přehánky, spíše ale v západní polovině kraje. Noční teplota 15 až 12 stupňů. Zítra na jihu Moravy oblačno, hlavně odpoledne a večer se na větší části území kraje vyskytnou přehánky, lokálně i bouřky. Večer budou srážky postupně ubývat a také se bude zmenšovat oblačnost. Nejvyšší denní teplota 19 až 22 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: V sobotu 9. května ožijí Dolní Bojanovice hudbou i skvělým jídlem. Bojanovský festival hudby a jídla startuje ve 14 hodin. Těšit se můžete na kapelu Queenie i Sebastiana. Přijďte si užít den plný chutí, muziky a zábavy pro celou rodinu. Děti do 15 let mají vstup zdarma. Více informací na www.dolnibojanovice.cz.
2: Zveme vás na Valtické vinné trhy. Od pátku 8. do soboty 9. května se můžete ve Valticích těšit na špičková vína, bohatý doprovodný program, cymbálky, koncert kapely The Teachers a dražbu archivních šampionů. Valtické vinné trhy, to je Wimbledon mezi výstavami. Ekocentrum Trkmanka Velké Pavlovice vás zve na Velkopavlovický gulášfest, který se koná v sobotu 9. května. Kulinářská bitva o nejlepší guláš začíná v 9:30 dopoledne na nádvoří Ekocentra Trkmanka. Přijďte fandit, nasávat vůně, ochutnávat, bavit se a také jako laická porota hodnotit a vybrat ten nejlepší tým. Více informací na www.ekocentrum-trkmanka.com. 71. ročník tradičních národopisných slavností Podluží v písni a tanci se uskuteční v Trdonicích ve dnech 5. až 7. června. Tento významný folklorní festival, jeden z nejstarších v regionu, nabídne bohatý program plný lidové hudby, tance, krojů, přehlídku řemesel a ochutnávky místních vín. Nebudou chybět ani soutěže ve zpěvu, tanci a ostárka Podluží. Podrobný program a další informace najdete na www.tvrdonice.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Přijeďte si vychutnat 59. ročník historicky nejstarší vinařské události u nás i ve světě. Valtické vinné trhy startují už v pátek 8. května a pokračují až do sobotních nočních hodin. Těšte se na špičková vína z celého světa, doprovodný program s cymbálovou muzikou nebo sobotní koncert kapely The Teachers. Valtické vinné trhy, to je Wimbledon mezi výstavami. Takže od pátku 8. května.
0: Rádio Jih Cymbálka, aktuálně z Břeclavska.
2: Regionální vlaky mezi Lanžhotem a Slovenskem by se mohly vrátit. O obnovení spojení jednali zástupci slovenského ministerstva dopravy a Jihomoravského kraje. Osobní doprava na této trati byla přerušena v roce 2021 kvůli rekonstrukci železničního koridoru. Situaci navíc komplikuje uzavřený most přes hraniční řeku, který prodlužuje cestování mezi oběma státy.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Dnes večer oblačno, v první polovině noci se také mohou objevit přehánky, spíše ale v západní polovině kraje. Noční teplota 15 až 12 stupňů. Zítra na jihu Moravy oblačno, hlavně odpoledne a večer se na větší části území kraje vyskytnou přehánky, lokálně i bouřky. Večer budou srážky postupně ubývat a také se bude zmenšovat oblačnost. Nejvyšší denní teplota 19 až 22 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Grill, oheň a skvělá atmosféra. Hodonín na grilu je zpět. V sobotu 16. května od 10 hodin na Masarykově náměstí. Dorazí i známý kuchař Michal Hugo Hromas s vlastní pecí a pořádnou show. Čekají vás grilované speciality, street food i lokální dobroty. Zahrají Aneška Binková, Dolls in the Factory a hodonínská kapela Yama. Přijďte si užít den plný chutí, hudby a pohody. Hodonín na grilu. Buďte u toho.
0: Rádio Jih Cimbálka, aktuálně z Hodonínska.
2: Hodonín zřídí novou funkci koordinátora plavebního provozu kvůli rostoucímu počtu lodí v přístavišti. Reaguje tak na rozvoj vodní turistiky po propojení s Baťovým kanálem a otevření nového přístaviště. Koordinátor bude dohlížet hlavně na bezpečný a plynulý pohyb plavidel a organizaci kotvení.
0: Rádio Jih Cimbálka, počasí.
2: Dnes večer oblačno, v první polovině noci se také mohou objevit přehánky, spíše ale v západní polovině kraje. Noční teplota 15 až 12 stupňů. Zítra na jihu Moravy oblačno, hlavně odpoledne a večer se na větší části území kraje vyskytnou přehánky, lokálně i bouřky. Večer budou srážky postupně ubývat a také se bude zmenšovat oblačnost. Nejvyšší denní teplota 19 až 22 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: V sobotu 9. května ožijí Dolní Bojanovice hudbou i skvělým jídlem. Bojanovský festival hudby a jídla startuje ve 14 hodin. Těšit se můžete na kapelu Queenie i Sebastiana. Přijďte si užít den plný chutí, muziky a zábavy pro celou rodinu. Děti do 15 let mají vstup zdarma. Více informací na www.dolnibojanovice.cz.
2: Zveme vás na Valtické vinné trhy. Od pátku 8. do soboty 9. května se můžete ve Valticích těšit na špičková vína, bohatý doprovodný program, cymbálky, koncert kapely The Teachers a dražbu archivních šampionů. Valtické vinné trhy, to je Wimbledon mezi výstavami. Ekocentrum Trkmanka Velké Pavlovice vás zve na Velkopavlovický gulášfest, který se koná v sobotu 9. května. Kulinářská bitva o nejlepší guláš začíná v 9:30 dopoledne na nádvoří Ekocentra Trkmanka. Přijďte fandit, nasávat vůně, ochutnávat bavice a také jako laická porota hodnotit a vybrat ten nejlepší tým. Více informací na www.ekocentrum-trkmanka.com. 71. ročník tradičních národopisných slavností Podluží v písni a tanci se uskuteční v Trdonicích ve dnech 5. až 7. června. Tento významný folklorní festival, jeden z nejstarších v regionu, nabídne bohatý program plný lidové hudby, tance, krojů, přehlídku řemesel a ochutnávky místních vín. Nebudou chybět ani soutěže ve zpěvu, tanci a ostárka Podluží. Podrobný program a další informace najdete na www.tvrdonice.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Přijeďte si vychutnat 59. ročník historicky nejstarší vinařské události u nás i ve světě. Valtické vinné trhy startují už v pátek 8. května a pokračují až do sobotních nočních hodin. Těšte se na špičková vína z celého světa, doprovodný program s cymbálovou muzikou nebo sobotní koncert kapely The Teachers. Valtické vinné trhy, to je Wimbledon mezi výstavami. Takže od pátku 8. května.
0: Rádio Jih Cymbálka, aktuálně z Břeclavska.
2: Okresní soud v Břeclavi pokračoval v projednávání případu smrti 12-letého chlapce, na kterého v roce 2024 spadla fotbalová branka na hřišti na sídlišti na Valtické. Obžalovaný bývalý vedoucí servisního střediska technických služeb Břeclavinu odmítá a tvrdí, že opravy hřišť neměl na starosti. Rozsudek soud vyhlásí 23. června.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Dnes večer oblačno a v první polovině noci se také mohou objevit přehánky, spíše ale v západní polovině kraje. Noční teplota 15 až 12 stupňů. Zítra na jihu Moravy oblačno, hlavně odpoledne a večer se na větší části území kraje vyskytnou přehánky, lokálně i bouřky. Večer budou srážky postupně ubývat a také se bude zmenšovat oblačnost. Nejvyšší denní teplota 19 až 22 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Radio Jich, cymbálka.
1: Máma rád, mě máma rád.
2: Lubí, mě máma rád, mě máma rád.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.
1: Tam, kde jsou moje korene, rájom tu zem nazveme. Tam, kde štíty mohutně, kde

0: Tam jsou moje koreně.
1: Kde našel jsem cít?
0: Lásku i změreně. Kde národ můj pradávny, no večně mladý, učil ma pokore
1: i překonat pády.
0: Tam jsou moje koreně. Kde matkina neha a otcova múdrosť všetko zlé zaženie. Tam vo zvenách lúk i pastvín, tam spočiniem.
1: Tam moja duša zaspí.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jihcimbálka, Břeclavsko 93,2 FM.
1: Ani jsem si bičíčka nenamazal, ani jsem si šnorečky neprivázal. Ach, kerak, vyjedu po tu horu, odpadl mě bičí.

0: posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.
1: Kapitola 4. Už se maká. Ráno se prorocká slova poručíka Hamáčka stala skutkem a rota, oblečená do pracovních obleků, vykročila do zaměstnání. Byla zde pestrá směs rozličných uniforem, z nichž většina pocházela z výstroje poražené německé armády. Modré zimníky, ušanky, chlebníky s kusem chleba a špeku, obludná bagančata, radost pohledět. Herci Černíka začala zlobit páteř. Nebožák se náhle zhroutil, svíjel se a přes výrušky svobodníka Álíka se odbelhal na ošetřovnu. Ostatní v sevřeném útvaru napochodovali na pracoviště. Byla ještě úplná tma a mrazivým ránem poletovaly sněhové vločky. Na stavbě svítily reflektory a dělníci s ohrnutými límci se trousili do práce. Krotě, které velel svobodník Halík, důstojníci je část po důstojníku dosud spali, sevrali zájemci o pracovní síly. Mistři zkoumali vizáž vojínů, ptali se jich na jejich pracovní zkušenosti a ty zdatnější si okamžitě rozebírali. Kula Kvata, Voňavka a několik dalších byli vybráni k nákladním automobilům jako závozníci. Nakonec to zbylo pouze několik vojínů, jejichž vzhled nezaručoval, ba ani nesliboval údernický výkon. Tak pojďte, zahučel na ně nevlídně mistr Francl. Budete kopat výkopy. Odvedli je do kolny s nářadím, předělili jim krompáče, rýče a lopaty, načež jim vyznačil trasu, které se mají držet. Jak hluboko máme kopat? Otázal se Kefalín se zájmem. 2 metry, odtušil mistr a kvapně odcházel. Já jen, aby jsme nenarazili na vodu, křičel za ním Kefalín a mistr se popuzeně zastavil. Ty kriminálníku, sdělej šoufky ze svý babičky. Až budeš na mě 4., 5. rokem, on tě už ten humor přejde. Předně nejsem kriminálník, ale svazácký funkcionář a agitátor roty. Za druhé mám právo se vás zeptat, jelikož v oblasti výkopu nejsem odborník. Mistr něco nesrozumitelně zabrbral a už se nezdržoval. Kefalín nechápal jeho zarputilé a nevraživé chování, ale později zjistil příčinu. Před několika týdny zabetonovali prý PTPáci někde u Žatce do základů vojenské budovy i mistra. Stalo se to při noční směně a pachatel ohavného činu nebyl odhalen. Zákeřná vražda, kvalifikovaná jako nešťastná náhoda, rozezlila řadu mistrů, kteří s pracujícími vojíny přicházeli do styku. Solidarita je nádherná věc. Leč Kefalín ani jeho druhové nehodlali vraždit mistry. Hleděli s respektem na pracovní nářadí a přemítali. Jano Kotlár uchopil krumpáč a několikrát jim kopl. Cikát začal lamentovat ve své melodické mateřštině a k další práci se neměl. Kolem staveniště zaplály ohně. Ale v tu ráno byl zpátky mistr Francl. Bandolína, supěl.

0: dozorčí, kromě Vojina Černíka, kterého bolí páteř.
1: Cože?
0: Pana Herce bolí páteř, hned ho sem pošlete. Oblékl si uniformu a s přísnou tváří očekával delikventa. 5 minut, 10 minut, 15 minut. Poručík zasakroval a vyrazil z baráčku. Chtěl se rozběhnout k ošetřovně, když spatřil Herce, která se vleče krůček po krůčku, zkroucený a s tváří stranou, opírá se o hůlku a tiše stejná. Hamáček na okamžik strnul a přemýšlel, jak se má zachovat. Nejlepší by bylo poslat ho rovnou na pracoviště. Ale co když tomu chlapovi doopravdy něco je?
1: Černík, co je vám?
2: Páteř, soudru poručíku,
0: huhlal Herec.
2: To je tak strašná bolest, že si to vůbec se nebudete představit.
0: Hamáček se už klíbil, koukněte, Černík. Vy jste u mě co? Vy jste u mě prostej ulejvák. Jste Herec a ještě k tomu máte kádrový posudek na draka. Co s váma mám dělat? Poraďte mi. Nechte mě zastřelit, soudru poručíku. Zbavíte se mě a ušetříte mi to strašné trápení.
2: To není špatný nápad,
0: zasnil se Hamáček. A s velkou radostí bych to udělal, jenomže jako litel odloučený roty vám můžu napařit na nejvíc 7 dní z ostřené vazby. A taky to udělám, jestli se okamžitě neodeberete na pracoviště. Tak co, Černík, půjdete?
3: Herec smutně zavrtěl hlavou.
1: To se radši necháte zavřít?
2: Černík přikývl.
0: Podívejte se, Černík, vy jste číslo a beznadějnej flink. Na pracoviště nepůjdete, protože byste nesplnil normu a Bůh ví, co byste tam všecko provedl.
3: Zůstanete u roty, Černík.
0: Ne ovšem jako marot, nýbrž jako dozorčí.
3: Budete mít obden službu a do práce tím pádem nebudete chodit. Snad se vám ta páteř trochu usadí.
0: Taky doufám, přikývl Herec celkem spokojen.
1: A ty mi zmizte z očí.
0: Je to stejně smutný, když je takový individuum jako vy. Ani nezastydí. Rychle někam zalezte a ve 4 vám začíná služba.
3: Krátce před svačinou došlo k prvnímu zranění.
2: Vojný Jasánek se při nápřahu krumpáčem udeřil do brady a vyrazil si 2 zuby. Zaupěl, pustil nebezpečný a proradný nástroj, přičemž se jim ještě křísnul dohleně. Svalil se na zem a začal pronikově bědovat.
3: Okolí to kvitovalo s povděkem, neboť mělo důvod k přerušení práce. Všichni se seběhli kolem Jasánka a začali nebohého Vojna těšit. Ten však nikoho nevnímal, stočen do klubička, štkal, naříkal, stejnal.
0: Pojďte, pánové, hodíme ho na ošetřovnu, navrhl Kefalín.
3: Bývá zvykem, že těžce ranění se odvážejí z bojové linie. Je tedy naší humánní povinností zajistit umírajícímu druhovi odborné ošetření.
2: Plně s tebou souhlasím, řekl Vojín Pokorný, který do Nepomuku narukoval pro celkovou tělesnou slabost. Reč, nechce se mi táhat se s ním.
0: To je námitka, kterou je třeba vzít na vědomí, poškrábal se za uchem Kefalín.
3: Cikán Jano Kotlár ochotně přivezl Japonku, na jejímž dně bylo dosud několik litrů vápna.
2: Společnými silami naložili žlucího Jasánka a průvod několika mužů se rozjel směrem k ošetřovně.
3: Japonka drncela na nerovném terénu. Jasánek počal tonout ve vápně. Ale cíl se metr za metrem blížil.
1: Stát!
3: Ozvalo se náhle a před Vojiny se objevil poručík Hamáček.
1: Co je to tady za maškarádu?
3: Vojín Jasánek je zraněn, hlásil Kefalín.
2: Kopl se nejprve do zubů, později do holeně. Jeho stav je vážný.
1: Jasánek, stryk!
3: Zařval strašlivě poručík a nebožák se opravdu začal hrabat z Japonky.
2: Celý bílý od vápna se postavil před poručíka. Trochu kulhal a z úst se mu řinula krev.
1: Koukněte, Jasánek!

0: Vám se? Mně se zdá, nechce makat. A proto si způsobujete co? Proto si způsobujete zranění. Jasánek, Jasánek. Vy se chcete vyhnout plnění povinností, Jasánek? Mlčte! Teď mluvím já. Jestli chcete, aby jsme spolu dobře vycházeli, půjdete teď tamhle k pumpě, vypláchnete si hubu a vrátíte se na pracoviště. Po pracovní době budete ošetřen. Jasánek ukřivděně zavzlikal, ale poslechl. A vy, soudruzi, si uvědomte, že vzdalovat se z pracoviště je co? Vzdalovat se z pracoviště je zakázáno. Když nám šlo především o člověka, soudru poručíku, ozval se Kefalín. Tyhle starosti, Kefalín, můžete klidně vypustit z hlavy. Lidí je na světě dost. Kapitola druhá. Bojový výcvik. Velitel první roty, brunátný poručík Hamáček, řval jako tur, ale nijak zvlášť ho to netěšilo. Neboť materiál, na který s netajeným odporem zíral, patřil podle jeho názoru částečně do špitálu, částečně do kriminálu. Jak z tohohle udělat vojáky, ptal se sám sebe a znechuceně sledoval nemotorné pohyby vyděšených vojáčků. Točili se na všechny strany, bojácně mhouřice oči, jako by se obávali, že v řeštící svobodníci začnou fackovat. Prvo, čelem vzad, pištěl svobodník Halík, který cvičil to nejznamenitější družstvo. Exemplářem číslo jedna tady byl vojín Čilpan. Hubený, slepý jako patrona, s jednou nohou kratší a dočista slabomyslný. Na vojnu ho vzali proto, že jeho otec byl známý kapitalista a syn musel být potrestán za vydřidužství svého otce. Vojín Čilpan absolutně nic nechápal, pouze výjeveně zíral do neznáma a občas zahýkal zhluk samohlásek či souhlásek, v níž se nikdo nevyznal. I další členové Halíkova družstva stáli za to. Zavilý kula Kvata, vážící 135 kg, doktor práv Macháček, trpící chronickým nezájmem o cokoliv, nahluchlý inženýr Vampera, zloděj automobilu Cimmel, akademický malíř Vločka, vojín Služka, trpící paroucnicí, asistent režie Kefalín a redaktor Rudé Vatry Jasánek, který byl právě propuštěn z ošetřovny. Jeden po druhém se hlaste! Vata, zachrochtal kulak Nevrle. Vata! Vykřikl Halík posměš a to má stačit. Generál Vata, nebo poručík Vata, on si řekne Vata. Tak se opravte, chlape.
1: Josef Vata, řekl klidně kulak. Další, zahulákal svobodník. Ukažte mu, jak se má vojín. Správně hlásit, třeba vy. Poslušně hlásím, že jsem vojín Kefalín, řekl asistent režie.
0: Jaké poslušně hlásím? Nadskakoval frajter.
1: Narukoval jste do Lidové demokratické armády, rozumíte? Jestli nerozumíte, tak vám udělám takovou vojnu, že budete plakat jako v krematoriu. Švejku jeden, další, bude to?
0: Zašivelil vojín Čilpan. Cože? Bují? Kak? Pravil syn kapitalisty, mžoure je krátkozrakýma očima. Pak se vysmrkal a sedl si na zem.
1: Co si to dovolujete, vřískal svobodník. Kdo vám to dovolil?
0: Asi ho bolí noha, řekl doktor Macháček a hleděl kamsi vzhůru k zamračenému nebi.
1: Mají o dobrých 10 čísel kratší, přidal se Vata. Nikdo není zvědav na vaše úsudky, osobil se na ně Halík. Vy si moc dovolujete, protože si myslíte, že jste ještě v civilu, ale já vám ukážu, co je to kázeň. Čilpan, staňte! Kdybyste to udělal v boji, nechal bych vás zastřelit.
0: Udělal slabomyslný vojín a seděl dále.
1: Je blbej, konstatoval zloděj Cimmel. Jestli vydrží, tak ho povýšej. Vy si gratulujte, že ještě nemáte po přísaze. Za tahle slova bych vám napařil prokurátora. rok byste seděl, rozumíte, rok!
0: Cimr se usmál, neboť měl za sebou 7 let na Pankráci a nedomníval se, že už se tam nikdy nevrátí.
2: Soudru Svobodníku,
0: ozval se vojín Jasánek.
2: My všichni jsme narokovali proto, abychom splnili svou nejčistější povinnost. Avšak myslím, že nepostupujete správně.
1: Trošta hovou, kritizujte si svoji babičkové číslo a ne velitelé. To je rozvracení bojové morálky, člověče. V boji bych vás nechal odstřelit.
0: Vám se musím pořádně podívat na zoubek. Rozumíte?
3: V tom klesl k zemi vojín služka. Jo, na její ruce se prudce pohybovali, u úst se mu objevila pěna. Všichni stůli, jen vojín Čilpan se rozesmál. Velice se mu to líbilo. Záchvat vojína služky zaujal i okolní družstva. Vše přestalo cvičit a seběhlo se kolem klasického případu padoucnice.
1: Co je?
0: Zahřímal poručík Hamáček.
1: Je tady snad nějaké divadlo? Velitelé družstev budou pokračovat v bojovém výcviku. Nelelkovat, křičel Svobodník Halík. Vojín Vata donese nemocného na ošetřovnu. Ostatní pozor a hlásit se.
0: Říkal jste něco, zeptal se velice slušně nahluchlý inženýr Vampera. Já totiž špatně slyším. Svobodník Halík vytřeštil oči, zamával rukama a vydal ze sebe zvuk, který se nápadně podobal samomluvě vojína Čilpana.
3: Bojový výcvik pokračoval podle předem stanoveného programu.
1: V 6 hodin ráno byl budíček. Dozorce pískal na píšťalku a hned na to se rozeřvali svobodníci. Padám z té postele, jedu. Pro většinu bažantů však nebyl jejich požadavek tak snadno proveditelný. Kulhavci, jen z největší námou, slézali z kavalců, krátkozrací si to šněrovali místo ke dveřím k oknům, kde jim zachraňovali život kulaci a diverzanti, zatímco nemocní s močovým měchýřem přemítali, jak zdůvodnit rozběsněným frajtrům promočený slavník.
4: Hejbám se, jedu. Padám na rozsvíčku tryskem behom. Boha jo, padám!
0: Na nádvoří probíhala rozcvička, již se zúčastnili všichni, kterým se nepodařilo ukrýt se na záchodech nebo v temných koutech starého zámku. Za úplnou šera, v dešti nebo mrazivém větru, mávali spoře odění nováčci rukama, kopali nohama do výše, kroutili trupem a proklínali zlořečený osud, jehož záslou se odstýl zelené hoře.
1: Po rozcvičce přišel na řadu raný úklid. Člověče, tohle je uslaná postel. To musí zařezávat, jasný?
4: Ukažte mi hřeben, chlape.
1: Co ty chluby? Podlou pořádně vyšurovat, víc vody, ještě vodu. Kde je můj dvata? Na záchodě. Já ho naučím, lajdák jedno. Má prach na kufru a jde si na záchod. Na frontě bych ho nechal odstřelit.
4: Nástup na snídaní.
1: Neslyšeli jste? Nástup na snídaní. Jedu. Padám z těch schodů, bohajo. Má vás tam za donec zobek já sám?
0: Fronta bažantu třímá v natažených pravicích ešusy. Každý dostal nabíračku černé brindy, chleba a kus špeku.
1: Spus se a načumím. Pohyb, za chvíli je nástup do zaměstnání. Tak se hned tady dochodí, sedavoněné v automatu a šaty. Já vás protáhnu, chlapi, že z toho budete fialový.
4: Soudru Svobodníku vojín Frýdl Vondlel.
1: Dones na ošetřovnu a neflákat se, ať jste za 5 minut zpátky. Vojín Paloušek se pomočil. Čo nejedno, netrefíte na záchod?
2: Já, oni mě tam nechtěli pustit, protože uklízeli a potom mi nástup.
1: Nevymlouvejte se, udělal jste to schválně, abyste snížil bojeschopnost jednotky. Na frontě bych vás nechal odstřelit.
4: Soudru Svobodníku, dovolte mi s vámi promluvit. Vojna Čurdu volí játra.
1: Proč mi to neřekne vojna Čurda sám?
4: On se vás bojí.
1: Protože je to simulant, poté jsem Čurda. Udělejte 10 dřebů. Bašta, ještě máš něco bolí? No proto já vás naučím, co je to plnit vojenské povinnosti. Nástup do zaměstnání, levá, levá, levá a zpívat! My máme svoje ptáky z ocele, lítáme na svých ptácích veselé, hej, sokové oblacích, lítáme na svých ptácích, futokura, nepřítele, vysokové oblacích, lítáme na svých ptácích, futokura, nepřítele.
5: Rádio Jich Cymbálka.
6: Vážení přátelé, Benda mě vzal trošku vítr z plachet, protože říkal to, co budu říkat ještě já. Ale já to budu říkat líp. Státní židovské muzeum přichází ze stálou expozicí, kterou za chvíli zahájíme ve Vysoké synagoze v Červené ulice, to je tady hned v sousedství této starobylé židovské radnice. Pro nás, pro všechny je zajímavé a důležité, že se tato výstava opírá tisíciletým životem českých Židů a jejich podílem na rozvoji kultury českých zemí. Jmenuje se ta expozice Millennium Judaicum Bohemicum a já doufám, že toto označení se stane, nebo může stát tak známé, jako před několika roky byla například Velká Morava. A také ovšem je zajímavé, že plán oslavy tisíciletí židovského osídlení v Čechách a založení pražské židovské obce nebyl zatím úředně schválen. To by se dalo vysvětlit tím, že při jubilejích, která se vztahují k době, která je delší než život smrtelného člověka, jsou vždycky nějaké obtíže. Například vezměte svatováclavské milénium v roce 1929. Tenkrát se historikové zlobili jeden na druhého, protože oni se nemohli dohodnout, od kdy vlastně mají těch tisíc let začít počítat. A nakonec profesor Pekas vyhověl vládním požadavkům a doporučil jako jubilejní rok 1929. A v roce 1966, kolem plánovaného jubilea židovského osídlení Prahy, se nezlobili ani tak historici, jako spíš politici. A ne proto, že by se přeli, od kdy to mají začít počítat. Spíš proto, že v době 1966 naše zahraniční politika a problematika více než s našimi problémy byla spojena s problémy našich přátel a dokonce i s problémy našich zákazníků. Jak víte, náš zákazník, náš pán. A zlí jazykové tenkrát šeptali, že by prý Arabové a Asiřané a Féničané a Jordánci a Nubíci a Peršané nemuseli rádi vidět, jak se k nám sjíždí Židé z celého světa na milénium, a že by to mohlo ohrozit prodej plzeňského lahvového piva na dlouhodobý úvěr. A že by dokonce snad mohli také odmítnout naše dary, jako jsou petardy, rozbušky a rachejtle. Kterých v těch krajích rádi používají k oslavám Allaha a jeho proroka Nasera. A k tomu ke všemu navrch ještě vypukly na Blízkém východě události. A tak musíte pochopit, že bylo úředně doporučeno, tedy skutečný autor zůstane asi utajen, tedy bylo doporučeno, aby původně plánovaný rozsah zahraniční účasti se zredukoval pouze na hosty ze socialistického tábora. Nebych. A ještě dříve, než toto doporučení bylo usneseno, pouze ze Spojených států se přihlásilo více než 5000 zájemců. Ano, nemluvím o zájemcích z jiných zemí. Omezením účasti na návštěvníky pouze ze spřáteleného tábora anulovalo smysl této výstavy ideově i materiálně. A přitom ani pořadatelům tohoto milénia a konec konců ani doporučovatelům o dolary nešlo. Šlo o toto. Na jedné straně potomci Židů, jejich předkové nalezli v polovině 10. století v našich zemích svou novou vlast, chtěli milénia využít k pozvání svých přátel z celého světa. Aby tato kulturní událost se stala naší zemi, naší vlasti a našemu státu důvodem ke chloubě. Abychom se mohli pochlubit, že v naší zemi byly a jsou demokratické tradice a že všechno, co je kulturní a lidské, nám nebylo a není cizí, naopak, že už dlouhá století je to u nás doma. Na druhé straně některým žákům Marxe, snad chudáčkovi ani nevědí, že Marx nebyl goj, šlo o to, aby se tyto tradice nepřipomínaly, neprobouzely. Jinými slovy, jim šlo o to zachovat status quo hniloby za každou cenu. Takže dnešního dne konečně zahajujeme milénium judaikum bohemikum v tom duchu, v jakém původně bylo zamýšleno. Řečí dnešních dnů by se dalo říct, že zahajujeme rehabilitaci. Já se však pokusím používat tohoto slova co nejméně, protože mně připadá, že rehabilitace je něco, co opravuje věci, které se staly jinak, než pravý zákon. Že uvádí do pořádku proceduru, že opravuje, ale že nenapravuje. Že opravuje chyby, ale nenapravuje křivdy. Uvádět na přesnou míru pravidla, ve kterých došlo k nepřesnostem, tomu, že dneska každý dobrý počítač neboli elektronkový mozek. A udělá to rychlejc a přesnějc než člověk. Ale nemůže opravit lidské svědomí. A napravovat může než svědomí. Odčinit nemůže nikdo nic. Ne mrtvého nevzbudíš, ztracená léta nevrátíš a probdělé noci strachu neobrátíš v sladký spánek bez starostnosti. A já přesto uznávám, že rehabilitace opravná je nutná. Jsme dlužní postiženým a sobě. Sobě jako národu, jako státu a jako lidu. Jako lidem. Jenže já si myslím, že bok po boku s touto, řekl bych, mechanickou soudní rehabilitací musí kráčet rehabilitace duchovní. Rehabilitace svědomí. A myšlení. Myšlení nás všech jako celku. Jedna věc nedává spát, a to je, když začnu přemýšlet, kdo byl autorem doptemna, na které tolik naříkáme. A vždycky mě vychází, že to museli být Češi a Slováci. Neboť jaké národnosti byl prokurátor? Jaké národnosti byl muž, který mačkal knoflík červené žárovce, aby dal prokurátorovi znamení, že obžalovaný se uchýlil od naučené výpovědi a že je třeba přerušit líčení. Já se hrozím domyslet, že to byli Češi a Slováci. Stejně jako ti, kteří ten zvonek montovali, jako ti, kteří napojovali odposlouchávací zařízení. Stejně jako ti, kteří v košených kabátech i v uniformách byli suroví na slabé a bezmocné. A co bachaři? A udavači a fízlové? A to bych se mohl ptát hodně dlouho a vždycky by mě vyšlo, že to nemohl být nikdo jiný než řada Čechů a Slováků. I když si to všichni usnadňujeme tím, že říkáme voni. A já si myslím a jsem si vědom, že je to, já vím, že to je myšlenka velice nepopulární, ale že v té špíně každý měl alespoň trošku omočený prstíček. A právě proto nám bude třeba naučit se myslet lidsky a demokraticky. A humanisticky. A logicky. To je veliká práce, protože se týká každého z nás a je docela snadno ji odkládat a také i předstírat. Ale jestliže chceme být jednou velký národ a velikost národa není určena velikostí území, nýbrž velikostí ducha, tak nám nezbude nic jiného ještě dlouho, než na sobě pracovat. Považoval jsem a považuji neustále za největšího nepřítele člověka blbost. A z blbosti se narodil antisemitismus. Já nejsem tak vzdělaný jako pan Sartre a stovky jiných filozofů, abych mohl rozřešit anebo objasnit kořeny antisemitismu. Ale vím pudově a vím to jistě, že antisemitismus je jednou z největších příčin neštěstí lidstva. A vůbec ne proto, že ubližuje židům, ale proto, že dovoluje hlupákům, zlým blbům, nečestným a zlým zbabělcům zbavovat se pocitu méněcenosti, ale méněcenosti, která je zasloužená a které se nikdy nezbaví. Tím spíš, když zůstanou antisemity. Protože v podstatě antisemita je nešťastný člověk. A antisemitismus nespůsobují Židi, protože nejde o Židy, neboť jak říká Sartre, nemýlili se, kdyby Židé nebyli, antisemita by si je musel vymyslet. Je pochopitelné, že po zvěrstvech, kterých se dopustil nacismus, by nebylo ani chytré, ani výhodné se hlásit k antisemitismu. A proto vynalézáme slova. Nová slova, zdůvodněná prodejnými anebo vystrašenými žurnalisty, hloupými ideologi, kterými nahrazujeme slovo antisemitismus. A to nám dovoluje, abychom na jedné straně oficiálně kladli věnce na hroby Židů umučených fašismem a současně nazývali Izrael agresorem. To nám dovoluje, abychom koncentrační tábory třeba v Osvětimi, abych nemenoval zem, upravili a ukazovali, co věčný pomník obětí nacistických vrahů a současně vyhazovali z univerzit vědce a profesory a spisovatele a nazývali je sionisty. Kdyby to nebylo tak odpuzující, tak by to byla k smíchu, ta představa, že říkáme agresor národu, který měl být podle autentických slov prezidenta sousední země vymazán z mapy a smeten do moře. Muži i ženy Izraele se chopili zbraní a rozehnali útočníka. Útočníka vyzbrojeného nejmodernějšími zbraněmi cizího původu a rozhnali jako hejno brabců za 3 dny. A to byli dělníci, rolníci, inteligence, jejich děti. A ti to byli, kteří se ubránili přepadení. A my jim za to říkáme agresoři. To jsou věci, nad kterými se prostě zastaví rozum. A tím spíš, že tuto náhražku za antisemitismus k nám přivál vítr od nejpokrokovějších a nejspravedlnějších států na této země kouli. Američané mají přísloví, které říká, že je zapotřebí všech možných druhů lidí, aby se naplnil svět. Vždycky bylo a je, a já se domnívám, že jich bude na světě víc lidí hloupých a nevzdělaných, než chytrých a vzdělaných, i když chytrost a vzdělanost nejsou na sobě přímo závislé. Já znám mnoho vzdělaných hlupáků. Byla ještě dlouho budou antisemiti. Jestliže tu dneska stojím a mluvím o antisemitismu, z něho se rodí fašismus, tak to není proto, abych bránil Židy, nebo abych se snažil ochraňovat, protože zaplať pámbu, Židi ukázali, že se bránit umějí a že se bránit chtějí. Když v minulém století pan profesor Tomáš Garrigue Masaryk se angažoval v takzvaném Hilsnerově procesu, vyčítali mu někteří čeští hlupáci, že je zaprodanec židům. Masaryk jim prý odpověděl, že to nedělá proto, aby bránil židy, ale aby ochránil českého člověka před hlupáctvím. Těžko by se to dalo říct lépe. Já jsem byl vždycky nepřítelem antisemitismu, protože jsem ho považoval a považuji dodnes za svého vlastního nepřítele. A dějiny, a hlavně dějiny posledních 35 let mě přesvědčily, že antisemitismus je avantgarda fašismu. A cílem obojího je násilí, útlak, a to jest imperialismus. Židé nikdy nebyli národ násilníků. Nenajdete v židovské kultuře nic nehumánního. To, co rádi označujeme za křesťanský projev lidskosti, má v židovské historii své dávné vzory. Podle mého soudu židé nebyli a nejsou nějací zvláštní lidi. Vždycky to byli normální lidi v nenormálních podmínkách. Proti přesile fyzické síly, která je obklopovala, se bránili úsilím vyrovnat se silou ducha. A tak tomu je i u českých židů. Víte, není třeba jmenovat všechny velké duchy židovské kultury, které naše země zrodila. Já jsem hrdý na to, že mezi mými krajany jsou lidé jako Sigmund Freud, nebo Gustav Mahler, Max Brod, Franz Werfel, Franz Kafka, Richard Wagner, Rudolf Fuchs, Egon Erwin Kisch, Otto Gutfreund, anebo Karel Poláček, Bedřich Feigl, Alfred Justic, Egon Hostovský, Karel Ančerl a jiní vynikající věci umělci, spisovatelé z dávné doby i ze současné. A proto si myslím, že budeme muset začít rehabilitaci sami v sobě, naučit se myslet demokraticky, pak jsme to částečně zapomněli a částečně jsme neměli čas se to naučit. A to musíme proto, abychom měli svobodu. Ale svobodu takovou tu lidskou svobodu, co nosíme a máme nosit každý v sobě. Potom snad bude jasnější, že antisemitismus je nepřítel této svobody a že svobodní nebudeme ani my, ani Slováci, ani nikdo jiný, dokud nebudou po světě plnoprávní lidé, to znamená i Židé. A dokud Židé nebudou po celém světě jisti svým životem a svou existencí, nebude na světě svobody. No a teďka bychom se mohli podívat na tu výstavu. Děkuji vám.
5: Milé děti, dovolte mi, abych ve vaší škole zahájil dnešní výchovný koncert skladbou F-moll, část pátá, oddělení šesté, číslo 956/5, druhé patro vlevo, Johanna Sebastiana. Au! Kdo to byl? Kdo to byl s tím bábrletem? Tak takhle ne, to bychom nebyli kamarádi, takhle se do mě strefovat tady bábrletama. Prosím, to si vyprošuji. Chlapci, já myslím, že si budeme rozumět, ne? Tak prosím, podívejte se, já mám smysl pro humor. I pro legraci mám kolikrát smysl. Ale taky musím vědět, kdy a odsaď a čemu se mohu smát a tak dále, že? Je to tak? Já myslím, že jo. A my všichni to musíme vědět, kdy se můžeme smát a kdy ne. A čemu? My všichni tady u nás, v naší zemi, to všichni víme. A taky se rádi zasmějeme, když... Že? Například na Silvestra, že? Tam to má taky ovšem svůj hluboký smysl. Tam se smějeme, samozřejmě, že se smějeme. A proč? Protože máme zase rok života za sebou. Tady u nás. Ovšem smát se, milé děti, uprostřed roku. Pro nic, za nic. Bez jakékoliv zjevné, vážnější příčiny. No nezlobte se na mě, ale to dneska už dokáže snad jedině nějaký prostě jaksi hloupější, že, nebo abych se nevyjadřoval tak hrubě, ale prostě nějaký mentálně méně disponovaný, prostě takový hovado blbý nějaký. Milé děti, vidím zde dnes mnoho rozjasněných, milých, mladých tváří, které tak nějak dychtivě očekávají můj konec. Můj koncert. A já, milé děti, já také. Já také již jako mladý chlapec jsem dychtil. A dnes, řeknu vám to otevřeně, já si připadám již tak nějak jako takový nějaký starý rolník. Nejprve jsem všechno zvoral a nakonec to ještě všechno poseju. No a ta úroda, milé děti, to jste vlastně vy. A nyní již si všichni společně dáme Johanna Sebastiana. Kdo to zase byl? Zase další bábel. Parchanti mizerný neukázej. Milé děti, poslechněme si nyní nejcitlivější místo naší skladby. Je to andante moderato, šupito presto, espresso je rozbito. Vnímejme toto citlivé místo. A zrovna do toho nejcitlivějšího místa. Tadyhle vzadu, to je nejhorší vždycky. Sakramentský pachol si mizerný. Milé děti. Milí parchanti. Sakra toto štípe, abych... Sakra. Milé děti, z hudba. Buďme citliví, vnímejme hudbu. Co to je hudba? Hudba, že očišťuje duši. Hudba, ano, očišťuje duši. Duši očišťuje, nebo šmirgl papír. Když máme píchlou, jo, tak tím šmirgl papírem je to dobrý takhle to namazat. Teda potom to nejdřív šmirgl papírem okolo té díry. Pak to namažeme lepidlem a připlácneme záplatu a potom plivneme si na ventilek, skočíme si na parohy, na berany. Berany a uděláme duc, já jsem tě viděl. Pojď sem, ty jsi to byl, teď jsem tě viděl, ty to bylo a jak to štíplo. A už toho mám dost, pojď sem, já si tě přehnu přes koleno a já ti tím špicem tady pacholku jeden mizernej. Milé děti, slyšeli jste výchovný koncert F-moll, část pátá, oddělení šesté, Johanna Sebastiana. Příště si na mě všichni dejte bacha!
7: Rádio Jih Cymbálka, Rádio Jižní Moravy.

0: to je Nová Příbram. O kousek dál je Stará Příbram a tam je hotel Horimír. A tam já jsem před 13 lety propil sako a pověst. My jsme tu totiž točili film Práček, který si dovolím nepochybovat, že všichni dobře znáte. Je to film o takovém malém prádelníčkovi a o 6 štátskriplech, nevím, proč se jim tak říká, kteří prostě ho dostanou skoro ke sklonku války k vychování. My jsme točili některé scény tady poblíž Příbramy a tu hlavní, o které chci vyprávět, v takovém údolí, byl to myslím vojenský prostor, jmenovala se to údolíčko Jordán. Ta scéna byla, byl to asi obraz 66., byla popsána takto. Prádelníci, abych tedy ještě vysvětlil, co to je, to jsou ti, co mají, dejme tomu, plochý nohy a tak by to plásalo, že by se prozradili nepříteli. Tak nejdou v první línii, jdou vzadu a za to, že kamarádi střílejí, tak oni jim perou podvlíkačky, košilky a takovýhle prostě ty věci, bez kterých se pořádnej mužskej neobejde. Když říkám podvlíkačky, myslím, je grhózny. No tak my jsme šli a dostali jsme toho chlapička, který ho někde osvobodili v nějakým koncentráku. On mluvil česky, tak ho dali k Čechům a protože v těch prvních liních neměli čas se zabývat tím chlapcem, tak ho dali těm prádelníčkům, tedy nám, aby mu byli do konce války matkou i otcem. Zatímco my jsme měli války až po krk, tak ten chlapec kde co viděl, to se mu líbilo, pořád by chtěl býval střílet, dával si plynovou masku, sám si dělal plyny, sám se otravoval, potom zase křísil a jednou si tak vyšel někam do lesa, kousek od té divizní prádelny, my jsme právě stali u takového nějakého srubu, u kterého jsme měli ty necky, rozumíte dobře, necky, a tam jsme brali to prádlo, on v tom lese najednou kouká a tam jde nějaká zbloudilá slovenská holčiča s krávou. Ona porad naozaj, naozaj. Kráva vůbec nemluvila. No, tak je zatknul a myslel si, přivedu, pochválej mě, mám dva diverzanty. A tak je vede a jak tu krávu pořád tak pocukává za provaz, který má ta kráva kolem krku, kráva se splaší a tady už je to popsáno v tom 660. obraze. Prádelníci najednou nechají prádla a koukají. Od lesíčku ze zhora z kopečka běží polospašená kráva, na krku má provaz, na kterém visí ten malý prádelníček. Prádelníci se smějí, až se za břicha popadají. Ale když vidí, že je to vážné, berou nohy na ramena, zůstává tam jenom jeden, ten tu krávu zastaví a říká tomu malému prádelníčkovi, kde pak ulovil toho bizona, ty divoku. Já vám zaplať pámu, kdo to bude tohleto hrát, s krávama se ohromně hraje, to se domluvíte, krávo, ty přijdeš zleva, já zprava. Tady. To já jsem ještě netušil, že tahle ta scéna připadne na mě. Takže jsem klidně stál v tom údolíčku, koukal jsem se, říkám si, je to pěkně vybraný. Je to taková slepá ulička, kde ten, kdo tak bude zastavovat tu krávu, může vydechnout naposled. Protože tady byla zadní stěna srubu z takovýchhle klád. Vlevo jedno poschodí kurníky. Tam byl nějaký fajnový chatař, že to měl do prvního poschodí vyhnaný, tu drubežárnu. Vpravo plot z takovýchhle fošen a mezi tím škvírky, že by ani ustrašená myš neproběhla. Vojáci to pochopili, v tom přišel režisér Kachni a povídá, tak hele, tamhle právě přichází pan Znamínko, my koukli tam takovejhle řeznické vazba Znamínko a pan mi takovýhle mateřský Znamínko, tak furt na tu stranu přepadávám. A ved krávu, ne normální krávu, ta kráva byla skoro jako bejk, taková macatá, nadělaná, pěkně oni ji pečovali, že ano. A povídá, my tu krávu tamhle s panem Znamínkem vyvedeme na ten kopeček, tam bude stát taky kamera, tam přivážeme toho malého koblíce, ten hrál Práčete, k té krávě, trošku ji rozvsteklíme, ona se rozběhne tady sem do této uličky, vy se budete smát, až se budete za břicha popadat, a když uvidíte, že to je vážný, jak je to tam napsaný, vezmete nohy na ramena a utečete, jenom menší tady zůstane a zastaví tu krávu a šli ode mě pryč. Já špatně slyším. Pane Lisele, co jste to říkal, že já tady zůstanu a co s tou krávou? On pá, zastavíš ji a pak řekneš to s tím bizonem. Já vám kdo to slyšel, já jsem v životě nezastavoval krávu. Jak bych to udělal? I ta kráva, i to je nějaká hmota. Když to bude řídit, tak říkáte, že to rozvzteklíte. Já to i přece, on pá, četří scénář, já pám pečlivě. Mám ho i počketaný barevnýma tuškama. Ale tohle to, že s tou krávou, ausgerechnet, já, a on povídá, čet si scénář, zaplacení to dostaneš, tak ji budeš zastavovat. Já povídám, ale kde jsem si to mohl naskoušet? Já jsem ze zelinářství, my měli spoustu takovýchhle vokůrek, ale krávy žádný. Já sice znám z fyziky zákon o neprostupnosti hmot, ale tam nikde není řečeno, že by mě neprolít roh. Podívejte se, já to nebudu dělat, dokud mě to někdo neukáže. Co by ze mě tady zbylo na této stěně, takový malý mastný flek, A z ty krávy trocha hovězího pro mi siroty. Mám 7 dětí, jak dlouho s tou krávou vydržej. Já pán skutečně, já to... Kachyňa už to nebral v potaz a pověděl, že takový náš vtipálek, on vždycky tohleto, tamhleto, ale potom nakonec, já pám nakonec vůbec nic. Ale oni ode mě odcházeli. Tak on se ještě zastavil a povídá, pane znamínko, vysvětlete mu, jak se zastavuje spašená kráva. Ten znamínko se na mě tak pohrdavě podíval a povídá, no mladý, podívejte se, když se spaší kráva, já pám, to je horší než kuň bomba, to máte pravdu. Tak je nejlíp koukat jí upřeně do očí. Já pám, to víte, že jo, ta kráva má oči po stranách. To bych musel mít ještě asistenta na dva upřený pohledy. A nebo tu krávu obíhat. A kolikrát bych jí obíhat, když mi mě narazila na tuhle tu stěnu, bo já to neplatí a opa, nechte mě mladý domluvit. Jednak jsem starší a potom, podívejte se, je pravda. Máme zkušenosti, někdy ta kráva nereaguje a pán, no to by bylo právě dneska asi. Opa, v tom případě ji bereme za rohy a skroutíme jí hlavu v některý z předních nohou. Já byl tenkrát takovej štíhlounkej, takovej holkama vyhledávaný. Já povídám, s touhle postavičkou já můžu kroutit krávy. To můžete vy, který máte svaly z ocele. A ještě takovýhle jméno. No, já nemůžu jít takovýhle, ale oni už zase odcházeli a pám, já tu krávu stavět nebudu. Až to uvidím, že to skutečně jde. Nikdo mě nebral v potaz, víte? Šli na ten kopeček, tam co s tou krávou udělali, to já nevím, jestli dali velký lomcováka. Ta kráva se rozběhla, samozřejmě na zkoušku jí na ten krk přivázali jen takovej pytel, po to lehčej ta kráva běžela. Já tam stál, vojáci daleko dřív brali nohy na ramena, já tam byl sám, jen tam zezadu se vozíval asi z 5 hrdel, koukej jí do očí, nejhorší tohle, já jsem si zespal ruši, jen jsem koukal, jak to hovado se ke mně řídí, a když byla tak asi na 10 metrů, já to nevydržel s nervama, hupa, už jsem byl v tom kurníku. V prvním poschodí, to jako v divadle, kráva téměř zabodnutá do srubu. Oni na mě křičeli, já na ně taky a pám, já nevím, jak to vypadá tamhle z toho kopečka, ale odtud je to hrozný. To je tak na široký film, ale hodně široký, abych mohl utýct do té kantny nebo té kantny, ale tady já stát nebudu. Když viděli, že z toho kurníku mě nikdo nedostane, i za cenu, že se vzdám honoráře, tak ten Kachyňa se takhle rozhlíd a protože nejvíc na mě křičel do očí a za rohy, takový bledoučkej asistent Toms, tak povídá, Toms, jděte mu to ukázat. Ten zbled ještě víc. A povídá, ale pane režisére, já přece, on povídá, co přece, on pá, já jsem tady přece od toho, abych řídil druhý plán, jako to, co je v dálce, víte tohle, aby slunce správně zašlo, mraky přešly a to. On pá, tak vás povyšuju na první plán, běžte mu to ukázat. A ten Tom zbledej šel k tomu srubu a povídá, dobře, kvůli tomuhle, já jsem studoval vysokou školu, abych tady stavil krávy. Maminka furt povídá, půjdeš k filmu, je to fajnový zaměstnání a ty co mě tady, já pám, ale radit jste uměl, víte. On pá, já jsem nevěděl, já jsem taky nevěděl, jen se hezky postavte, hlavně koukejte jí do očí, ale to už ta kráva běžela. Já pám, koukáte jí do očí, on pá, mě se udělal strašenej zákal. Pane menšíku, nemáte pocit, že prší, já pám, ne, on pá, tak sám vlhnu. Kráva to rvala, prostě tráva lítala. Povídá, prosím vás, já mám na to a pán, dejte mi ruku, hup, a už jsme byli dva v kurníku. Pompa, tady je to prýma. A koukám, je tady plno vajec. Já pán, to je ze mě strachem. Kachyňa povídá, no tohle je neuvěřitelný. Kráva je bezvadná, herce mám v kurníku. Teď každá rada byla drahá, teď už nikdo neradil, každý tam stál jako, že myslí právě na nějaký vzdálený příbuzný, aby si ho nikdo nevšiml. Tři utekli, že se přejedli třešní, předstírali. A ten Kachyňa povídá, podívejte se, my nemůžeme riskovat, že se to ještě jednou nepodaří, protože sluníčko nám utíká, pane znamínko, my to uděláme jinak. Z ty dálky se stejně nepozná, kdo tu krávu zastavuje. Najednou viděl, že to nepozná, já už mohl být třikrát probodený. Menšík vám tamhle hodí ten svůj mundur, vy si ho oblíknete, zastavíte nám krávu, pak uděláme střih, menšík se zase převlíkne a řekne to s tím bizonem. Já jsem ochotně házel už dadálky prostě, sako, čepici, všecko, ty sunky. Ten se na mě díval velice opovržlivě, oblíkal to malý sáčko, švy na něm praskali a teď tam stál zapikolovaný, tím myslím zabodnutej v zemi jako skála. Hras valů, slunce se odráželo v tý jeho bejčiší a já jen tak špitnul, povídám, hlavně koukat do očí. Nechte si to, mladý, nechte si to. Já už tam jel 3 krávy a hlavně si jste je zastavil, jestli ještě neběhají někde. A to už ta kráva z toho kopečku běžná, to už ji vůbec nemuseli rozteplovávat. To už museli chrácholit. Ty krávě, když slibovali, že se umírní, že pojede na mamáj. A víte, co to je pro krávu mamáj, že ano? Ta kráva taková krotká, ale stejně od nás to vypadalo, že to není kráva, ale nukleární hovado. To vám, na tu tresku jsme neviděli, ale něco strašného se řítilo, on tam tak stál, koukal, oči k nebi, dolů to, já pám, a v nejhorším případě jí skuďte, ale to už ten kurník pod náma třema tu tíhu neudržel. A my jsme se ostli všichni v prasečím chlívku dole. Řeznickej asistent Tomsa i já. Co měl ten režisér Kachyňa dělat? Stál tam takhle a povídá, no to je neuvěřitelné. No tak snad natočíme jiný film. O slepicích nebo o šnecích. S tou krávou jsme teda definitivně nepochodili. A ťapák k němu přišel a povídá, soudruh režisér, to byl slovenský herec. A čo to nakrútit obráteně? On ten Kachyňa je bedna jinak, ale protože byl v takovýhle nouzi, tak na to skočil a povídá Martinku, a jak obráceně? A on povídá, však rozdívočte menšíka, ať ho zastavuje ta kráva.
1: Ahoj. No?
2: Ahoj.
1: No tohle to zrovna jsem nemyslel. No nic mi neřekneš, jdeš snad trochu pozdě, ne?
2: A jo, prosím tebe, nezlob se, ale já jsem byla u Jiřiny.
1: No?
2: Představ si, že Tonda má nějakou ženskou. No to je zcela prč. Pochopitelně, že po tolika letech manželství, to je tragédie.
1: No to je strašná tragédie.
2: No, strašná.
1: Takže Tonda má ženskou a my kvůli tomu nebudeme večeře?
2: Sobec, Pepo.
1: Jaký sobec? Proč sobec?
2: Jiný můžou být nešťastný, trápit se třeba, skákat z okna, jen když ty budeš mít ten stůl na stole, že jsem nestydl.
1: To jsi mi neříkala, ale že Jiřina chtěla skákat z okna, no.
2: No, skoro. No, proto já jsem tam byla takovou dobu, že já jsem čekala okno otevřený.
1: No, tak fajn, no. Prosím, než uděláš něco k večeři, máme aspoň pivo nebo něco.
2: Pivo?
1: No, no máme nebo ne?
2: Pivo?
1: No ne, já pivo.
2: No jak teď můžeš myslet na pivo?
1: No jak?
2: Co to tě neštěstí druhých vůbec nedojímá?
1: Víš, to mě dojímá, že jsem od rána nejet. Přišel jsem ze směny, tady nemám nic večeří, piju tamhle vodu. Co mě na to má dojímat? Prosím, někde žiješ, víš, se kolem sebe podívej. Takových případů jsou dneska tisíce, že se někdo někomu trhne. No, no, tak co? To kdyby měl být dneska bez večeře, když mě to dojímá, tak to bych vůbec nejet.
2: Ale to je zajímavý, jak ty umíš všechno zjednodušovat.
1: Já to zjednodušu, zatímco ty to komplikuješ, že já jsem hladový.
2: No to bych ani neřekla.
1: Ne, jako
2: tak vím. Podle tebe by manželství mohlo vypadat klidně jako holubník, jo? Tonda je vědný muskej, no tak no. Buď to se k ní vrátí, nebo nevrátí, že ona se s tím smíří, nebo nesmíří, případně já, si já, někoho najde, nebo nenajde. No to je krásný pohled na manželství.
1: Jaký pohled na manželství?
2: No.
1: Žijeme v poslední fázi 20. století. Století techniky, pokroku, no, no, to... no tak co? Za co mám manželství, je podle tebe nějaká otrokárna? No, když se jeden chce trhnout, tak ten druhej nemá právo, taky by to bylo pro něj potupný, mu v tom bránit. No to je všecko.
2: Ale já mám hlad. Tak se klidně trhni, když máš pocit, že...
1: Yeah. No tohle, to je ohromný, nadačno, tahle ta logika. Co pak já si řekl, že já si chci trhnout?
2: No,
1: my se mluvíme o Tondovi a o Jiřině, že on se tomu tak prostě nebude
2: posadný. Ale nějak se Tondy moc zastáváš, víš?
1: No bolej mě.
2: Ono ti to asi nebude tak moc cizí.
1: No ne, to asi nebude cizí. No vůbec ne.
2: Tohle to mi vysvětlíš, ano? Tak podle tebe, když mužskej zahne, tak je to logický, to si řekl.
1: No to jsem
2: to řekl.
1: No prosím, tak jsem to řekl, no. Já jsem to teda neřekl, ale je to logičtější, než kdyby to udělala od sebe ženská.
2: To je zajímavý, a proč?
1: Co je na tom zajímavýho? No prosím tě, no proč, no.
2: To je
1: přece jasný, no ne.
2: No ne, no co, tobě snad je to jasný, ale mně ne. Tak proč?
1: Proč?
2: Proč?
1: No. No to se na mě podívej, no. Zaprvé mužský je pán tvorstva. A pak mužský, když zahne, nebo když se trhne, jak ty říkáš, tak to nemusí mít citově podložený. Takže se nic nestalo. On se vrátí domů, všecko dál klape, funguje, pokud je už jen večeře, tak se taky večeří. A nic se nestalo, no.
2: No jo, a to
1: zřejmě zdobí. Ale to já jsem řekl, že ho to zdobí, prosím, já jsem nic takového neřekl. No ale je to přirozený. Když si to vezmi v tomhle přírodě takový příklad, Vem si třeba Brémův ten ze života
2: zvěře. Ale proč jsi brala Brémův no,
1: tam třeba taková veverka, aby to bylo v tuzemsku. Veverka není ze správných sídla. Vem si kohouta. Co dělá kohout? Dneska má tuhle slepici, zítra dámhle tu slepici, že ano. No a co? Odsuzuje ho za to někdo? Přestanou slepice snášet vajíčka nebo slušej drůbežár? No vůbec ne, nic se nestalo, no.
2: No tak pokračuj,
1: no.
2: Pokračuj, no.
1: No co bych pokračoval? No. Ta ženská si tohle dovolit nemůže.
2: Aha.
1: Protože... Musím představ si, jaký by byly řeči mezi lidma, znáš náš barák. No a potom... Ženská rodí děti, takže to vlastně vůbec nejde.
2: To něco, proč tohle to je něco jiného?
1: No ty mě snad nechceš chápat, já tomu nerozumím. Podívej se, jaký je v tom rozdíl?
2: No.
1: Když ženská se chce trhnout,
2: já.
1: Ano, když ženská chce odejít, nebo si začít nějaký techtle mechtle,
2: já.
1: Jo, tak musí, co?
2: Co?
1: Musí být zamilovaná. A jak je ženská zamilovaná, co dělá? Když to muž? Muž, ten když zahne, tak je nad tím povýšený. Je nad tím, zkrátka, je foš. Je foš. No jistě, že ano. Ano, prosím. Ženská, když se zamiluje, co dělá, balí kufry, pálí za sebou mosty, vřava, rozvod, tahání vodětičky. No to je podle tebe pěkná morálka, že ano?
2: Podívej se.
1: Nesahej na mě.
2: Ty logiku. Jo, tak podle tebe, když já si najdu mužskýho
1: no.
2: A zamiluju se do no. Něj, tak jsem vlastně vysoce nemorální,
1: no, protože
2: už s tebou nechci bejt.
1: Ale šíleně.
2: Zatímco ty si odskočíš k nějaký slečně, vůbec nic k ní necítíš a klidně se vrátíš ke mně domů, jo? Což je ovšem vysoce morální. To je podle tebe morálka, tak si to řekne.
1: Za prvé já nemluvím o sobě, mluvím o Tondovi a Bojiřině. No. Za druhý, nevím, proč tady jdeš o morálce. Já se vrátím domů a ty vůbec nemusíš nic vědět. No. Manželství jsem ohrozil, neohrozil. Všecko je v pořádku, milující. Manželka, pusinku, večeřinku, ježiš, já bych jel. Já nebo se odnosu nebaví, když máma rád.
2: To je ovšem konec.
1: No konec, zaplať pambu takovýmhle diskuzím.
2: No to je konec.
1: Taký konec?
2: Víš ty, co vůbec si na sebe všechno řek?
1: Jak to na sebe, já mluvím
2: se všechny. Tak s takovýmhle člověkem já tady dál žít nemůžu.
1: Co to prosím tě, mluvím, s takým člověkem dál žít nemůžeš?
2: Já nemůžu! Ty si klidně jdi za svýma slečnama, klidně se přetvařuj, ale já si balím svý kufriádu.
1: No, to je... jsem jediný rád, že já mám nějakou slečnu, prosím tě. Co to děláš?
2: Ne, tady na mě,
1: nikam nechoď, pojď sem. Kam by si, prosím tě, šla teď?
2: No počkej, to tě nemusí zajímat.
1: Moment. Ty chceš někam jít. Takže ty asi víš, kam by si teď po půlnoci skoro šla, víš?
2: Ty si vemuji brambory.
1: Pojď sem nikam nechoď, posaď. Ty dáme pojď. No to je ohromný. Ty víš, ke komu bys šla? To znamená logicky. Pocit mě pomáš.
2: Jo. No dobrá.
1: Co?
2: Tak když to chceš vědět, nakonec teď, když znám už tvoje názory s těma slepicema, tak vůbec nemusí záležet na tom, jestli já mám taky nějaký
1: kohouta. Je. Je, no to je ohromný, to dnes mi teda potěšila. No to je výborný, ale si dnes já mám nějaký kohouta. Kdo to je? No jak to je?
2: Já mám Tonda.
1: To jsem, no Tonda! Je. Je všemu Tonda. No to je neuvěřitelné. Takže tohle to celý divadýlko, ta skákající Jiřina z tohohle, z okna a to všecko bylo jen proto, abys mě připravila na to, že ty se vlastně někde taháš to dovit.
2: Nebylo by tady nějaký pivo?
1: Ty přijde, ty se spáčně, že mají nějaké tohle to tak, ty bys jsi zdala pivo, víš?
2: Tak jsi si našla Tondu, bože, no. Jiřina se s tím nějak smíří a ty si přece nějakou klidně najdeš, ne?
1: Co já přijde, podle tebe máš věcí, holubí!
2: No, uklidni se,
1: Pepo,
2: podívej se, sedni si.
1: Nemluvím, já
2: podívej se, manželství především není otrokárna. A jak jsi správně tvrdil, když si chci jeden trhnout, jo? Tak ten druhej mu nemá právo v tom bránit.
1: Co mi to povídáš? To jsem neříkal o nás, to jsem říkal o Jiřině a o Tondovi.
2: Já nevím, jaký je rozdíl mezi manželstvím našim a Jiřiny. Pokavaj ti nebo tu logiku.
1: O logiku, já na logiku každou, víš co já udělám? Já se poblížu a jdu a rozbiju Tondovi hubu. To já udělám.
2: Dobře, nevím proč. A za co? Ty jsi říkal, že když mužský zahne, tak je to naprosto logický, tak proč?
1: No dobře, ale nezvou vlastní ženou.
2: Takže v tomto případě Tonda jedná nelogicky, protože šlo o mě.
3: Já?
4: Co?
3: Já ti něco povím. To je to jeho. Je. Víš co?
4: Co?
3: To je pro mě potupný. Víš, takovýhle debaty. Ty se oblíkni, no vlastně, no to je jedno, a vypadni.

0: mezi náma definitivní.
1: Nebo to myslíš vážně? Jak něco volem, víš? Já jsem s Tondou nikdy nic neměla, mít nebudu a nic nemám.
0: Eliško, to tak pořádáčeš, to je v pořádku.
1: Protože k té večeři tak nic nemám.
2: Co budeme dělat?
3: Pojď se ještě chvíli popovídat o logice, jo?
4: Já měl když jednoho ze strýců, který zblbnul v první světové válce. Ne vlastní vinou. On byl celkem v takovým nějakým zákopu, kde se nebojovalo, prostě udělali špatný zákopy. Ty šli pak z druhé strany, ty tam furt jako tohleto. Takže měli spoustu času si povídat ti vojáci a tam mu někdo nakecal, že existuje perpetuum mobile, tomu říká. A ten pápas, jakovýhle jsem nikdy v životě jsem neslyšel, bez Ritzmaní tam si tyhle věci vůbec jako neprobíhali. Perpetuum mobile, co by to znamenalo, prosím tě? Automobile, to jo, ale... On pá, to je právě to. To má takový divný jméno, protože to neexistuje. On pá, tak co mi tady povídáš o něčem, co neexistuje? On pá, v tom je ten háček, kamaráde. To, kdyby někdo způsobil, že by to začalo existovat, tak se jednak proslaví a obrátí koloběh tohoto světa úplně na ruby. Protože pak by už věci vznikaly sami od sebe. Ten pá, jak tomu mám rozumět? Strejc, teda chytrý člověk to... A tak ještě čet po večerech, že jo, kujáře... Ten pá, podívej se. O takovouhle věc vymyslet stroj, kterému by člověk dal jenom jedenkrát provždy a naposled impuls a ten stroj z tohoto impulzu by nejen pokračoval v té činnosti, ale tou činností by si vyráběl patřičnou energii pro další pohon, který by způsoboval výrobu další té energie, čili perpetuum mobile, něco jdoucí do nekonečna. Ten impuls by byl to, co udělal Bůh, když nám vlil život. A podívej, od té doby my už sami tady děláme příkusy sami od sebe. Jen nám stačilo poštuchnout a podívej, co se kolem nás děje. Tomu mimo strýčkovi to vrtalo hlavou, vrátil se z vojny, začal se častěji a častěji zavírat do dílny, napřed ze svýho materiálu, potom už z přineseného, jak tam ty nevěsty. Pane Meluzín, chceme se brát, že jo? A tohle, já jsem zapomněl říct, on měl takový zvláštní jméno, protože na té vesnici byl jeden z nejsilnějších, tak se mu říkalo Meluzíne, ale on se jmenoval napůl jako prostě císař a druhý Claudius Pitzmaus. Oni Pitzmausovi měli už spoustu dětí, tohodle nečekali, nechtěli, tak se mu pomstili, že mu k tomu dali Claudius, aby si toho Pitzmause každej všim. Každý by se jmenoval Franta, no tak Franta Pitzmaus, no tak to nikdo neposlouchá. Jak slyší Franta, tak už od toho nic nečeká, ale Claudius. Ale když tam Pitzmausi všecky přebil, tak se mu říkalo Meluzíne. Pak v Brně už zase Pitzmaus. A... On vám v té dílně se zavíral a začal dělat z toho nejnevhodnějšího materiálu, který má poměrně největší tření ze dřeva, různý kolečka, válečky, pásy, spojoval to, že už by s tím ani nemohl býval vjet do terénu nikam, až to bylo větší jak vrata. A věřil tomu, že jednoho dne do toho nějak kopne nebo něco a už to nikdo, to březový a višňový dřevo nezastaví. On taky se napomněl říct, on dostal od šrapnelu tam na té vojně, že to nebude tak. Od toho kamaráda, on dostal taky šrapnelem, tak... No a prostě tam byl a když už promrhal veškerý materiál, i ten cizí a přišel to ve známost, pač, ty čekali ložnice, tohle nic a když tím ještě se podíval, on tam blázen šíl a tak dále. Dostali se na buben a aby unikli tý ostudě, že by se ještě dlouho vyprávělo, jak promrhali cizí materiál, tak se odstěhovali do Brna. A tenhle ten strýc Pitzmaus v brněnský zbrojovce dostal místo v P18, to bylo puškový oddělení, dělali se tam pažby. A zároveň město takový jakýhosi domovníka, udržbáře v domě mýho kamaráda a pozdějšího tedy kolegy a dnes herce v Brně Milana Wagnera. Hoblíkova ulice, souběžná s Merhautovou, Brňáci jistě znají, velice tichá ulice, jednoposchodový výlky, před zahrádky a za zahrádky. A tuhle tu předzahrádku dostal strýc Pitzmaus s bytem v úrovni ty zahrádky, čili se suterénním bytem,

0: jako erár, když bude pečovat, a tenkrát se to bralo doslova, o celou tu vílku, o zahradu vzadu, o popel v zimě, o topení a o tyhle ty všechny věci, přísní zaměstnání. No a tak prostě strý Spice Mouse s tetou Marií, že ano, se tam ubytovali a on to měl přesně den jako den stejný. Přišel z té zbrojovky, teta mezi tím chystala. V oběd on se najed, vyklonil se do přes zahrádky a on si tam dělal z té přes zahrádce takový malý Versailles. To měl pohled od jiného kamaráda z Francie, tam se mu zalíbily ty zahrady. To se snažil to vměstnat do toho malinkého prostoru. Hýřil barvama, pracoval v maceškách. Protože těch se vejde nejvíc na záhon a jsou nejrozmanitější. Dělal miniaturní cestičky, udělal si k tomu takový zvláštní nářadíčka, takový hrabítka. Pracoval s perfektním pískem, kterému se říká kočičí zlato. To jsou ty osmihranky, které se štěpějí a svítí, odráží se v nich slunce. Prostě něco překrásného. Ovšem, za tou před zahrádkou versajskou nebyl zámek, ale ten jejich suterénní byt, jo? Teta vždycky mezi tím skočila pro pivo, dala mu to, on si dodal z okna, takhle upíjel toho piva, pohrabával ty zahrádky, plel ty macešky, přemysťoval je různě, prostě tak, jak měl náladu, jak pracoval fantazie, tak měnil ty barevný obrazce až jednou. My s tím kolegou Wagnerem čekáme z toho prvního poschodí, až půjde jiný náš kamarád, nechali jsme pootevřenou branku, aby jsme nemuseli dolů jít otevřít a koukáme a vidíme, že Steve Spice Mouse si vystrčil pivo a začíná vzdělávat ten svůj kousek té půdy. Koukne nás, pojď jsme pozdravili a pány, abyste mě kluci plivali do piva, my říkali, jde pát, prostě laškovali, ale my daleko dřív, než on, jsme viděli, že tou tichou ulicí běhá opuštěný pes. Tak, jak psi někdy běhají. To psa zaznamenal až tehdy, kdy do téže ulice vstoupil takovej pán, takovej krásný stařec, asi jako pan Dale, víte, který šel velmi volným procházkovým krokem, díval se tak ze zahrádky na zahrádku, jsem tam někoho pozdravil, aniž ho zná do oken, to jak píše Čapek, když je dobrá nálada, tak se leda co zdaří, že ano, co byste normálně jinak nedělali, prostě choval se jako lidumil, šel a když k němu přiběh tenhle ten opuštěný pes, tak ho tak jako pohladil, polaskal, pošimral mezi ouškama a ten pes vyjevený tím, že ho nenakopasí, tak šel vedle něj a v tom okamžiku z té žabí perspektivy ten můj strýc Claudius Spice Mouse zaznamenal tohohle pána s tím psem, protože volal do kuchyně, Marie, pojď se podívat, pojď se podívat. Takovýhle chlapi už se dneska asi nerodějí. Podívej se, starý chlap, ale rovnej jako bříza povídá, zdravej a takovej typ. Ten už se musel takhle, podívej se, jak mu to v těch očích a to všechno. Takhle já si nějak představu, povídá Kosinu. Myslel Kozinu. Ale protože v Brně byl populární herec Kosina, tak to dávali, takhle si to dohromady. A furt ho chválil, až ten Kozina přišel k té předzahrádce, tak ten pes najednou pána nepotřeboval, potřeboval spíš něco jiného, běh do zahrádky, tam udělal dřep a vznikla tam takováhle malinká versajská pyramída. V tom momentě se z mýho mírovního strýce Pitzmauze stalo něco. Leopard. Povídá, jak si to představujete, člověče? Že já vám tady budu pěstovat záhony macešek, abyste mě chodili a tady byděli na takovýhle svínstvo a pod oknama do květu? Vemte si tu potvoru a pojďte tu hromadu vodní. Ten důchodce sedí takhle za srdce a povídá, pane, to patřilo mně. Pompa, komu jímu? Ten důchodce povídá, prosím pěkně, v prvé řadě ten tón si vyprošuju, potom bych vás prosil, abyste mě nedával dohromady s tímhletím neznámým psem. O těch dalších věcech už ani nemluví a strýc povídá, vidíš ho, tam se s ním přicmal a teď, že mě posraješ zahrou, tak se k němu nehlásí. Tomáš povídá, Tomáš pěknýho pána nemá tváří, povídá, a toho nezmizí. Ten pes vyhnaný tímhletím hlukem vyběh ven a když měl toho důchodce, tak ten důchodce, že se kvůli tomu působí rozstřílil, tak ho mírně nakopal. V tom okamžiku se otevřelo naproti v bráku okno a taková brunátná paní povídá, co ti hajzle udělal, že ho okopáváš? Dáš mu někdy žrát, abys do něj bušil? Povídá, rekuj domů, nebo tě pán sežere. Ten důchodce neschopnej slova se postavil do té ulice, kterou si předtím div nezamiloval, všetky zdravil, rozpřá ruce jako ve filmu, který jsem měl později, Belony ve sedmém kříži, Vosek Rezový, ten, co udělal to salto, dvojnásobný, když věděl, že nikam nemůže, tak tenhle pán rozpřá ruce a povídá, tadle celá ulice, mě může mu nebyl prdel.
1: Na montování tam je lidi, co byli nadovolené, štivují se všecko. Tohle a odešel vrávoravým krokem někam na zdravotní středisko. Bez poslech paní a odešel, ale aby tomu dal správnou tešku, vyšel strýc Claudius Pitzmaus s lopatkou a se smetáčkem, toho vínko takhle nametal a povídá, vidíte, pak se člověk diví, že se tamhle nedohodne nějaký státník s cizím státníkem a tady se nedomluvil prostý Čech s Čechem a hodil toho vínko sousedovi do růží. Oni tomu tak pěkně říkají, že pánové, v té společnosti, kde jsem ne, tohle, bohu, já jsem tak ukecanej, to ne, že by to chtěli poslouchat, ale co jí zmejvá. Já už jsem si kolik já řekl, pro Krista pána, co já tolik kecám. Vidíš, Láďo, povídám si, zkus někdy přijít někam a seď tam tak tichý, až tím budeš nápadnej. A jdu a sednu si a někdo povídá, my vám byli v neděli v Pardubici a pán, my byli v Budějovici. A ten už to nedopoví. Já jednou takhle jel v tramvaji a u Nuselský radnice, abych se tak něčím zabavil, jsem si řekl, schválně budu koukat takhle doprava a co tam půjdou ženy po chodníku nebo tohle, tak si zjistím, takový test si udělám, jak jsem vyběračný nebo tohle, kterou bych si tak vybral. Já pán, tamhle tu. Všecky, akorát jsem pohrdnul, tam nějaká babka vybírala z popelnice, já pán, kde pak? A nejednou ona vám tak nějak poskočila, mám hele, čiperka, taky. Já teoreticky miloval celý Nusle.
2: To je nepřekonatelný, já jsem si to dovolil použít s laskavým svolením autora, ten výrok toho Rudlí, neboštíka Rudlí Dejla, kdy on povídá, Herko, řekl jsem si, taky už jsem chlap starý, něco jsem zažil, něco pamatuju, proč bych to neskusil zase v jiným žánru, já bych mohl napsat paměti. Koupil si papír, pero, seci a povídá, Herko, já si nic nepamatuju.
1: Na dvou stránkách jako školní slovový úkol v pojednání o ztrátě paměti.
0: Já už jsem vysvětloval, co pak nápadu já mám, ale od nápadu k tomu dát tomu skutečnou literární podobu, to bych nesměl číst. Abych vůbec neměl představu, jak má vypadat prostě sloh nebo styl v psaní. Já jsem si řekl pro Krista pána, teď přece tohle a já skončím v druhé větě na přechodnících. Když povídám, tak já můžu klidně říct, a tam byl takovej hájek, no teda hájek, ono pár takových, no ani ne stromu, takovýho roští nebo něco tohleto, ale tam to musíte napsat, co to bylo. A já najednou ve třetí větě spíšu, babička, davše z lesa, roští nesavše, mám si to nějaký šroubovaný, povídám si, babička z lesa šetře, nesavše roští vše, a teď takhle na to můžu a pán si, pábo, jdi si s roštím kam chceš, a tady tohle své starosti dostanu od toho. No. Luboš Kostelka daleko víc, než mi všichni, kromě toho, že s náma študoval v Brně na Jáškové akademii muzických umění, tak se ještě staral tak, co se děje kolem, jaký je život a cvrkot. A tak věděl, že na Slovensku není čistý líh, ale že tam zase mají Montgomeráky. To bylo po válce. A tak za mnou přišel, já bydlel v továrně, kde byly demižony, to byla chemická továrna a povídá, hele, vypušť tam nějaký tři demižony, kluci z farmacie by měli čistý líh a já ti oblíknu. Povídá, že bych dostal Montgomeráček. Tak já jsem to tomu Lubošovi takhle teda přinesl ty demižony, on pohá ve čtvrtek přijedu směrem od Půchova. Čekaj, já máš Montgomerák. Já jsem čekal, skutečně prvního, koho jsem uviděl, rychle se tam otevřeli dveře, vykouk Kostelka a pán Hergo, ten je přesně jen, že on vyskočil z toho laku, jak kdyby mě neznal, utíkal podél mě a pán Lubošku, tady Montgomeráček, on pohá, utíkej, prý, prosím tě, po mě jde policie. Takže já jsem neměl ani demižony, on neměl lích a Montgomeráky o tom vůbec už se nám jako nezdálo. A tenhle ten Luboš Kostelka byl takovej ohromnej číman, on vždycky jak něco tak viděl, jemu se zdálo, že tamhle mezi domama je nevyužitý nějaký prostor, tak tam vybudoval kurty, měl to být bazén, ale pak jsme málo vykopali, že bylo asi takhle vody, tak z toho byly kurty, potom hrál se tam tenis a tak dále. A tenhle Kostelka jednou přišel a povídá, Laďo, co kdyby se zeptal tatínka, že bychom šli k vám na Knížskou přehradu na chatu, vzali partu takových prýma lidí, já mám 50 litrů vománkovýho vína a protože v té době se v ústředním deníku brněnským v Rovnosti objevovali takové rubriky, pač ještě nebyly, jak Slováci říkají, izbičky pro opilcou. Záchytný stanice. Tak vždycky toho, kdo prostě dělal nějaký virvál, tak vzali, tu fotografii z toho občanského průkazu fotografovali a bylo sdělení v novinách. Pan ten a ten, dejme tomu Adolf Jebavý, jinak řezník a uzenář, v noci zboural tři obrubníky u chodníku a tohle plným jménem na plný pecky, prostě. A tohle, tak abychom z toho neměli takovýhle nějaký, tyhle odpovídá, na ty přehradě se všecko ztratí. A tak já jsem řekl tatínkovi, ten pán, tak chlapci hlavně, aby se tam nezapálili, že jo. A taková parta z divadla brněnského jsme tam šli a nesli jsme skutečně velikánský demižon 50 litrů vína, jednak to bylo těžké a pak takovýhle množství, že jo, kde by ten Kostelka v jiný sklepí neměli a tohle to zase nebyl jeho artikel, on pracoval, říkám, v čistým líhu a v textilu a to. Lubošku, co to je za víno? A on říkal, vománkový víno. A někdy říkal, jo, vománkový, no jo. A zase tigery se ptali, jaký vománkový, tak těm neodpověděl. Čili jsme přišli všichni celkem takový čistý, neskažený věděním. Přišli jsme tak na večer, udělali jsme táboráček takovej, sehnali se v chatě, kde byly odhořčící skleničky, že jo. Teď se nalejívalo a teď víno vám to bylo lehké, jak se říká na Moravě, lehké, ale veselé. Lidi hned začali tohle, tam někdo hrál, aniž měl kytaru, víte. Tohle. Jenže chuti bylo takové zajímavé. To víno vám chutnalo něco jako, částečně jako víno, ale taky jako griotka, víte? A jako vermu, takže, Lubošku, jaký jsi říkal, že to je? Říkal, vománkový. Vománkový, no a když někdo se ptal, už potom asi potřeba, dej už s tím pokoj, prosím tě. Jestli to nechutná, tak to nepínám, to chutná, no a zase tohle to. Ohromný, veselo, spohně, jiskry lítali až do té doby, kdy najednou z lesa, kam si předtím odskočil, vyběh celý bledej asistent výtvarníka ze státního divadla v Brně, nějaký Kraus, a povídá, co to pijeme za svinstvo. Všichni povídají, to už jsme tady jednou řekli, když ti to nechutná, tak se zbalou pám. Pozor, pánové, já jsem byl v lese a mě svítí hovno. Se podívat. Všichni jako, že to je nějaká legrace. Tak šli, ale zděsili se. Tam na takovým malým paloučku leželo něco, jako když upadne roura od toho, od neonu. Že jo? Jako taková od kostelních hodin na věžích pospresující ručička, víte? Nebo je svěst světlušek. Prostě něco divnýho. My na to koukali, pak jak je to možný, a on povídá, no ať nám řekne Kostelka, co to pijeme. Jaký pak prostě, když slyšeli vománkový víno. Říci, pak to je pravda, jaký prosím tě tohle. A najednou jsme dostali strach, protože v té době probíhají takový různý ty procesy s těma eisenponákama. Co když viděli na cisterně, která stála v nádraží tý umrelčí hlády, si řekli, no nás, na nás, s tímhle tím umrelčí, čepovali a oslepli a umírali potom, že jo? Tak jenom jsme dostali strach, jestli nepijeme dřevitej líh nebo něco. Pač stejně jsme nemohli poznat, jestli vidíme nebo nevidíme, pač byla tma jako v pytli. Někdo povídá, Kostelka, co to je za víno? A není to žádná legrace, podívej se na to. A Luboš Kostelka povídá, přísám vám Bohu, ta základní surovina je skutečně víno, ale podívejte se, můj strýc mu to skysalo a protože on je takový, tohle on by to býval vyhodil a protože já žádný sklepy neměl, takovýhle množství vína taky ne, tak mám strýčku, nevyhazuj to, no tak je to bože trošku kyselý, tak tohle to při nějaký příležitosti se to dá a on mi to dal. A naše správcová, která na všecko zná recepty a tak dál, povídá pane Kostelka, do skysaného vína je nejlepší naložit léčivý byliny, ty jednak tu kyselost stáhnou a nevezme to vínu tu jeho chuť. Nedá to tomu žádnou chuť ze sebe, víte? Pak to seberete, scedíte a máte víno takový, jaký bylo, než skysalo, že jo? A Kostelka pán, jenže já jsem nesehnal nic než vománkovej keřík. To je na revma. On do toho narval do toho demižonu a ono mu to zhoustlo, zželatinovalo. Tak zase běžel za farmaceutama a ty mu dali čistý lík a on to ředil, hned se mu to zdálo moc řídký, tak za standard keřík a tohle. A vznikl z toho takovejhle myšmaš pohálení, na kluci je to skutečně nezávadný, od dřevitým líhu to nikdy ani neslyšelo. Jenže my už jsme mu nevěřili, protože ten důkaz pravdy tam byl hrozný. Že jo, světla přibývalo. Někdo povídá, pánové, to chce doktora. Já pám, tady je takovej, ale ne zrovna Lidumil, ten nás vždycky posílá tohle. Já jsem tam, ale šepa jsem měl strach i o sebe, že jo, tak jsem šel, zabouchal jsem, tam se ozval, co je zase? Já jsem pán, pane doktore, první pomoc, on pán, jděte s tím někam, já jsem pán, je opravdu první pomoc. Pani doktora pán mě poslal někam tohle, já jsem to neslyšel, protože nám šlo o zdraví, řekl jsem si, musím něco spolknout, vydržet a bouchal jsem dál, až on se vykonil, pán, co to člověče děláte? Já na vás zavolám policii, já jsem povídá, že o první pomoc. My tam pijeme nějaký víno, o kterým říká majitel, že je vománkový, ale my máme spíš strach, že pijeme nějaký dřevitý líh, protože kamarádovi v lese z toho svítí stolice.
3: Boha, co to povídáte? Z chlastu povídá mladej, můžou svítit jedině v oči. Ale už mu to nedalo, jak slyšel dřevíte Jirich a bylo, říkám toho tenkrát plno, tak se oblík, dost nadával, ale šel. Co vám to s ním udělal, když přišel na tu mítinku, to nemáte představu. Postavil se, kouk po těch mých kamarádech, když tam stali jak funebráci, pač už se jim promítal ten film, jak se loučej s rodinama, tohle slepý jsem nevidím. Kouk zas na to a povídá, pánové, to hovno skutečně svítí. Oni povídají, pane doktore, a nepřestává, my tady už taky dobře. Půl hodiny to pozorujeme, je to furt lepší a lepší. On šel k tomu blíž a povídá, komu to patří. Ten Kraus najednou takovej skromnej povídá, ale to nestojí za řeč, povídá. Ten doktor povídá, pojďte sem, mládenče, že vy jste tady o něco zako. A on pánu já skoro upad a on povídá, o tenhle pařez, vidíte, tam byl trochu chnělej pařez, který sám od sebe fosforeskoval, zvlášť, když dostal takovýhle hit ze zdola. My šťastný, že nebo slepnem, ten doktor povídá, to mi musí dát ochutnat, v čeho vám tady...
4: Rádio Jich Cymbálka.
5: Tak. Přistupte blíž, pane šititele. Přistupte ke mně, tak. Hospodářství je velice zanedbáno, ale doufám, že se naším společným úsilím záhy podaří zvelebili byt. Jo. A tady vám musím předložit knihu, jak vidíte, je pěkně, krásně, názorné, no... napsáno. Lízen si mi. Čtěte tady leto. Jak přesazovat fuksí? Teda, ty, jak je to napsáno? Moment, já se půjdu. Fuksie se výjme z hrnku a prostě se všemi kořeny přendá do jiného. Dívejte se sem na moje prst. Třeba přitom dát bedlivý pozor, aby nebyly kořeny poškořeny. Kořený, poškozený, no. Tak vidíte, milé židitele, to je lehká věc. Necháte duby krásně vytáhnout ten zemní, převezete je na místa, které vám označím, a novoznačených místech budou, se musí vykopat takové velké takové jámy, a tam duby strčíte a ono to půjde kancelář, to půjde docela hravě, no. Já mám vůbec velký plán, jak zreformovat svý panství. Plány ty musíme provádět systematicky a neúnavně, jinak se to všecko zdrží. Ovšem na první pohled se nám bude zdát něco takové jako obtížné, takže to není třeba, bude taky třeba ne. Že to třeba nebude provedenitelný, jako s těmi dubinou. Tady máme ale odbornou literaturu všech oborů a k dispozici máme taky ještě tedy ten naučný slovník. Začnete s přesazováním toho nejstaršího dubu před samotným zámkem, ale tady musíme hlavně dát pozor na ten kožený. Kožen musí se opatrně ze země vydobit, víte? A stupem se musí počínat jako s tou fuksí. Přece jste četli, že kožený fuksie nesmí být poškozený. A dub je jako fuksie. To je jedno a to samý. Dub je taky květina. Chci mít všechny doby se za zámkem u rybníka, nebo lepší uděláme to tak. Vyšusíme rybník a místo ryb nasadíme tam duby. Kolem rybníka pak uděláme sedátka a tam budu vždycky večer sedět, až budu mít velký zorg z starosti a tam budu odpočívat. Ja, apropo, milí židitele, kdy duby kvetou? To asi to na nám nevy důležité, poněvadž kdyby měli poupat, tak nemůžeme přesazovat tasky. To nejde. V té knize stojí, že ani fuksie se nesmí přesazovat, když kvete. Myslím však teď na podzim, že moje obava úplně zbytečná a jedna věc však mě dala hodně přemýšlením. Fuksie se má přesazovat v teplý místnost. A to u dubu není možné. Jsou však taky citelná chladna a proto jsem to rozluštil velice prakticky. Budeme zahřejovat půdu kolem dubu při přesazování a za tím účelem se postaví po vyšušení rybníka malé cihlářské pece, ve který se bude ohřejovat prst. Ne prst jako fingen, teda prst, jako tedy, jo, prst, která přijde dojam na kožené. Přesazování dubu budeš prováděno ve dny, poněvadž ani fuksie se nedoporučuje přesazovat v noci, aby neutrpěla zeleň jejich listů. Myslím taky, že v době přesazování by dubům velice škodil déšť. A proto, až se bude dub vyndávat ze země, musí dělníci dyby pošelou vylez nahoru na dub, nahoře na vrcholík a sedět s roztaženýma paraplatama, teda deštníky, tak dlouho, pokud bude pršet a pokud práce nebude úplně skončena. Já. A ještě jedny věci s váma musím s váma promluvit ještě jedny věci. Místo dubu nasadíme do prázdných jam palmy datlovníku. To je nápad. Bude to velice pěkně, a z nich sklidíme první úrodu a v zájmu hospodářském bude mnohem výhodnější a vůbec snad ještě lepší sázet datli. Přemýšlel jsem moc o tom a shledal jsem u nás třeba doopravdy hospodářství zreformovat. Proč u nás nikdo nesází datlovníky? Proto, poněvadž jsou líní, datle se budou pak vyvážet z našeho panství do celého světa. Půda tedy i tady nálamně moc příznivě. Včera jsem byl v polích a byl jsem ale moc překvapený. Myslím si, jakou my máme pěknou žípu. A šafář povídá, prosím, pane parone, to není žípa. To jsou brambory, to jsou kartofle. Z toho je vidět, když člověk si splete brambor ze žípa, jak zde musí být půda dobrá. Ale ty výhonky bramboru byly velice sešly, to se mi nelíbilo. To se pak poláme. Proto na příští rok musí se dát ke každému bramborovému keže dlouhý kulík, na který se pak ten stvol, přiváže, tak, jak jsem to viděl na ta chmelnic nebo na vinic. Bude to taky výhodnější, poněvadž brambor se poplazí do výška a nezarostou do země, takže je nebude třeba vykupávat, nejbrž jen česat, což je rychlejší, lepší, čistší práce a každý ho to přesvědčí a o dokonalým racionálním hospodářství. Tak musíme hledět šetřit spolnostma. Proč pak čum čertům se na jeden lán sází pšenice a na druhý žito, na třetí oves a na čtvrtý ječmen, Víte to tedy, šafáři? Zarazíte a uděláme to tak, že zezrna všech těch druhů, všechny zrnka těch druhů se smíchají. Dohromady a zasejí se dohromady tak, že bude na jednom pole a na tom všem bude jeden klas pšenice, ovsa, ječmene, žita a to všechno bude vedle sebe. A tím ušetříme místo. když se do nás je dohromady a nebude se to muset žít, jeden den ovec, druhý den žito, třetí ječmen, čtvrtý den pšence. A zároveň tím ušetříme čas v zimě, kdy lidi nemají co dělat na poli a budou vymlácení, všecko bude vymlácení, zrní, přebírat se bude házet na čtyři různé hromady podle toho, jaký druh obilí to bude. A později to učiníme ještě jiná opatření. Cunka například uděláme opatření proti krupopeti. Obilí se bude pěstovat pod velkými kolnami nebo pod plachtami, taky nasejeme kakao a kávu na straně jižní a budeme pěstovat a budeme sejít i krupky. Pokud se týče drůbže, odvážně musíme učinit abatas, tam musíme učinit na velikou nápravu. Kůžata musíme pěstovat velká a proto musíme křížit husy se slepicima a dávat bedlivě pozor. Ale dávat pozor, aby kohouti, když slepice vrhne kůžata, aby je kohouti nesežrali. Kanci to taky dělají, že sežerou šelata. Vepři potom dělají velkou hovadinu, že se válej v blátě a to jsou potom voškliví a tím trpí jejich maso. Proto musíme dát všechna prasata natřit a s lakem, tedy lakem na železo a těch pár dní je šušit u kamen. Natřený prasata, kteří se tak potom válejí v blátě, poněvadž se jim nelíbí jejich světlá barva a chtějí být černým, přestanou se, když se jim vyjde takhle vstříc, přestanou se válet a budou zas veselější. A pak hlavně krávy. Tyze krávy musíme dát zřížit párny lázně, aby snášeli víc mlíka. Poněvadž když budou zdravější, tak mlíko bude šmakavštější, takový chutnější. No, tak milí pane ředitele, musíme postupovat svědomitě a nyní si mějte hezky a přemýšlejte o tom, co jsem vám říkal, gut auf, dobře přemýšlejte, to vám kladu na srdce.
6: Já nevím, co to, jestli to budete, já jsem tak najednou proti mě, že ten, vy ho nebudete znát, ten jeden můj kamarád a on teda, já nevím, on strašně rád, ono se stane, že člověk se někdy jako zatoulá a že jako potom, no ale možná, že taky, no zkrátka byl tak umazaný v ksichtě, ale když jsem ho viděl, on je jináč seriózní člověk, on jináč vypadal náramně tento, ale on snad si toho nevšiml a teďka proti mě jde, já myslím ze začátku, že a teď na něj koukal a on se koukal na mě a se tady na tom čili, to bylo čílo, výborné, to bylo celý zavadlo, a on to opíš a tady u toho jo, čílo, děla, a najednou teďka bude, a já jsem se zemlali na ten obvící. Taka, Vůdce, já potom si myslím, bo jak... Jo, jak ty na to vzpomenu,

0: Ale nebo dáte on se a on vám pojáhne, že vám to měli za ušima. On vám měl ty uši tvrdy úplně. On si pozdrav a sundával klubu. Pakuje a vlastně. A on ho někdo postříhá. On vám to zavnoří a hlavě. Je přilepenou rukavici. Je! Já podívej se na sebe, čvěti. Když máš na hlavě cizí ruku. Je! Já zase si vzpomenu. Já když si zase vzpomenu, já to vidím, jak tam tu ruku navíc si měl. Já snad tu bránici nebo podolnici, já nevím, co to je, ale Ježišmarja, ty pobřežnice, to bude, já to nemůžu. Já se nám už vechtane, já. Jsem chapněná.
1: Rádio Jichtcimbálka. Rádio Jižní Moravy.
2: Tak přejete si?
3: Ano, já bych potřebovala žádost k podnikání, víte? A vy si na tu Slavii napište jedničku. Oni vyhrajou 1-0 gólem z penalty, víte?
2: Myslíte?
3: Ne, nemyslím, to já pan nevím. To já vím.
2: Prosím vás, jak to můžete vědět? Teď ten zápas se hraje tuhle neděli, to nemůžete vědět, teda, že byste byla maminkou rozhodčího, co to bude pískat. To...
3: Ale to já, pane, ani nevím, že se tam něco píská, ale mně se to ukázalo, že vyhrajou, rozumíte? No a vy mi ukažte ten formulář.
2: Jo, no posaďte se, posaďte se, posaďte se. No,
3: ano,
2: formulář, ten máte tady, tak, ano, jo, to si jo, pěkně vyplňte, jak no, to tam je, potom já jdu jméno, příjmení,
3: jo,
2: jméno manžela, pokud já žije ještě tyhle ty věci, jo?
3: No,
2: teda vám řekl, jo, a pokud to tak bude v pořádku, tak jo, samozřejmě nevidím důvod neudělení živnostenského listu, víte? A řeknu vám, tak vy říkáte teda golem z penalty, no to jsem blázen teda. Kdo ji tam tak jako vůbec může kopat?
3: Mráček Antonín.
2: Mráček, to ani neznám, ten kope ve Slavii.
3: Ne, Mráček kope hroby, to je můj manžel, rozumíte?
2: Jo, tak
3: to jistě, já to tady
2: vyplňujete, já jsem nevěděl, že vy vlastně už vyplňujete to žádost. Hrobnic, jo, no, tak no, dobře. No, poslyšte, paní...
3: No tak asi Mráčková, že jo? No, když on je Mráček a je můj manžel.
2: Ano.
3: No to vy mě takhle pletete, to já nikdy...
2: Ne, to počkejte, to ještě mě musíte říct jako... Paní Mráčková, a v čem vy vlastně vůbec chcete podnikat?
3: V obýváku. Víte, on teda není moc velký, ale to mi řemeslo k tomu, to úplně stačí.
2: Počkej, ale potřebuji, co je to vaše řemeslo, to jste neřekla.
3: Jo, to jsem neřekla, ježiš, promiňte, no tak promiňte, já jsem jasnovidka, víte, no, ale já to zatím teda dělám jenom na takový amatérský bázi, víte, jenom tak pro zábavu. Helejte, pane, korunu jsem zatím za to nevzala, a právě, že bych na druhou stranu zase ráda vzala, no, tak pro to bych potřebovala to oprávnění.
2: Ano, no, pochopitelně, aby se taky mohla začít platit daně, že jo?
3: Daně já platím. Ona teda ke mně chodí jednou týdně uklízet, vy znáte Danu.
2: Já jsem řekl daně, ale nemyslel jsem daně. Já jsem myslel daně.
3: Jo, vy jste myslel daně,
2: no,
3: jako daně.
2: Ano.
3: Ježišmarja, já myslel daně jako daně.
2: Ne.
3: Víte?
2: Já jsem nemyslel jako vaší daně, já jsem myslel tady...
3: Vy jste myslel vaší daně.
2: Naše daně.
3: Ano. Tak to jsme si dostali.
2: No, tak podívejte ano. se, tak to je, tak vy jste teda jasnovidka.
3: Já jsem jasnovidka.
2: No to koukám jako vláno, tak to tu jedničku na Slavii si samozřejmě dám, no, když no, to říká jasnovidka. A hlejte se, ne, paní Mráčková, když už si takhle jako povídáme, řekněte mi, jak vy třeba vidíte třeba takový zápas AC Milan, Inter Milan.
3: Já vám to řeknu špatně.
2: Jako špatně pro koho?
3: No špatně pro sebe, protože jak tak koukám, tak tady na tomhletom úřadě každý musí udělat napřed brigádičku, než dostane ten
2: čip. Ale... Paní Mrášková, pochopte to, že já si vás napřed oťukávám, rozumíte? Než dostanete to v oprávnění, protože já se potřebuji něčeho chytit, jo? Protože vám říkám na rovinu, že jaksi jasnovidectví není na seznamu tak jako státem uznaných jako živností. No není, no, samozřejmě. No,
3: to mě podržte.
2: To není, no. Takže já tak jako těkám, rozumíte, musím se něčeho chytit, pod co já to jako skovám. No, tak nevím, co bych, helejte se, tak mi řekněte třeba, z čeho vy tak nejčastěji svěštíte?
3: Z koule.
2: Z koule, jako z paměti, jo?
3: Ne, z koule, jako z křišťálový. Rozhlíte, já vám ji pokážu. Já ji mám totiž sebou, drahý pane referente, abyste mi věřil, že jsem opravdu jako jasnovidka. No, podívejte se, já se takhle kouknu, jo, a já vidím vaši budoucnost. To je asi tím, že vy jste takhle blízko. Víte, ta vaše aura mi tam vlítla. No, helejte, fešák.
2: To říkají to o mně, no.
3: No ne, počkejte, to já myslím toho vysokýho blondáka. To bude někdo z rodiny, ne?
2: A ne, co? Tak to vám ukazuje něco špatně, protože já nemám žádnýho blondáka v rodině.
3: No tak třeba vaše paní, že to bude určitě někdo z rodiny, helejte, protože to by se před ním takhle rychle neslíkla. No ale úplně kompletně. No helejte, no to tady...
2: Ukažte mi to.
3: Ale ne, to vy nemůžete přece, vy nic neuvidíte. To by mohl potom věčtit každý, že jo?
2: Ale podívejte se, no. Já vám do toho nechci mluvit, ale já si myslím, že vám to občas ukazuje nějaký nesmysly. Ono vám to asi ta koule už pomalučku dosluhuje, rozumíte? Protože blondiák v naší rodině, to já bych o něm samozřejmě něco musel vědět. Nalejte se, ale když...
3: Ne, nemusel. To se ukazuje budoucnost. On teprve přijde.
2: Jo, dobře, rozumíte? Tak když tomu chtějí lidi věřit, ať věří. Když za to chtějí platit, ať platí, no mě to je úplně.
3: No, já jsem si právě myslela takových jako 500 korun, jo, za jednu výžbu, no to není moc.
2: 500? No. Ale to se, já bych za to ty prachy nedal. Jako ale jim, aby jsme ale to zkrátili. Podívejte se, paní Mráčková, jak už jsem vám říkal, já potřebuju vědět, pod co já vlastně to vaše věštění šoupnu, protože státem uznaná živnost to zatím není.
3: Není.
2: To je mi líto, ani do budoucna to zatím nějak nevidím.
3: No ale za to já tam vidím věci. Teda já vám řeknu takhle hambatý, věci jsem v kouli dlouho neměla.
2: Čekajte, no, že bych vás já nakonec dal pod erotický služby?
3: Ale to si tam šoupněte tu vaši paní. Ježišmarja, co ona to tak... No já se na to ani koukat nebudu. Na to, aby se člověk koukal až po 22. hodině. No,
2: myslím vás, tak mi teda řekněte, co tam vlastně vidíte.
3: No, počkejte. Jo, to já nemůžu právě. To já nemůžu, protože já nemám to oprávnění, víte? Ale... To přece na černo to nejde.
2: Počkejte,
3: to drahý pane,
2: ale
3: to nejde
2: jako
3: na černo.
2: Zase jsme tady sami. Tak no, snad byste to, když už jste to nakousla kvůli mně, no.
3: Tak pane referente,
2: no.
3: Že jste to vy, no. Rozumíte, to já se teda na vás si dám záležet, rozumíte, tak počkejte. Jo, tak už jsem u vás v ložnici.
2: Přímo takhle?
3: Jo, přímo v ložnici. Hergo, vy tam máte hezký obraz.
2: Jo, no to je zrzavý.
3: Jo, vaší manželky.
2: Ne, to je moje. Ale malý se jmenoval Zrzavý, ten
3: takhle,
2: se to maloval, víte?
3: Takhle, helejte, ale on je nějakej nakřivo.
2: To je docela možný, u nás občas přesou zdi, tam dělají se zbíječkou furt okolo něco,
3: ale
2: víte?
3: Ale to nevypadá na zbíječku, ne, to vypadá na toho blondáka. Jo, podívejte se, co mi takovouhle dělá.
2: Prosím vás, co vy máte pořád s tím bloďákem, na to vůbec nerozumím, to jsou nějaké úplně... Tak mi třeba řekněte, kdy ho mám čekat, ať se na to nějak připravím,
3: jestli
2: přijde.
3: Můžu, já se najedu na kalendář. Helejte, 11. května. Už to
2: kolik?
3: 11. května.
2: Teď jsme u toho. Jo, to je úplný nesmysl, víte proč? Jako... Dneska je 11. května.
3: No právě. Ono mi to ukazuje i přítomnost. To byste neřekl.
2: Moment, počkejte.
3: No.
2: Vy mi chcete říct,
3: co?
2: Že to, co vy tam vidíte, ložnice, postel, blondiák u nás doma, že to všechno se bude hrávat teď?
3: Teď, v tento okamžik. A co já tam vidím teda, já vám řeknu, radši bych to neviděla. Ježišmaš.
2: Souro!
4: Okamžitě se oblíkni! Všechno jim! Oblíkni se, ti říkám! Oblíknout!
3: Ale ona už se oblíká.
4: Jo?
3: Jo, ona už se oblíká.
4: Všechno vím, oblíkni se. Spolu jsme skončili. Že se nestydíš s blondiákem. Hamba, skončili jsme. Tak a už nikdy nepřijdu.
3: Ne, tak za tři dny, až za tři dny.
4: Přijdu možná až za tři dny. Jo. Cože? Kde budu, no kde budu, kde budu?
3: Na chalupě.
4: Na chalupě budu.
3: Se svojí sekretářkou.
4: Sám tam budu. Skončili jsme, konec, mrcho, couro, nazdar.
3: Ježiši, teraz. Já vám řeknu, takovouhle ta vám dala.
2: No
3: teda,
2: jo.
3: Ta vám dala.
2: Paní Mráčková, no, ještě, že jste přišla, no, vás mě seslalo samo nebe, no. Ti byste mě vlastně zachránila, no, bych jo. Se nikdy nedověděl. Tyhle věci, no, paní Mráčková, já ani nevím, jak já se vám můžu odvděčit.
3: No tak to já bych vám řekla, kdybyste mi tam mrazil, tě mrazíčko.
2: Ale pro vás,
3: to jo, no.
2: Vy jste opravdu
3: já
2: machr.
3: Bych vám to mezi tím spočetla, jo, takže to máme, to víte, já musím mít teď účetnictví v pořádku, že jo. Tak to máme tu jednu odhalenou nevěru jako z koule, že jo? Jednu tu zatajenou nevěru, no, tu vaši sekretářku,
2: jo,
3: že jo?
2: Tohle, no.
3: Jeden ten sportovní výsledek, to je ta Slávie, jo? Tak potom taky trošku amortizace koule, jo? To máme dohromady 1525 bez DPH. No. Můžete mi to poslat poštou. Děkuji.
5: Vážení přátelé, já vám budu hrát, ale současně i zpívat.
6: Šmitec jste si nechal tady vzadu. Šmitec, zapomněl jste si tady šmitec vzadu.
5: No ale na co smyčec?
6: Nechal jste ho ležet tady vedle. Jste nechal ležet šmitec.
5: No ale na co smyčec?
6: No, chcete hrát tady na housle a nechal jste si tady šmitec vzadu.
5: Prosím vás, přece tohle nejsou housle.
6: To nejsou housle?
5: No, ovšem, že ne.
6: A co je to?
5: No, to je banjo.
6: Co?
5: Banjo.
6: Banjo?
5: No, ano.
6: Tohle to?
5: No, to je banjo.
6: To je banjo tohle?
5: No, samozřejmě.
6: Podívejte, banjo. Hezký benžínko to je, co?
5: No, je to takový lahodný hudební nástroj.
6: Ano. No, tak trošku tvarem skoro jako taková basa, bych řekl, co?
5: Ale prosím vás, benžo a basa, to jsou rozdílné nástroje.
6: No ne, ne, je to menší, prostě. Je to menší, ne, já myslím jako taková mladá basa, víte, že to je, mládě?
5: Z benžo a basa,
6: to no ne, je to menší, já říkám, že to je menší, ano, je to menší. No.
5: Koukám jako blázen.
6: Co říkáte?
5: Ale že koukám jako blázen.
6: Je tak? A víte, že jsem vám to chtěl zrovna taky říct? No, je to menší, je to jako housle, no proto jsem si to poplet.
5: Prosím vás, housle, dejte to.
6: Kdyby to nemělo housle. Tady tu bublinu, tak to jsou
5: jo,
6: housle.
5: Bublinu. Dávejte dobrý pozor, já vám to vysvětlím. Tak na housle se hraje s tímto smyčcem.
6: Ne jo.
5: No.
6: Nebo s jiným taky, že jo?
5: No nebo s jiným, jo. To je jedno.
6: To je jedno, ano, to je, prostě ze smyčcem.
5: No. A na banjo se brnká.
6: Brnká, no, no.
5: A v tom je právě ten podstatný rozdíl.
6: No jo, no, tak v tom je rozdíl, ano. Ono taky se může hrát na banjo se šmicem, jako na housle.
5: Tady je vidět, pane, že vy tomu ale vůbec nerozumíte, víte, ale vůbec ne.
6: Já, vy tomu nerozumíte, pane, já jsem z hudební rodiny, tak mi neříkejte, že tomu nerozumím.
5: Vy jste z hudební rodiny.
6: No, bodejď. Táta hraje taky.
5: Váš otec také.
6: No.
5: Celá rodina hudebně nadaná.
6: No. Táta je taky ladič pijan.
5: Ladič pijan dokonce.
6: No tak on je víc pijan než ladič, víte. Všichni jsme hudebně nadaný. No. Teď je syn taky už začíná, tak trošku.
5: Vy máte syna.
6: Syna.
5: Jste se ani nepochlubil, že máte syna.
6: No. Kluk je to.
5: No když je to syn, tak je to kluk. Ne, no, tak prosím.
6: A chytrej kluk je to.
5: Tak. Jako táta, no. Že jo? No jo.
6: To vám je tak chytrý dítě, víte. Vy jste nevěřili, jak ty děti už jsou někdy chytrý. Představte si, že loni vám bylo takový studený leto, jestli pamatujete.
5: No tak zima, sichravo.
6: A my jsme takhle seděli doma, v tom sichralu.
5: V té zimě,
6: v té
5: ne?
6: Zimě zkrátka. Je. A já vám tak povídám najednou, bože, to je zima. A jak on vám, kluk, slyšel, že říkám zima, to slovo zima, víte?
5: No, já chápu, jo.
6: Tak vám hned povídá. Bude padat níh, povídá. A uděláme hulála.
5: To je ale roztomilý.
6: Tak vám hned poznal, když jsem řekl zima, že by mohl padat níh a že by mohl dělat hulála.
5: No, to je ale chytré dítě, no jo. A kolik pak je mu roku?
6: Teď mu bude 14 let. On má právě kluk taky takové hudební sklony, víte? A já bych ho chtěl taky nechat učit hrát na nějaký podobný hudební nástroj. Co byste tak doporučoval, něco podobného, jako je tohle banjo?
5: Jako banjo?